0: věnuje tomu pozornost a potom ho to dožene, protože ta duše volá někde o pozornost, buď přes nějaký symptom, anebo tak. A známe nakonec něco podobné i z fyzické oblasti, kde se může stát, že něco se začíná měnit na úrovni těla, začneme se cítit jinak, nebo výkonnost se nám mění, nebo tak. A když jsme zahlcení prací a nemáme tu praxi nějak se na sebe podívat a vyhodnotit, co se děje v různých oblastech našeho života, tak můžeme přehlídnout třeba zdravotní nějakou situaci a potom se nám to může vymstít.
1: Děkuji, že to říkáš, protože já jsem se chtěla ptát na to, co znamená, že to člověka dožene ve chvíli, kdy si neudělá ten čas a no, něco mine.
0: A nebo ještě třeba vztahovou oblast. Jo? Můžeme nevěnovat pozornost tomu, že v nějakém důležitém vztahu, ve kterém jsme, tak se něco začalo měnit a prostě to nějak zameteme pod kobereček a potom se nám to může vrátit v době, kdy už věci jsou daleko více zahnité alebo daleko míň opečované, tak jak by potřebovali a zaděláváme se na zbytečný konflikt. Jo.
1: Já tomu rozumím a zároveň tady bych ti úplně vrátila tvoje vlastní slova, protože ty často říkáš, že bychom si neměli měřit duchovní teplotu, tak víš, přemýšlím o tom vlastně, jak někdy může být náročné najít tu rovnováhu mezi tím vnímat se a nepředůraznit to. Nebo jestli tomu rozumím správně, tak tohle je vlastně ta výzva, kterou dáváme. Aby člověk nezapomínal vnímat to, co se mu v životě děje a zároveň, aby to nedělal úzkostně.
0: Jasně, tohle není otázka šťourání se v sobě, ale spíš nějaké praxe kontaktu se sebou. Měřit si duchovní teplotu, to já používám hlavně v kontextu toho, kde člověk se podle svých emocí a podle své aktuální nálady snaží odhadnout, jak to má s Bohem, což není úplně dobrý nápad, protože naše emoce a naše nálada odraží spoustu jiných věcí. A tak, jak to máme s Bohem, tak není otázka jenom to, jak se subjektivně cítíme v danou chvíli, protože můžete být blízko Bohu a může vám být těžko a prostě to tak může být. A nebo můžete být daleko Bohu a cítit se dobře. Tak tohle je spíš o kontaktu se sebou, o tom, jako mít někde v životě ty místa, kde mám dost klidu, abych trošku vystoupil z té každodennosti a podíval se, rozhlednul se po krajině svého života, co se tak jako děje. Já nevím, já mám třeba takovou skupinku, se kterou se scházíme každý týden a dvě, tři hoďky si spolu povídáme, každý tam se sdílí, jak se má a pak se o tom nějak bavíme. A to mě třeba pomáhá, protože tam si člověk udělá takový inventář trošku, jako co se teď stalo, kde teď jsem, co mě vlastně, co mnou hýbe, co vidím na horizontu, co vidím, že přichází, co vnímám, že se mění a jak nad tím přemýšlím a tak. A to mi docela pomáhá jako zůstat v kontaktu se sebou. A i když se bavíme o nějakých duchovních cvičeních nebo podobně, takové to, že se zastavím a trošku s vědomím Boží přítomnosti se podívám do posledního dne nebo do posledního týdne, abych věděl, co mu chci vydat, abych věděl, co tam vůbec je a podobně, tak to samo o sobě je součástí takové jako hygieny duševní, duchovní.
1: Ty to bude znít malinko návodovitě, ale spíš se na to chci zeptat, protože mi přijde, že víš, vybavila jsem si takovou situaci, že když jsi s člověkem každý den, tak vlastně někdy je těžké zaregistrovat změnu, která se odehraje v jeho životě, protože ho máš prostě před očima každý den. Zatímco, když ho vidíš jednou za rok, tak uvidíš, že stloustl, zestárl, zhubnul, cokoliv. Jo? Prostě ta změna je zaznamenatelná právě proto, že tam máš ten velký odstup. A tak přemýšlím, a já tím vůbec nechci zbořit to, že člověk má být v kontaktu sám se sebou a potřebuje to sledovat. Jenom vlastně mě zajímá, zase znovu možná to vyvážení toho, aby tam byla moje citlivost na ty proměny a zároveň, abych jako nestratila to, že jako budu zároveň trochu poodstoupená a tím pádem to uvidím ten rozdíl, jo, aby to nebylo, že něco se bude proměňovat, ale já to neuvidím, protože se v tom budu pořád tak rýpat, že to vlastně nezaregistruji.
0: No, proto je dobrý na to nebýt sám, jo, proto je dobrý jako mít do toho další lidi, kteří se mě ptají na věci, které já bych se neptal, nebo kteří mi řeknou to, co vidí. A podobně, pokud si člověk píše deník, tak se může občas podívat, co psal před měsícem, před týdnem a tak. A to může pomoct zakotvit trošku větší objektivitu. Opravdu jako nechci to postavit do roviny rýpání se v sobě. Je to spíš jako podívání se na. Jo, a když občas zahlednu nějakou věc, která možná je nečekaná, anebo která se mění a vyžaduje pozornost, tam může mít smysl se na to podívat trošku hloubš.
1: Jo. Dobře, takže to byla přítomnost. A teď přemýšlím, já vlastně mám úplně tendenci dívat se víc do budoucnosti než do minulosti, což mě překvapuje, protože já nejsem úplně ten typ, ale dobře. Protože mě vlastně zajímá, jestli je možné ty budoucí přechody, ty budoucí změny, do kterých člověk teprve vstupuje, které ho čekají, nějak jakoby vyhlížet, nějak objímat dopředu, protože na tohle se ptám velmi pro sebe, protože já jsem člověk, který fakt nemá rád změny a má z nich strach, obavu, vzbuzuje to ve mně velkou nejistotu. A té chvíli tohle je přesně moje otázka, jako jak nemít z těch budoucích změn, z těch budoucích přechodů vlastně strašáka.
0: Tam asi pomáhá, když jsme jednak viděli někoho, kdo procházel změnama, tak si to umíme představit, jak to vypadá. To je dobrý, když jsme z prostředí, kde s náma, ať už je to rodina, nebo církevní společenství, nebo nějaká jiná sociální síť, kde lidi s námi sdíleli život, takže víme, čím člověk jako taky prochází z těch příběhů ostatních, takže potom vidíme, že máme proto nějaký scénář. Jo? Mm-hmm. A taky možná máme i nějakou představu, že aha, kdyby se tohle stalo, tak tady mám s kým mluvit. Jo, to je,
1: jo,
0: to je,
1: jo, jo,
0: proč
1: jo.
0: Je dobré, když lidi spolu mluví. Další věc je i si udělat takovou trošku duchovní praxi vyhlížení na horizont, toho, že se dívám před sebou, co se tam nějako vynořuje, nebo co by se mohlo vynořovat a že to tak jako anticipuju, jo, tak jako předjímám, ne, že bych to zase příliš se v tom šťourat není užitečný, ale říct si, tyjo, v téhle fázi, já nevím, asi nás budou děti opouštět za 5-10 let, jo, například, jo, a tak jako vyhlížení toho, co je na horizontu, ne proto, že teď to musíme řešit, ale že se na to tak jako odtužuju, že to přijde, jo, že se to blíží, připraven. A ono to pak prosákne do rozhovoru, který mám s druhýma lidma a když se naučím o tom v klidu mluvit a jako sdílet o tom, co to mě vyvolává a ptát se druhých, jak jako oni tím procházeli a podobně, tak když to přijde, tak už to nespadne na jednu jako změna, která je vlastně nečekaná.
1: Jo.
0: Že taková jako anticipace. Ono je v psychologii tak schopnost jako předvídat věci nebo dívat se trochu do budoucna s tím, jako co asi přijde nebo jaký má důsledky to, kde jsem teď a co dělám teď, tak je jedna z významných součástí osobnostní zralosti. A potom asi třetí věc, co mě napadá, tak je vědomí přechodu z minulosti. Pokud jsem si nějak jako jsem sebe reflektivní a uvědomuji si, čím jsem už prošel, co jsem zvládnul a pamatuju si, jaký to bylo předtím, než se to stalo, nějaká věc složitá v minulosti třeba, kterou mám za sebou a už si ani nepamatuju, jak jsem byl na začátku třeba znejištěný nebo vykolejený a podobně, tak umět se vrátit takhle do minulosti, tak nám může hodně pomoct se míň bát toho, co může přijít do budoucna.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a tam nám zase můžou pomoct druzí lidi, protože někdy stane, když máte dobré přátele, tak se stane, že jim říkáte o nějaké věci, které se bojíte, která se tak jako vynořuje na horizontu a oni vám umějí dobře připomenout. Jo, pamatuješ, jaký to bylo, když se stalo tohle, jo, a jak na začátku, jako to bylo složitý a jak si to dobře zvládnul, nebo jak prostě už si ani nepamatujeme,
1: jo.
0: Tak to může také člověku trošku dát pomoc dát věci do perspektivy. A potom je tam ještě další rovina, tu bych nechal možná na příště, a to je celý tohle se ještě dá rámovat duchovně, protože duchovně taky naše přítomnost, budoucnost a minulost tak zahrnuje téma přechodů, které dostávají trochu jiný význam, když si uvědomíme, že základní příběh, kterého je věřící člověk součástí, tak přesahuje jeho individuální život.
1: Děkuji, já budu ráda, když si to ještě schováme. Chci se tě úplně prakticky a drze přímo osobně tebe ptát, jestli máš něco, nějaký lifehack, něco, co ti pomohlo nebát se dopředu, protože já jsem si uvědomila, že mě třeba v poslední době hodně pomáhá říct si, velmi pravděpodobně to bude trvat takovou a takovou dobu, a úplně si to jakoby vymalovat, připravit se na to a říct si, nevím, bude to 3 měsíce, to se dá zvládnout, jo, v porovnání prostě s celou délkou mého života, dobře, budou to 3 měsíce, které třeba budou náročné nebo nějaké, ale dobře, pořád se to dá zvládnout, dá se to unést, jo. Že mi přijde, že to třeba bylo něco, co mě přineslo přes spoustu náročných věcí. Máš taky něco takového?
0: Mně funguje docela dobře představivost, takže se v ní umím tak jako přesouvat trochu virtuálně v čase, takže já si často představuju budoucnost až po. A to mě drží spíš než časový odhad, jak dlouho něco potrvá, jo, protože to vím, že nemám moc pod kontrolou. Byl by to pro mě přidaný stres. Jo. Tak já si spíš představuju, co všechno budu moct a umět a co všechno se možná naučím z nějaké situace. Okay. To mi to jako pomáhá vstupovat do těch věcí. A potom zase připomínám si, jak ve staré smlouvě častokrát prorok nebo Bůh nebo někdo říká, jako připomínejte si, jo, stavili oltáře a tak. Často tak jako připomínám, jak v minulosti jsem něčím prošel, jak uprostřed toho se Pán Bůh jako staral a potom jako z toho vynesl člověk něco užitečného, co by bez toho nezjistil vlastně nebo neobjevil a tak, tak to mi pomáhá se míň bát budoucnosti. A ještě mám takový hack jako svůj, že když v nějaké oblasti života čekám něco opravdu složité, že má přijít, tak si říkám, to je super, že to ještě nepřišlo. A o to víc jsem odhodlán užívat si ty dny, dokud to nepřijde, abych si sbíral dobré vzpomínky na dobu, kdy budu potřebovat si připomínat, co jsem taky zažil.
1: Takový solární panel, rveš to do baterek, jo?
0: No, dobře, jo, no. To je z hlediska toho, jak svět je teď složitý a člověk neví, co bude, přesně. Tak si říkám, to je super, že ještě jako... Že ještě dobrý. Je to dobrý, jo, teď právě můžu využít, buď se můžu jako dělat starosti hodně, co bude, a to já nad budoucností přemýšlím tak automaticky, to já mám nějak jako daný, ale mám hodně možností ještě teďko jako dělat dobrý vzpomínky. A ještě je super, že dokonce teď ještě to nejsou vzpomínky, teď je to přítomnost, což je úplně výborný. Takže mám takovou jako radost velkou z přítomnosti, díky budoucnosti, které se trochu bojím.
1: Vlastně my jsme nemluvili o minulosti a zároveň mi přijde, že jak se ty přítomné věci stávají tou minulostí, že vlastně to člověk nějak uchopuje.
0: Ano.
1: Takže to je to, co s tím potřebujeme dělat. Že jo?
0: My vlastně o tom mluví spousta lidí, ale Viktor Frankl, jeden židovský psychiatr, mluví o tom, že my vlastně zachraňujeme ty momenty, ve kterých v přítomnosti stojíme, tak je zachraňujeme pro věčnost. Jo? Že když něco prožiju, nebo se stane, nebo udělám nějaký jako dobrý rozhodnutí, nebo dobře využiju čas a tak, tak to už se neodstane. To prostě už se stalo a už navždy to bude něco, co se stalo. Jo, a to je vlastně velmi dobrá perspektiva, že v přítomnosti zachraňujeme, převádíme tak jako ty naše dny do věčnosti.
1: Tak my jsme teď převedli dalších 15 minut do věčnosti. Děkujeme, že jste je strávili s námi a budeme se těšit na slyšenou zase příště. Končí Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macek.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: O dobrém a lepším způsobu života, který může volit ten, kdo jde životem s Kristem, bude závěrečné nahlédnutí do 7. kapitoly 1. listu Korintským. V programu Studna slova ji otevřeme dnes od 7:45.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Házím tornu na svý záda, feldflašku a sumky, navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

0: plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějš, upečeš i krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš
1: železniční pražec, vždyť je jaro.
0: Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu
1: železniční pražce, vždyť je jaro.
0: Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Děvčaty střebové, chlubil jsem se silou, postavil jsem pražec na čežor, vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

just kdesi za plotem. Já svým dovnitř a ven, já svým dovnitř a ven, já svým dovnitř a ven.

Když nikdo neví ani, že tam, kde hledaj, nemůže být. A tak nikdo

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech na všech těch kanálech.

tkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji tluklo.

Po téměř 4 letech vás v týdeníku Slyšte lidé zvu na hudební výlet do Latinské Ameriky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Milan Tesař. Podíváme se na Kubu, do Argentiny, Ekvádoru, do Brazílie a Kolumbie, ale také do Kostariky nebo Peru. Při výběru jednotlivých interpretů a skladeb jsem se snažil, aby to byla pestrá přehlídka hudby, která v poslední době v zemích Latinské Ameriky vzniká. Vesměs půjde o úplné novinky, které budu vybírat většinou z řadových alb, ale dvakrát sáhnu také po výběru Latin Dance Party od amerického vydavatelství Putumayo. Jako první nám bude zpívat Grecia Alban. Pochází z Ekvádoru a zpívá ve dvou jazycích, španělsky a v kečujštině. To je jazyk původních obyvatel dnešního Peru a Bolívie a v menší míře i dalších jihoamerických zemí, včetně právě Ekvádoru. Je to nejrozšířenější indiánský jazyk v Jižní Americe s téměř 10 miliony rodilých mluvčích. Zpěvačka Grecia Alban sice vychází z tradiční hudby, ale používá moderní nástroje a prvky, například syntezátory, samply a moderní efekty. Tím ve svých písních vytváří současný a osobitý zvukový svět. Hudební tradici chápe jako živý a proměnlivý prostor, nikoli jako něco neměnného. Úctu k tradici vyjadřuje tím, že ji rozvíjí a obohacuje o nové prvky. My si z jejího nového alba poslechneme skladbu Uku Ňan.

Jako druhá nám bude hrát skupina Los Piranhas z Kolumbie ze svého nového alba s názvem Ještě jedna šance uspět v životě. Una oportunidad más de triunfar en la vida. Jedná se sice o hudbu, ve které mají hodně velký podíl elektronické nástroje, ale členové skupiny zdůrazňují, že nepoužívají elektroniku tak jako většina tanečních kapel, které skládají v počítači a na elektronických základech celou skladbu budují. Naopak jako základ mají Los Piranhas živé nástroje, do kterých přidávají elektronické prvky. Los Piranhas jsou trio, tvoří je Eblis Alvarez, Mario Galeano a Pedro Ojeda. Znají se už od střední školy a společně hrají více než 3 desetiletí. Jejich hudební cesta vedla od punku a metalu přes kolumbijskou a latinskoamerickou tradiční hudbu až k africkým vlivům. Spontánní improvizace a inspirace jazzem zůstávají klíčovou součástí jejich tvorby, která vzniká živě ve studiu. Vše je tedy výsledkem společného jamování a hledání ideálního zvuku. Vše stojí na improvizaci a na vzájemné komunikaci mezi hráči. Za svou hlavní inspiraci pánové považují gramofonové desky s kolumbijskou hudbou z 50. až 70. let minulého století, ať už je to salsa, kumbia, champeta, jazz nebo další styly. Nám zahrají skladbu Con mi burrito sabanero voy directo al matadero, což znamená se svým savanovým oslíkem jdu rovnou na jatka.

Tolik tedy kolumbijská skupina Los Piranhas. Ed Vares, vlastním jménem Eduardo Alvarez, je peruánský hudebník a producent, který vyrůstal v Kalifornii. Pohybuje se napříč žánry latinské populární hudby. Ve skladbě Merengue Atrevido z prvky merengue vypráví příběh ženy, která se snaží zahnat bolest ze zlomeného srdce tím, že se ponoří do hudby a tance. Vypravěč, okouzlený její krásou a pohybem, ji zve, aby tančili až do svítání a věří, že vášnivý rytmus bubnů a merengue může její smutek alespoň na chvíli proměnit v radost a uvolnění. Píseň jsem vybral z kompilace Latin Dance Party vydavatelství Putumayo.

V pořadu Slyšte lidé dnes posloucháme hudbu z Latinské Ameriky. Teď to byl peruánský zpěvák Ed Vares. S další ukázkou se přesuneme do Brazílie. Fúzi takzvané brazilské populární hudby a jazzu hraje akordeonistka Livia Matos, která nedávno vydala své třetí album Verve. Držitelka řady ocenění představuje akordeon jako důležitý nástroj v brazilské hudbě. Poslechneme si titulní skladbu Verve.

Poslouchali jsme brazilskou akordeonistku Liviu Matos a v Brazílii ještě chvíli zůstaneme. Soubor Bossa Nova Noite propojuje brazilskou hudbu s hudbou Chicaga, New Yorku a obecně s globálním popem. Ve stylu samby z prvky jazzu skupina upravila hit Bruna Marse s názvem Nothing on You.

Pohybujeme se na území Jižní Ameriky, po Peru, Kolumbii a Brazílii se přesuneme do Argentiny. Tedy zpěvačka Juana Luna sice pochází z Argentiny, ale momentálně žije a působí ve Spojených státech. Tam také vydala své nejnovější album s názvem Canciones en Blanco y Negro, písně v bílé a černé. Obsahuje autorské i převzaté písně a také lidové písně z Argentiny. V některých případech se jedná o aranžmá, které speciálně pro Lunu připravila newyorská filharmonie. My si v podání Juany Luna poslechneme slavnou píseň La Paloma, holubice, kterou v 19. století složil španělský skladatel Sebastián Iradié. Stala se jednou z nejrozšířenějších a nejčastěji interpretovaných melodí na světě a je oblíbená v různých žánrech od opery po populární hudbu.

Album argentinské zpěvačky Juany Luna vyšlo v září 2024. Další skladbu opět vyberu z kompilace Latin Dance Party od vydavatelství Putumayo. Kostarický zpěvák a písničkář Pablo Ugalde patří k autorům, kteří propojují hudbu s dalšími druhy umění. Sám se vedle hudby věnuje také výtvarnému umění, ilustraci a pedagogické činnosti a dlouhodobě zkoumá témata života, smrti a lidské přirozenosti. Jeho píseň Ay Mujer má podobu energické taneční kumbie, pod jejímž rytmickým povrchem se však skrývá silný citový neklid, zmatení a touha pramenící z intenzivní lásky, která vypravěče zcela vyvádí z rovnováhy a bere mu schopnost racionálně uvažovat.

V pořadu Slyšte lidé se dnes zaměřujeme na interprety z Latinské Ameriky a na jejich nové nahrávky. Pod názvem Estrellas de Buena Vista, Live in Havana, vyšel záznam koncertu v Teatro Nacional de la Havana z roku 2004, který zachycuje živou energii kubánské hudby přímo před nadšeným domácím publikem. Orchestr Estrellas de Buena Vista vznikl jako pokračování úspěšného projektu Buena Vista Social Club a sdružuje 16 hudebníků, z nichž 8 patří k původním členům tohoto legendárního souboru. Repertoár tvoří klasické skladby zlaté éry kubánské hudby, které jsou zde interpretovány s respektem k tradici, ale zároveň s novou energií, kterou přinášejí zpěváci mladší generace Carlos Calunga a Lázaro Villa. Poslechneme si skladbu Chan Chan.

na legendární kubánskou skladbu Francisca Repilada Chan Chan v podání orchestru Estrellas de Buena Vista navážeme hudbou úplně jiného charakteru. Album Chuck Chuck Chuck Chuck je devátá dlouhohrající kolekce kolumbijského experimentátora Juliana Mayorgy. Představuje divokou, absurdní a psychedelickou podobu postkumbie, v níž se mísí humor, vášeň i radikální zvuková odvaha. Texty a skladby evokují napětí mezi městem a venkovem, vzpomínky na rodnou oblast Tolima i kritický pohled na kapitalismus, přičemž pracují s grotesknými obrazy, magickými bytostmi a temnou poetikou. Chuck Chuck Chuck Chuck je neúprosná, mnohovrstevnatá a zneklidňující deska, která nachází krásu v rozkladu, chaosu i hluku a potvrzuje Juliana Mayorgu jako jednu z nejvýraznějších osobností současné latinskoamerické experimentální scény. Pustím vám alespoň krátkou ukázku s názvem Semolina.

Když už jsme se od pohodové taneční hudby dostali k hudbě jako kritickému zrcadlu dnešní společnosti, přidám ukázku v podání argentinské skupiny Chocolate Remix, která je aktivní mimo jiné v queer komunitě. V čele skupiny stojí zpěvačka Romina Bernardo, zvaná Choco, kterou v roce 2017 zařadila BBC mezi 100 nejvíce inspirativních a inovativních žen na světě. Skladba Ni Una Menos se stala hymnou ženského hnutí v Argentině i mimo ní. Její tvorba mísí reggaeton, pereo, kumbiu, funk, karaoke a další latinskoamerické rytmy s ostrými satirickými texty o genderu a sociálních otázkách, čímž transformuje taneční scénu v prostor odporu a oslavy diverzity. Poslechneme si skladbu Abanico i Antifaz.

Tolik tedy ukázka z tvorby argentinské skupiny Chocolate Remix v čele se zpěvačkou Choco. El Jury je umělecké jméno ekvádorské zpěvačky a kytaristky Cecilie Villar. Na svém šestém studiovém albu Así es el Mundo umělkyně spojuje latinskoamerické rytmy s rockem. Sama hraje na akustickou i elektrickou kytaru a dále na varhany, syntezátor a také na akustický i elektrický tres, což je kubánský strunný nástroj. V písních se objevují témata jako odpor, jednota, síla. El Jury používá jak svůj hlas, tak své kytarové umění k tomu, aby upozornila na sociální nespravedlnost a další neduhy současného světa. Nabídnu vám skladbu En Busa de la Paz.

V pořadu Slyšte lidé jsme se dnes věnovali aktuálním nahrávkám z Latinské Ameriky. Procestovali jsme Brazílii, Argentinu, Ekvádor, Kostariku, Kolumbii, Peru a podívali jsme se také na Kubu. A tam pořad zároveň i zakončíme. Sociální témata, jako je například otázka ženské síly a identity, se objevují na albu Hasta Cuando kubánského ženského dua Las Panteras. My si právě v jeho podání na závěr pořadu poslechneme skladbu Orun Mila. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám pořad líbil. Napříště se těší a od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Milan Tesař. O zvuk se staral Tomáš Hlávka.

Keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa,

co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku.

a než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvoj.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Nám je binti lzgíre, lsa rájha tahlam nežděd. Nám je u ahlam je u týre.

że, że, że. A aby weszło do sinie, strakaty kocie, ornete, że.

Odbyla pátá hodina raní a na Proglasu začíná koncert varhanní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Gotická suita opus 25. Autorem je Leon Bellman. Druhou skladbou je Preludium fuga a variace opus 18 Cezára Franka. V obou skladbách hraje na varhany Věra Heřmanová. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert Varhanní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Gotická suita opus 25. Jejím autorem je Leon Bellman. Druhou skladbou bylo preludium Fuga a variace opus 18. Autorem César Franck. V obou skladbách hrála na varhany Věra Heřmanová.

0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Knihovnička na Proglasu. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Samcová. Tentokrát se společně podíváme na knihu, která je hravá, zábavná a otevírá téma, nad kterým stojí za to se zamyslet. Mým dnešním hostem je autorka Kateřina Šedá, se kterou si budeme povídat o její knize Národní sbírka zlozvyků. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na začátek bych ráda, abyste se nám představila. Já jsem četla na vašem webu, že o sobě píšete, že jste česká umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Co to znamená?
1: No, to jste začala tím nejtěžším asi. Ono to většinou mě říkají ostatní než já sama, proto jsem to tam napsala. Ono je jakoby těžké tomu činnost trochu někam zařadit, takže já často se chytám toho, že ji k něčemu přirovnávám. Myslím, že blíž než k sociální architektuře má spíš k sochařství, protože já pracuji s komunitama, pracuji s velkýma skupinama lidí, snažím se jako s nima pracovat způsobem, že během té aktivity ideálně oni potom změní svoje vlastní chování. Ono to zní hrozně abstraktně, ale myslím si, že sběr zlozvyků už si pod tím člověk něco dokáže představit, takže tím výstupem může být mimo jiné i toto, ale jinak jsem studovala výtvarnou školu, Akademii výtvarných umění, takže to pořád vychází z nějakých obrazů nebo z nějakého vizuálního věmu. Nicméně tím nástrojem je pro mě to lidské jednání. Většinou to má výstup nějaké velké participativní akce. Příkladem může být třeba největší československý rande pro 2000 nezadaných. Nebo jsem celou jednu vesnici, nebo část té vesnice přemístila do Londýna, kde lidi před Britskou galerii dělali jeden den ty stejné činnosti, které by prováděli na své vesnici. Takže ono se to těžko jakoby popisuje pro člověka, který nezná úplně příklady té práce, ale potom, když ty příklady uvedu, tak je to lidem jasnější, o co se jedná.
0: Je mi tedy jasné, že jedním z těch projektů je i právě Národní sbírka zlozvyků, ale přece jen, jak vznikl nápad dát něco takového dohromady?
1: No, vzniklo to v podstatě jakoby poptávka. Mě nezisková organizace Společně, která každoročně pořádá Mendl festival na Mendlově náměstí, oslovila, myslím, že to bylo v roce 2020, jestli bych vytvořila nějaký větší projekt, který by se snažil popularizovat Gregora Johanna Mendla, zakladatel dědičnosti, protože on měl mít 200. výročí a já jsem přemýšlela o tom, jakým způsobem to udělat a postupně jsem zjistila, že Mendla teda skoro nikdo nezná. Lidi si ho pletli s Mengelem a s Mendelejevem a se všema možnýma. Dozvěděla jsem se dokonce, že nechápou některý lidi, jak může mít Mengele na náměstí sochu, když dělá pokusy na lidech a podobný jako hrůzy. Takže jsem si říkala, že to je docela dobrý formát, že bych to mohla mapovat přes tento český zlozvyk, kdy jako v podstatě řadu těchto lidí, které vlastně toto osobnost, které je srovnatelná s Darwinem, spousta lidí vůbec nezná. A zároveň jsem zjistila, že Mendel byl silný kuřák, že po něm zůstalo dokonce několik propálených ubrusů, které jsou součástí jeho expozice. No a zároveň jsem tedy chtěla nějakým způsobem mapovat tu dědičnost, kterou on se zabývá. A ty zlozvyky se ukázalo, že je jako skvělá věc, která to téma protíná, protože zlozvyky vlastně denně řešíme, co jsme zdědili po svých rodičích a co nechceme předat svým dětem a co nás štve na našem partnerovi. Takže to věc, kterou se každodenně potkáváme. A já jsem si říkala, že by se s tím mohla vlastně ztotožnit široká veřejnost. Že kdybych ty zlozvyky sbírala, tak bych teda nejenom toho Mendla nějak popularizovala, ale současně bych postupně mapovala ten český národ, o kterým se něco dozvíme. Takže to byla taková trochu netradiční forma, jak oslavit narozeniny Gregora Mendla. Ač nechtěně jsem z něho udělala nejznámějšího kuřáka v republice, to teda nebylo úplně to téma. Nicméně pořád mi to do dneška dává větší smysl, než neustále rekapitulovat úspěchy těch osobností, které oslavujeme. Ale dneska už je to s tím málo kdo spojuje, protože ten projekt nabral mnohem většího rozměru. Ale určitě ta původní osoba, která stojí za tou iniciativou, je právě on.
0: To je velmi zajímavé. Každopádně vy jste mluvila o těch zlozvicích jako takových, že jste je sbírala. Jak jste si je vlastně definovala nebo jakým způsobem jste je sbírala?
1: Na začátku to bylo hodně těžký, asi jako řada těch mých věcí, myslím si, že to lehce nejde nikdy. Já jsem se začala na základních školách, kde jsem se ptala dětí, na jaký zlozvyk jsou nejvíce pyšní, což sama o sobě nedává moc smysl. A mapovala jsem, jestli je vůbec možný širokou veřejnost přesvědčit, aby o tom zlozvyku uvažovala jinak, než standardně uvažuje, protože jsem zjistila, že běžná veřejnost si myslí, že zlozvyku máme zhruba 9. A jsou to notoricky známé věci, na které často ani nemáme vliv. Což je třeba kousání nechtů, cvakání propiskou, kousání si kůžičky v puse. Samozřejmě některý uvádí jako řízky na dovolenou, ale já si myslím, že to už příliš zlozvyky nejsou, že to lidi uvádí, protože se jim nechce přemýšlet, než by byli přesvědčeni, že tohle jsou typicky české zlozvyky. Takže určitě tím hlavním tématem celé té sbírky je přijít na to, jak lidi naučit nebo jak lidi přimět k tomu, aby skutečně o sobě přemýšleli, což je dost těžký téma. A mě trvalo hrozně dlouho, než jsem vůbec přišla na to, jak lidi k tomu přimět. Nakonec se mi to podařilo nejenom teda na základě důsledného sběru v terénu, ale především na základě příkladů jiných lidí. To znamená, když jsem sezbírala dost velké množství různorodých zlozvyků a během těch jako jednotlivých sběrů jsem to ukazovala, tak se ukázalo, že ty lidi to dostatečně motivuje k tomu, aby se mi něco přiznali. To teda jako první věc. A druhá věc, která určitě pomohla, že jsem tu původní kategorii můj zlozvyk, což byla teda zároveň chyba, protože jsem lidi nutila přiznání, odklonila ke kategorii zlozvyk někoho jiného. A to se krásně ukázalo, jak Češi rádi bonzují. Tak najednou všichni věděli, co mají jejich přátelé a partneři a ti, co sedí vedle. Takže to byla hodně jako úleva, že okamžitě každý věděl, ale i přesto, já to často říkám na různých přednáškách, mám skupiny lidí, kteří ty zlozvyky neříkají. Často to jsou muži nad 50 let. Ty ani po hodině vůbec žádný zlozvyky nemají. Jejich partnerky mají stovky a jejich kolegové, oni sami nemají vůbec nic. Takže určitě to tomu pomohlo a já jsem postupně ty kategorie rozšířila, je jich dohromady 6. To původně vůbec nebylo v té sbírce. Takže já jsem sbírala jenom v těch dvou kategoriích. Nakonec přibyl i rodinný zlozvyk, což je zlozvyk, který mají minimálně 2 členové rodiny, potom lokální zlozvyk určitého místa, národní a nakonec přibyla kategorie profesních, kdy jsem se rozhodla, že zmapuju jako ideálně všechny profese, na které v Česku narazím.
0: Vy jste už vlastně naťukla, že je to nějakým způsobem rozdělené, protože přece jen kniha čítá asi 9000 zlozvyků. Máte nějakou oblíbenou pasáž vy sama?
1: Tak moje oblíbená pasáž jsou určitě profesní zlozvyky a určitě zlozvyky, které jsou na hraně jako schválností. To je taková jako specifická věc, protože ta sbírka zlozvyků samozřejmě, já jsem se ten zlozvyk definovala jako činnost, která se neustále opakuje a vadí vám na někom samém nebo na někom jiném. Takhle je to vlastně definovaný a cokoliv se do toho vleze, tak v té sbírce může být. Samozřejmě občas tam objevují zlozvyky na hraně nějaké pracovní deformace, bizarnosti, úchylky, schválnosti, ale já jsem tam zařadila, protože se to jako vleze do té definice, ale určitě ta schválnost je oblíbená kategorie. Mám tam jeden z prvních zlozvyků, který tam přihlásil jeden chlapec na základní škole, zní, a u nás v obci se nic neděje, takže když má přijet autobus, stopnu si na zastávku, když ten autobus přijde, tak uteču. Jeden z takových typických, jo. A takových máme hodně. Potom je oblíbená moje kategorie gurmánský zlozvyky, co všechno lidí jí. Od toho, že jí kuře i s kostma zapíjí, jídlo sojovou omáčkou, vánoční cukroví slepují, plnotučnou hořčicí. To mě vlastně motivovala na tom druhém ročníku Vánočního festivalu zlozvyků, který budeme letos pořádat v Brně, a oslovit skutečně dobrý kuchaři a vytvořit jako zlozvykovou nabídku. Takže letos na vánočních trzích plánujeme to, že kuchaři, kteří vyhráli v opravdu dobrý soutěže, tak připravují menu, který vychází ze sbírky zlozvyků a bude jako stravitelný. Bude to jako, doufám, že dobrý, jinak to jsou samozřejmě hrůzy, co jsou v té sbírce zlozvyků. A potom určitě, jak jsem řekla, ty profese. To je jako podle mě úplně jako skvělá kategorie, která vám nabídne nahlídnout do přemýšlení mnoha různých profesí. To je kategorie, která mě v podstatě přiměla vydat tu knihu. Já jsem původně tohle vůbec nezamýšlela a ta sbírka postupně narůstala a narůstala. A ta poslední kategorie profesních zlozvyků, kterou jsem dozbírávala, byla jako tak hrozně inspirativní. Mě by vůbec nenapadlo, co všechno si o mně myslí můj doktor, zubař, paní v lékárně, učitele. Takže jsem si říkala, že to je hrozně pro tu společnost přínosná věc. Nabídnout tu možnost, podívat, co si o vás můžou myslet, nebo co může vadit těm lidem na vás a podobně. To je jedno z těch témat, které já mám obzvlášť ráda v té knize.
0: Je to i to, co vás nejvíc překvapilo?
1: No, to je složitá věc. Ta sbírka je překvapující sama, myslím, sobě. Těch věcí je tam hrozně moc, který přináší nějaké věci, které by vás za prvý teda vůbec nenapadly. A nebo přináší tak absurdní chování, že to skoro jako na náměty filmu. Jo? Řeknu příklady, tam jsou jako neuvěřitelné sbírky. Jo? Samozřejmě člověk, který to sbírá, ty předměty, by to tam nikdy nepřihlásil. A tím, že uvažujeme o zlozvyku jako o nějakým subjektivní věci, nemusí se na něm nikdo zhodnout, tak to většinou bonzují teda ty členové rodiny, kterým to vadí. Máme tam pána, který má doma 15 000 propisek, pána, který krade dopravní značky na silnicích a doma je sbírá a manželce řekl, že jestli mu chce udělat radost k Vánocům, tak chce příjezdovou cedulí do Prahy. Máme tam prostě jako desítky jako absurdních chování, který vlastně nechápete, jestli tam máte zařazovat nebo ne. A myslím si, že asi nejvíc překvapující je, že lidi často do té sbírky přihlašují věci, které byste si spíš představil pod nějakým dobrozvykem. Že to je vlastně něco, co vás těší a líbí se vám to. Ale vždycky, když ten zlozvyk rozeberete nebo čtete dopis, který vám ten člověk pošle, protože já z toho edituju jenom jako krátkou pasáž, vždycky tam něco je. My máme tam pána, který sází stromy na místě, kterým nepatří. Ono je to jako hezký. Lidi na sociálních sítích se nad tím dojímali, ale v podstatě to trestná činnost, jo, když si to vezmete. Takže takových věcí tam máme taky hodně a to mě třeba překvapilo. Potom míra alkoholu. Já jsem nebyla jako překvapená tím, že Češi milují alkohol, to ne, ale jako ta obří míra, že ta kniha by šla složit víceméně z toho. A nakonec jsme se v tom úzkém editorském týmu rozhodli, že je to tak častá jako věc, že to nezařadíme mezi jídlo, ale dali jsme prostě alkohol mezi koníčky. Stejně jako mobilní telefon, který se tam tak často objevuje, že jsme z něho udělali člena rodiny. Vůbec jsme ho nedali mezi Češi a věci. Takže my jsme se snažili, aby ta kniha byla vyrovnaná, aby to nebylo o množství těch přihlášených zlozvyků, jinak by půlka knihy byl jenom alkohol. Ale aby to zastoupení bylo viditelné třeba tím, že to přeřadíme do jiných kapitol.
0: Co tedy o nás jako o společnosti ta kniha vlastně vypovídá? Protože samozřejmě ono se to může zdát dost negativní tím, že to jsou zlozvyky.
1: No já na začátku, když jsem ten projekt stavila, tak jsem ho stavila hlavně proto, že si myslím, že nás to jako spojuje. To se ukázalo i během těch sběrů, které na spoustě místech opravdu dobře fungovaly jako párová terapie, jako team building. Dneska mě firmy zvou, že se to zaplatí. Ten sběr zlozvyku a potom se to vystaví. Myslím si, že je to hrozně úlevný. I při tom seznamování, a to je jeden z důvodů, proč si udělat seznamku nakonec. Protože v okamžiku, kdy vy přemýšlíte nad těma svýma slabostma a jste je schopná jako sdílet, tak je to teda mnohem sympatičtější poloha. V té době, kdy spolu neustále lidi soupeří o tom, kdo ty věci má lepší, neustále se všichni chlubí na sociálních sítích, kde byli a co skvělého zažívali. Tak myslím si, že to do té společnosti přináší opravdu jako hrozně úlevnou věc a ukazuje se to, že to společnost propojuje. Já vycházím i ze své osobní zkušenosti, já mám zlozvyky na svým partnerovi ráda a nemám vůbec potřebu je odstraňovat. Takže s tím bych úplně nesouhlasila, že to je negativní a myslím si, že určitě ten velký přínos je, že ta společnost je schopná té sebereflexe, což si myslím, že třeba ve Švýcarsku, kde jsem dělala 3letý projekt, by to vůbec nešlo sezbírat. To by vůbec nešlo. Ale ty Češi, což je jejich zároveň nejhorší a nejlepší vlastnost, jsou schopni si ze všeho udělat srandu. Jo, to znamená, že máme to jako vzadu v té pasáži té knihy, kdy Češi vlastně všechno zhazují, ale to je zároveň jeden z těch důvodů, proč byli schopni a ochotní se na té jako knize podílet a v tak široké škále mě poskytnout jako svoje tajemství. Řada těch lidí psala věci, které se nikdy nikomu nesvěřila. A myslím si, že ani to neměli potřebu, protože jenom u kapitoly Češi a tělo, co všechno lidi dělají s tělem, to je neuvěřitelný. Od toho, že jíte prostě vlasy, strupy, olizujete si různý části těla, čucháte si ke kolenům, je to jako obří škála. Myslím si, že tohle lidi běžně nikomu neříkají, na ulici ani, ale když se nad tím zamyslíte, že to skutečně může být i věc, která vadí vám samotným, nikdo vás na to upozorňuje, tak jste jako schopná jako ty věci sdílet. A to, co mě nejvíc na tom zajímalo, byla ta jako široká škála. Občas se mě někdo ptá, abych řekla, jako který zlozvyky mají Češi nejčastěji. A to je vlastně, to mě jako nezajímalo. Mě zajímalo sezbírat co nejpestřejší škálu ve všech těch kategoriích. A tu statistiku si člověk potom snadno udělá, třeba na sociálních sítích nebo v rámci jiného formátu. Takže jsem často při těch sběrech zakazovala ty notoricky se opakující zlozvyky, abych měla prostě nějaký ideální varianty nebo variace, které třeba ukazují jen na jinou část těla. Pokud je nejčastějším zlozvykem v rámci těla okusování nechtů, tak se mi motivovala, aby to nepsali. Jeden chlapec na základní škole řekl, že si umí okusovat nechty na obou nohách do různých tvarů. Jestli to teda může přihlásit toto, tak to samozřejmě ano. Pokud je to taková jako nestandardní variace, jinak určitě se z toho nedá udělat. Statistika, to bych měla furt dokola to stejný. To bych měla 7 zlozvyků, který se neustále opakují a to mě určitě nezajímalo.
0: V knize nejsou ale jenom texty, je to i velmi graficky pestré. Jak jste vlastně přistupovala k tomuto?
1: No já jsem dlouho přemýšlela nad tím, komu bych mohla dát napsat předmluvu. Jsem chtěla pozvat nějakého odborníka a lámala jsem si hlavu nad tím, kdo by obsáhl takovouhle publikaci a vůbec takovouhle širokou škálu témat. A nakonec mi došlo, když jsem třídila národní zlozvyky, že největším odborníkem na všechno jsou Češi. Ty prostě všemu rozumí, je to národní zlozvyk. Jo? Češi se stanou v minutě trenérem a doktorem a olympijským vítězem, takže jsem si říkala, to je super. Takže první poznámkový aparát tvoří Češi ze sociálních sítí, který rozporují všechny věci, které tam mám, včetně mě. A druhý odborník, který jsme pozvali s tím týmem, je umělá inteligence, což je taky podle mě ze zlozvyků, jakým ho používáme. A udělali jsme si na něho takový jednoduchý kurz, kde já jsem se radila, jakým způsobem se toho četu ptát, aby jsme ty zlozvyky v té knize posilovali. To znamená, aby fungovaly v rámci jako toho, že vás motivují ty zlozvyky rozvíjet, nikoli jako odvykací kůra. Takže pokud chcete krást šampony v hotelech, jako se tam často objevuje, tak tam máte seřazený hotely, kde mají lepší šampony, které si můžete odnést. Jo? To znamená, má vás to motivovat, což je samozřejmě problematická věc. A ta umělá inteligence nám to nechtěla dát, takže jsme museli vyvinout a bylo to docela náročný způsob, jak se jí ptát. A když nám teda nakonec ty obrázky dala, tak ještě moje grafička to celý překreslovala, tak aby to opravdu působilo jako vědecká kniha. To byl záměr celé té jako publikace, aby to na první pohled vypadalo jako věda. Proto jsme si vytvořili Akademii pavěd i to nakladatelství. A bylo to pro mě hodně jako důležitý, aby ta pestrost byla reprezentovaná nějakým opravdu takovým rukopisem, že máte pocit, že si prohlížíte Otův naučný slovník. To bylo hodně důležité udržet to. To nejhorší, co jsou kreslený vtipy v rámci tohoto tématu. Takže na první dobrou to měla být od začátku věda. A to jsem chtěla. A to se, myslím, nám jako povedlo.
0: Říká Kateřina Šedá, autorka knihy Národní sbírka zlozvyků. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: A tím je i dnešní knihovnička Proglasu u konce. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.

ruka zvedej kotvy, nikdo nás už nebere. Pojedeme po svých, do podnájmu žít. Koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky, až omrzí nás dálky, budem jak dvě smutní.

0: Blíží se 6. hodina raní a my si poslechneme myšlenku na den, což je část z poselství papeže Františka k dni sdělovacích prostředků z roku 2020.
1: Člověk je tvor vypravěčský. Od malička toužíme po příbězích, stejně jako po pokrmu. Aniž bychom si to uvědomovali, příběhy ovlivňují náš život, ať jsou to pohádky, romány, filmy, písně nebo zprávy. Mezi správným a nesprávným se mnohdy rozhodujeme na základě osob a příběhů, se kterými jsme se ztotožnili. Příběhy nás učí, utvářejí naše názory a naše chování, mohou nám sdělit a pomoci pochopit, kdo jsme. Člověk je nejen jediný tvor, který potřebuje oděvem zakrýt svou zranitelnost, ale je také jediný, který potřebuje vyprávět, odít se příběhy, aby uchoval svůj vlastní život. Netkáme jen oděv, ale i příběhy. Lidská schopnost tkát z latinského texere, totiž odkazuje nejen na slovo textil, ale i na slovo text. Příběhy všech dob jsou tkány na společném tkalcovském stavu. Příběh má svého hrdinu, možná obyčejného, který pro dosažení svého snu překonává těžké situace, bojuje se zlem v síle, která mu dává odvahu, v síle lásky. Když se staneme součástí příběhu, můžeme najít hrdinskou motivaci k vypořádání se s výzvami života. Člověk je tvor vypravěčský, protože se vyvíjí, objevuje sebe sama a obohacuje se každodenními zápletkami. Naše vyprávění je však od začátku vystaveno hrozbě zla, které se pomalu vine příběhem. Kdybyste z něho, z toho stromu jedli, budete jako Bůh. Hadovo pokušení vnáší do děje jablko sváru. Budeš-li jíst, otevřou se vám oči, budete poznávat, šeptá dnes znovu ten, kdo zneužívá vyprávění příběhů, storytelling, pro své cíle. Mnohé příběhy nás natolik ochromí, že nás přesvědčí, že k dosažení štěstí musíme mít, vlastnit a konzumovat. Ani si neuvědomujeme, nakolik začínáme prahnout po pomluvách a drbech a konzumovat kvanta násilí a falše. Namísto konstruktivních příběhů, které jsou pojivem společenských vazeb a kulturního zázemí, se spřádají destruktivní a provokativní příběhy, které trhají a ničí křehká vlákna spolužití. Hromaděním neověřených informací, opakováním banálních a rádoby přesvědčivých sdělení, nenávistným provoláváním se nevytváří příběh člověka, nýbrž se člověk zbavuje své důstojnosti. Zatímco příběhy, používané k účelovým a mocichtivým cílům, mají jen krátké trvání, dobrý příběh je schopen překonat čas i prostor. Zůstává aktuální i po staletích, a přináší životu výživu.

A odbyla nám 6. hodina, krásný čas na Proglasu vám přeje Daniel Blaške, jež 7. neděle velikonoční, 17. květen, Světový den sdělovacích prostředků a také Světový den informační společnosti. Připomíná se i památka svatého Pascala Bailona. Tento španělský františkán ze 16. století se stal patronem eucharistických kongresů a také dívek hledajících manžela i pekařů a cukrářů. 205 let uplynulo od narození bavorského katolického kněze lidového léčitele Sebastiana Kneipa. Na věčnosti je od roku 1897. 100 by oslavil hokejový útočník, světový šampion Čeněk Pýcha. Zemřel roku 1984. Před 35 lety horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest. No a dnes máme také některá jubilea. 55 slaví houslistka Gabriela Demeterová a pater Angelo Scarano, původem Ital, biblista, farář v Dobříši. 63. narozeniny slaví boromejka anglika Ivana Pintířová, ošetřovatelka, vychovatelka ohrožené mládeže, učitelka dramatické výchovy a rozhlasová moderátorka, ředitelka papežských misijních děl v pražské arcidiecézi a duchovní rádkyně sdružení Ackermann Gemeinde. 65. slaví dirigent a hudební pedagog profesor Leoš Svárovský, stejně tak irská zpěvačka a skladatelka Enya. 67 let se dožívá zakladatelka Ligy proti antisemitismu Věra Tydlidátová, výtvarnice, religionistka a judaistka. 75 slaví skaut, pedagog, publicista a mediální odborník Jiří Edy Zajíc. O 2 roky starší, 77letý, je zpěvák, herec a tanečník Jiří Korn. K svátku přejeme vše dobré všem Anetám. V tomto nedělním ránu si ještě během následující půl hodinky řekneme, co nás čeká tento den, nebo co od tohoto data očekáváme, také něco o počasí, a od 6:30 se už spojíme ve modlitbě ranních chval, kterým budou předcházet také evangelium a následovat po něm duchovní slovo. Tak dobré ráno s Proglasem.

Je 6 hodin a 9 minut. Jaké se dnes, tedy v neděli 17. května, bude nad naším územím vyskytovat počasí? V Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině bude až jasno a na východě to bude i s trvalejším deštěm. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 18 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 8, krom Beskyd tam bude kolem 3 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr bude během dne zvolna slábnout a tlak bude setrvalý, ve východní polovině území bude slabě až mírně stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer pak místy mírně nepříznivé.

Je 6 hodin na 19 minut, neděle 17. května, co tato neděle přinese. U příležitosti Světového dne sdělovacích prostředků bude v katedrále svatého Martina v Bratislavě celebrovat mši arcibiskup Stanislav Zvolenský. V přímém přenosu ji zprostředkuje televize Lux. Tradiční trizna se uskuteční na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku. Oběti nacistické perzekuce si u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války uctí politici, včetně prezidenta Petra Pavla, diplomaté a skauti. S hlavním projevem vystoupí předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Za pamětníky promluví přeživší terezínského geta Michaela Vidláková. Křesťanskou modlitbu pronese generální vikář litoměřické diecéze Radek Jurnečka, židovskou rabín Karol Sidon. Spolek Milion chvilek pořádá v krajských městech akce na podporu České televize a Českého rozhlasu. V kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Horažďovicích, v jednom z jubilejních míst roku svatého Františka, bude sloužit mši českobudějovický diecézní biskup Vlastimil Kročel. Na svatém kopečku u Olomouce se uskuteční v rámci týdne pro rodinu poutní den. Po bohoslužbě následuje program v zoo. Lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví je určena pouť v kostele Panny Marie Sněžné na Provodově Malenínsku. Liturgii s nimi bude slavit pater Marek Orkovácha. Zpívané nešpory za účasti arcibiskupa Stanislava Přibyla se pomodlí členové kapituly v katedrále svatých Víta Václava a Vojtěcha v hlavním městě. Poté uctí památku kardinálů Josefa Berana a Miloslava Vlka u příležitosti výročí jejich životních výročí. V Neratovském chrámu na Nanebevzetí Panny Marie zazní benefiční koncert skupiny Čechomor, podpoří nadační fond Krtek a sdružení Neratov. Festival Zuška Zuška proběhne ve studiu Z v Městském divadle Zlín. Závěrečný gala večer zazní v tamním kongresovém centru. A Mezinárodní festival Slovanské prameny na Božskovském ostrově v Plzni propojí českou a ukrajinskou komunitu a představí slovanskou kulturu od folklorních kořenů po současné formy.

Je 30 minut po 6. hodině, vám krásnou 7. neděli velikonoční s datem 17. května 2026 přeje na Proglasu Daniel Blaške. Je Světový den sdělovacích prostředků a Světový den informační bezpečnosti. Připomínáme si i svatého Paskala Bailona. No a k svátku přejeme všem Anetám. Nyní na Proglasu následuje četba evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, najdete je i s komentářem na webu víra.cz.

ze 17. kapitoly Janova evangelia. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Obdařil jsi ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které si mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, dokončil jsem dílo, které si mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi dal ze světa. Byli tvoji a mně si je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe, vždyť slova, která si dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji. A všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě.

0: Dnes máme tedy 7. neděli velikonoční. Budeme začínat hymnem Po na nebe vstoupení Páně ze strany 642 ve starším vydání. 642 v novějším 722. 722. Žalmy budou z neděle 3. týdne žaltáře od strany 1030 v novějším, ve starším vydání 1030 nebo v novějším 1150. 1150. A vlastní texty budou pak od strany 654 ve starším vydání 654 anebo 735. 735. Ještě jednou všechny tři strany, jak pro starší vydání, tedy 642, 1030 a 654, tak pro novější 722, 1150 a 735. Modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Kristus se postavil odpůrci, vězení dobil, z vězně bral se k Otci, sedí po pravici, je slitovníkem naším, chrání nás svou mocí.
1: Své poslání v světě dokonal, i s lidstvím naším se v nebi odebral, Otci je daroval, Otec ho na nebesích slavně korunoval.
0: Všechnu moc v nebi i na zemi od Otce přijal, věčné králování, mocné panování, nebě kníže pokoje, všichni mu poddáni.
1: On je hlavou církve a pánem, veškerou mocí, ctí, slávou obdařen, základem učiněn a celá stavba církve pevně stojí na něm.
0: Slíbil církev neopouštěti, svou milostí v ní vždy přítomen býti a jí pomáhati, skrze Ducha Svatého ji posvěcovati.
1: Hospodin králuje, oděl se velebností, aleluja.
0: Hospodin králuje, oděl se velebností, oděl se Hospodin, opásal se mocí.
1: Dal světu základ, že nezakolísá.
0: Pevný je trůn tvůj od pradávna, jsi od věčnosti.
1: Zdvíhají řeky, Hospodine, zdvíhají řeky svůj hlas, zdvíhají řeky svůj hukot.
0: Mocnější než hukot mnohých vod, mohutnější než mořský příboj, mocný je Hospodin na výsosti.
1: Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin králuje, oděl se velebností. Aleluja.
1: Tvorstvo bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Aleluja.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, anděle Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáry velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dní velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny velepte Pána, moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chválme a oslavujme ho na věky. Tvorstvo bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Aleluja.
1: Jméno Hospodinovo je vznešené, převyšuje zemi i nebe. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech.
1: Chvalte ho všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy.
0: Chvalte ho slunce a měsíci, chvalte ho všechny zářící hvězdy.
1: Chvalte ho nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy.
0: Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal a byly stvořeny.
1: Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine.
0: Hospodinu vzdejte ze země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny.
1: Oheň, krupobytí, sníh a dým, bouřný vítr, který plní jeho slovo.
0: Hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, plazy a okřídlené ptactvo.
0: Králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země.
1: Jinoši a s nimi pany, starci spolu s dětmi.
0: Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené.
1: Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu.
0: Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Jméno Hospodinovo je vznešené, převyšuje zemi i nebe. Aleluja. Krátké čtení je z 10. kapitoly Skutků apoštolských. Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteřím jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali. To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Aleluja, aleluja.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Aleluja, aleluja.
0: Ty, který jsi byl vzkříšen z mrtvých.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Aleluja, aleluja. Otče, já jsem tě oslavil na zemi, dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Otče, já jsem tě oslavil na zemi, dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil. Aleluja. Spojme se v modlitbě chvály se všemi, kdo jsou ospravedlněni milostí Ducha Svatého, a volejme.
1: Pane, ať nám pomáhá tvůj duch. Pane Ježíši, dej, ať se necháme vést Duchem Božím.
0: Abychom žili jako synové Boží.
1: Skrze svého ducha nám vyprošuj od Otce.
0: Abychom měli účast na tvých zaslíbeních.
1: Uči nás velkodušnými, abychom nehleděli svůj prospěch,
0: ale spíše usilovali o dobro jiných.
1: Dej nám ducha moudrosti a pravdy,
0: abychom rostli v poznání tebe i Otce.
1: Pane, ať nám pomáhá tvůj duch.
0: Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě. Dej, ať také my poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O sedmé neděli velikonoční čteme z prvního listu svatého apoštola Jana závěrečnou část třetí kapitoly pod titul Přikázání věřit a milovat. Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem doopravdy. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobvinuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám

je právě 7 hodin ráno, posloucháte Proglas s Danielem Blaškem a máte 7. neděli velikonoční, 17. květen 2026. Je to jednak Světový den sdělovacích prostředků, také Světový den informační společnosti. No a v katolickém kalendáři nacházíme jméno svatého Pascala Bailona. Z té 10. narozeniny by oslavila spisovatelka, překladatelka, pokládaná za poslední německy píšící autorku v Praze, Lenka Reinerová, možná poslední pamětnice tamní židovské a německé intelektuální komunity, zemřela v roce 2008. V nuceném římském exilu zemřel 17. května 1969 kardinál Josef Beran, totalitami trýzněný pražský arcibiskup a teolog, zakladatel krajanského střediska Velehrad, kandidát blahořečení. Výročí tohoto dne 55. slaví houslistka Gabriela Demeterová a pater Angelos Carano, 63. narozeniny slaví boromejka Angelika Ivana Pintířová, 65. slaví dirigent a hudební pedagog profesor Leoš Svárovský a stejně tak irská zpěvačka a skladatelka Enya. 67 let se dožívá zakladatelka Ligy proti antisemitismu Věra Tidlidaratová. 75. slaví scout, pedagog, publicista a mediální odborník Jiří Edy Zajíc a o 2 roky starší je zpěvák, herec a tanečník Jiří Korn. K svátku přejeme všem dívkám a ženám nesoucí jméno Aneta, což je francouzská zdrobnělina hebrejského Anna. To se vykládá jako milostná či milosti plná. Dnes by mělo být polojasno až jasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě, místy jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 18 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 8, v Beskydech kolem 3. A slabý západní až severozápadní vítr, na Moravě ve Slezsku mírný severozápadní až severní, bude během dne zvolna slábnout. V setrvalém stavu bude tlak a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, místy mírně nepříznivé. Přeji vám tady krásné ráno s Proglasem, budeme se ještě hodinu oblažovat různými písničkami a také nějakým tím zpravodajstvím, co se děje u nás i ve světě.

V Doxech na Českolipsku po 3,5 letech skončila obnova bezmála stoletých varhan, které jsou v tamním kostele svatého Bartoloměje a Panny Marie Monserratské. Dnes je požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Administrátor děkanství Kamil Škoda nastínil, že budou sloužit nejen jako doprovod při bohoslužbách, ale najdou využití i při koncertech. Nástroj pochází z roku 1932, má 2 manuály a 27 rejstříků. Opravu potřebovali také kvůli tomu, že byly málo využívané. Obnova stála téměř 1,6 milionu korun. Zahrnovala i přestavbu pneumatického systému na elektrický.

0: Jak jsme informovali, memorandum o duchovní službě v Poslanecké sněmovně spolu uzavřeli její kancelář, Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Stanovuje podmínky spolupráce mezi církvemi a náboženskými společnostmi při jejich působení v Dolní komoře na další 4 roky. Kněze Milana Hanuše za katolickou církev střídá trvalý jáhen Vojtěch Mátl. Svého nástupce nově vyšle Federace židovských obcí, zatím jméno neurčila. Za ekumenu zůstává ve funkci sněmovního kaplana kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička.
1: Poslanecká sněmovna má kaplana. To pro někoho bylo velké překvapení a 3 roky, možná chviličku déle, než to bylo formálně ustaveno, i na to lidé zvykali a objevovali, co všecko taková příležitost může skýtat. To znamená, že jsem k dispozici jednotlivcům, a to jak ze zaměstnanců, tak i z těch volených. Odskakoval jsem i do Senátu a věřte, že zaměstnanců je tam násobně více, nežli těch, které známe z obrazovek. Za druhé, byl jsem k dispozici všem návštěvníkům a prováděl jsem je s potěšením parlamentní kaplí, protože ta slouží oběma komorám a je krásná, je to moderní kaple, která má 10 let letos a my si ji rádi užíváme. Pak taková spolupráce s týmy, různými týmy. Přišli lidé, kteří chtěli snídani s Bohem, nejdříve tomu říkali. Chtěli si někde sednout a před jednáním se sklidnit. Později je to snídaně pro duši, je to širší trošičku a také se rozšířil počet těch, kteří ji připravují. Tedy myslím těch, kteří to zaštiťují a svým jménem zvolávají. A mohl bych pokračovat hodně dlouho, protože taková práce je na každý den a znamená především s těmi lidmi být.
0: Řekl pro Glasu sněmovní kaplan kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička.

0: Připravovaný sjezd sudeckých Němců v Brně je cestou ke smíření, míní Jan Vondrouš, ředitel společnosti Collegium Bohemicum, která spravuje expozici Ústeckého muzea Naši Němci. Vztahy mezi oběma národy podle něj vyřešila až česko-německá deklarace v roce 1997. Problém je ve výuce dějepisu, lidem informace o poválečných událostech ze školy chybí.
1: Já si myslím, že přelomová je česko-německá deklarace, která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak, jak si vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, my tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků, no a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi, takže je logické, že by napravení těch vztahů z hlediska té historie mělo být.
0: Sjezd pořádá prvně v Česku sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje Němce odsunuté z Československa po druhé světové válce a jejich potomky. V Brně se příští víkend uskuteční 76. ročník. Sudetské Němce sem pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. Příští sobotu organizuje v rámci festivalu Pochod smíření, který po roce připomene poválečný odsun německých obyvatel města.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Máme 2 minuty po 7:30 v neděli. 7. neděli velikonoční, 17. květen 2026. Světový den sdělovacích prostředků a Světový den informační společnosti. Připomínáme i památku svatého Paskála Bailona. 205 let uplynulo od narození bavorského katolického kněze, lidového léčitele Sebastiana Kneipa. Na věčnosti je od roku 1897. A před 35 lety horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest. Dnes slaví 55. houslistka Gabriela Demeterová a pater Angelos Carano. Dále má 63. narozeniny boromejka Angelika Ivana Pintířová. 65. slaví dirigent a hudební pedagog profesor Leoš Svárovský a také jiderská zpěvačka a skladatelka Enya. 67 let se dožívá zakladatelka Ligy proti antisemitismu Věra Tydlidátová a 75. slaví scout, pedagog, publicista a mediální odborník Jiří Edy Zajíc. O 2 roky starší je zpěvák, herec a tanečník Jiří Korn. A k svátku přejeme všem Anetám. Dnešní den by měl být polojasno až jasno, během dne občas nějaká oblačnost a místy i přehánky. Nejvyšší teploty v rozmezí 13 až 18 stupňů Celsia, na horách kolem 8, no a slabý západní až severozápadní vítr se během dne bude zvolna měnit nebo bude slábnout. Tlaková tendence, setrvalý stav, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé. A na co vás pozveme na Proglasu už za půl hodinky, to bude Gloria od Johana Rosenmüllera, dále mše C dur opus 86 skladatele Ludwiga van Beethovena a nakonec fuga C mol pro varhany od Josefa Ferdinanda Norberta Zegra. To jsou tedy skladby, které budou od 8 hodiny předcházet mši svaté, ke které vás pozveme v 9 hodin do kostela Všech svatých v Litoměřicích. Sloužitý bude pater Josef Šeliga. Hudební siesta o 11:55 nabídne symfonii číslo 7 od Gustava Mahlera. No a odpoledne máme pro děti připravenou nedělní pohádku, která nabídne příběh o 2 bratrech, kteří díky své mlsnosti ve světě štěstí našli, království dobili a nakonec i princezny dostali. Pohádku s názvem Ptačí hlava a srdce napsala Božena Němcová a vyprávět vám ji bude Martina Pavlíková. Tak si ji nalaďte ve 14 hodin.

0: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Zase po týdnu vítejte u poslechu relace Studna slova. Sedmá kapitola prvního listu Korinským je věnována především manželství, ale nejen jemu. V závěru tohoto textu nabízí apoštol Pavel čtenářům volbu stavu. Možnost vybrat si život svobodný, život v manželství, případně vstup do nového manželství po ovdovění. Zaměřuje se i na vdovský stav, který ošetřuje mnoha doporučeními a nasměrováním. Některé nástrahy byly stejné před 2000 lety stejně jako dnes. Jiří Hurta už otevírá Bibli a jeho výklad začíná. Dobrý poslech.

Dnes máme před sebou závěrečných 5 veršů 7. kapitoly 1. listu do Korintu. Apoštol Pavel nejprve ve verších 36 až 8 píše: Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce, nehřeší, ať se vezmou. Ale kdo je vnitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe. Pavlova slova se týkají případů, která v době rychle rostoucí prvotní církve byly zřejmě časté. Dvojice snoubenců uvěřila, nebo uvěřil třeba aspoň muž. Ti dva byli zasnoubeni třeba už delší dobu. Ale muž si najednou není jist, může-li jako křesťan uzavřít sňatek. Možná, že mu jiní křesťané zákonického smýšlení řekli, že není vůbec správné se ženit. Muž neví, co činit, aby jednal správně. Kraličtí se domnívali, že šlo o případy, kdy otec váhal, má-li či nemá-li provdat dceru. Zřejmě se však mýlili, protože nevdává-li otec svou dceru, není možné jeho jednání považovat za nečestné. A mimo to by otec jistě mluvil jasně o své dceři a ne o paně nebo o snoubence. Pavel svou radou upokojuje zneklidněná srdce, když ponechává rozhodnutí zcela na zasnoubeném muži. Rozhodni se sám. Ať už se rozhodneš tak, či onak, nezhřešíš. Jinak řečeno, oženíš-li se, nedopustíš se ničeho zlého. I když, a toto Pavlovo stanovisko jsme si už vysvětlili na samém začátku 7. kapitoly, tedy i když apoštol zastává názor, že zdrženlivost by byla lepší. Poslední verše kapitoly se pak týkají otázky vdovství. Pavel píše, žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž zemře, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v Kristu. Po mém soudu bude však pro ní lépe, zůstane-li tak. Myslím, že i já mám ducha Božího. Korinčtí křesťané se zřejmě ptali, existuje-li pro vdovy možnost dalšího sňatku. Pavel se tu nejprve odvolává na zákon, který platil pro ženu a který cituje také v listu Římanům v 7. kapitole, 2. verš. Slovy, vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi. Když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Cituje-li Pavel zákon, šlo zřejmě o vážnou věc. Pavel totiž jako vzdělaný farizeus byl výborně obeznámen s rabínským učením o správném jednání. Rabíni neučili, jak správně věřit, nýbrž jak správně jednat. Souhrnem tohoto jejich učení je Talmud. Pavel se však s tímto učením rozešel, proto také nedává žádné hotové recepty na správné jednání v podobě příkazů nebo zákazů. Pouze tam, kde vidí nebezpečí bezúzdnosti a své vole, sahá k citaci zákona a ukazuje tím na nezrušitelnou autoritu Boží. Činí tak právě v oblasti sexuality, kde nebezpečí je mimořádné. I když se křesťanská vdova může znovu vdát,
Pavel žádá, aby stejně jako každý jiný křesťan uzavřela manželství pouze v Pánu, to znamená jen za předpokladu, že bude moci žít s manželem ve společné víře v Pána Ježíše Krista. Jinak řečeno, křesťan má uzavírat sňatek zase jen s věřícím křesťanem, i když platí zásada, jestliže žil před uvěřením s nevěřícím partnerem, pak se s ním po svém obrácení nemá rozcházet. Pavel však svým požadavkem ruší platnost levirátního zákona. Podle něho se totiž vdova měla provdat za některého z příbuzných ze strany manžela. Pavel ukazuje, že tento zákon neplatí, pokud příbuzný po manželovi není věřícím křesťanem. Ale i v případě vdov se Pavel přiklání ke stanovisku, že je lépe, zůstane-li vdova sama. Důvody jsou tytéž jako v případě neprovdaných, o kterých mluvil ve verších 25. až 30. Nechtějme však z apoštolových slov dělat kožený systém. Abychom se v plné svobodě Kristově naučili vidět zmíněné otázky ve světle pravé boží moudrosti, slyšme i, co tentýž apoštol píše o vdovách v prvém listu Timoteovi v 5. kapitole. Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. To jim zdůrazňuji, ať se jim nedá nic vytknout. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než 60 let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky. Jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile se smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat. Tak propadají odsouzení, protože porušili slíbenou věrnost. Zároveň si navykají zahálet a chodit po návštěvách. A nejen zahálet, nýbrž i klevetit, plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávali, měli děti, vedli domácnost a nedávali protivníku příležitost k pomluvám. Teprve, když rady korinským uvážíme v souvislosti s pokyny, které udílí apoštol Pavel svému žáku Timoteovi, pohled na celou otázku před námi vyvstává k potřebné duchovní plastičnosti, abychom rozuměli zrale a zdravě v duchu Kristově a abychom neuvázli jako nerozumné děti někde na mrtvé liteře ke své vlastní škodě. Valná část celé 7. kapitoly, kterou jsme společně probírali, neobsahuje autoritativní přímé boží slovo, nýbrž zachycuje osobní apoštolovi rady korinskému sboru. A přece jsou to rady, které mají pro nás závaznou platnost a váhu písem svatých. Ty rady totiž nedával apoštol Pavel jako nějaký soukromník.
nejsou výsledkem jeho rozumových úvah anebo lidských zkušeností. Pavel je apoštolem, tedy poslem Ježíše Krista, který vyřizuje poselství Evangelia a k tomuto úkolu ho vybavil Duch Boží všemi potřebnými schopnostmi i dary. Je třeba si se vší vážností uvědomit, že za Pavlovým apoštolským slovem stojí Bůh se svou autoritou a mocí právě tak, jako stál za slovem svých proroků, jako stojí za hlasem svých svědků, které zmocnil svým duchem za všech časů. Pán Bůh tady má své posly a zmocněnce i za našich dnů. Domníváš-li se, že tebe se to netýká, že na tebe zapomněl, protři si uši. Neboť i tebe volá právě teď, hlasem, který právě slyšíš, abys i ty se pokořil před majestátem Pána Ježíše Krista, který má veškerou moc na nebi i na zemi, aby se spodrobil jeho vůli a nalezl z jeho ruky slávu věčného života a dokonalé svobody v něm.

Řekněm. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že ti smíme patřit, že nás dokonale osvobozuješ ze všech pout a závislostí pro život ve tvé lásce. Prosíme, zmocni nás svým duchem k tomu, abychom rozuměli správně tvému slovu a abychom činili tvou vůli. Amen.

Jiří Hurta v závěru dnešního nahlížení do 7. kapitoly 1. listu Korinským připomněl, na čem záleží skutečná svoboda člověka. Pokud dáme svůj život do rukou Kristu, otevírá se před námi cesta, která nemusí být vždycky jednoznačná a přehledná, ale má svého průvodce, na kterého se můžeme spolehnout. Dneškem jsme tedy uzavřeli listování 7. kapitolou 1. listu Korinským. Příště postoupíme k tématu, které se může na první pohled zdát pro dnešní dobu nedůležité. Řeč bude o masu obětovaném modlám. I v 21. století může tento text promlouvat do života současných čtenářů. Zatím Transworld Rádia, Rádia 7, se loučí Jitka Vilažíková, těšíme se naslyšenou zase za týden.

Krásný čas po 8. hodině raní vám na Proglasu přeje Daniel Blaške. Je neděle 17. květen 2026, sedmá neděle velikonoční. Před námi je hodina duchovní hudby. Na prvním místě zazní Gloria Johanna Rosenmüllera, a to v podání souboru Cantus Köln pod vedením Konráda Junghändla. Přeji krásný, ničím nerušený poslech.

Na Proglasu jsme vyslechli Gloria Johanna Rosenmillera v podání souboru Cantus Köln pod vedením Konráda Junghenla. Nyní následuje mše C-dur opus 86 Ludwiga van Beethovena. Zpívat bude slovenský filharmonický sbor se solisty soprán Magdaléna Hajhošiová, alt Jitka Zerhauová, tenor Peter Oswald a bas Peter Mikuláš. Doprovázet bude slovenská filharmonie pod vedením Antona Nanuta. Přeji krásný poslech.

Na proglasu nám dozněla mše C-dur opus 86 Ludwiga van Beethovena, a to v podání Slovenského filharmonického sboru se solisty Magdalenou Hájošijovou, Jitkou Zerhauovou, Peterem Osvaldem a Peterem Mikulášem za doprovodu Slovenské filharmonie pod taktovkou Antona Nanuta. Krátce předemší nám nyní zazní ještě fuga C-moll pro varhany Josefa Ferdinanda Norberta Segra v podání Aleše Bárty.

poslední skladbou hodiny duchovních písní a skladeb na proglasu byla fuga C-moll pro varhany, kterou složil Josef Ferdinand Norbert Seger. Na varhany nám ji hrál Aleš Bárta. Nyní už se blížíme k 9. hodině dopolední na proglasu v neděli 17. května. Máme 7. neděli velikonoční a budeme se připojovat do kostela všech svatých v Litoměřicích, kde bude mši svatou sloužit pater Josef Šeliga. Pověsme si písně, které si připravíme ke mši. Půjde o číseň 415, vstoupil pán v slávu nebeskou, 415, no a na závěr to pak bude píseň 407, vesel se nebes královno, 407. Ještě jednou si čísla zopakujme, pro celou mši to bude vstoupil pán v slávu nebeskou číslo 415 a na závěr 407 vesel se nebes královno.

0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milosť našeho Pána Ježíše Krista, ktorý vstoupil do nebe, ať je s vami, se všemi. Milí bratia a sestry, milí posluchači Radia Proglas, všechny vás vítam ke slavení této nedělní mše svaté. Prožíváme už 7. neděli velikonoční. V tom minulém týdnu slavili jsme slávnost na nebe vstoupení Páně. Apoštolové po na nebe vstoupení Pána Ježíše, jak čteme v knize Skutku apoštolů, se trvávali jednomyslně v modlitbě spolu s Pánou Marií. Také i my chceme jednomyslně prosit o dary, pomoc, světlo, útěchu Ducha Svatého. Mše svatá je obětována za farníky. Nyní na začátku spojme se v modlitbě, litujme svých hříchů a poprosme za odpuštění. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Modleme se. Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že Tvůj Syn, Spasitel světa, je s Tebou ve Tvé slávě. Dejať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věku.
1: Amen.

0: Čtení ze skutků apoštolů. Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu.

0: Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat v jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, to je duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil, nebo jen, že se míchal do záležitostí druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí. Spíše ať Boha velebí, že je křesťanem. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Obdařil jsi ho mocí nad všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe. Vždyť slova, která jsi mi dal, dal jsem jim já. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal. Vždyť jsou tvoji a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven, už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milí bratři a sestry, dnešní liturgie nás staví do zvláštního času. Pan Ježíš už vstoupil na nebesa. Apoštolové viděli, jak odchází, a Duch Svatý ještě nepřišel. Je to mezi doby, čas mezi už a ještě ne. A právě v tomto čase slyšíme, jak apoštolové se vracejí z Olivové hory do Jeruzaléma. Mohli být zmatení, mohli propadnout strachu, mohli se říkat, a co teď? Ježíš už není viditelně s námi, ten, kterého jsme následovali. Ten, který nám dával odpovědi, ten, který utišoval bouře, a najednou je ticho. A co dělají apoštolové? Neutíkají, nevzdávají to, nevymyšlejí vlastní řešení. Písmo říká něco velmi prostého a zároveň hlubokého. Jednomyslně se trvávali na modlitbách. To je odpověď víry na chvíle nejistoty. Kolikrát i my žijeme v podobném období. Člověk se modlí a zdá se mu, že Bůh mlčí. Prosíme za zdraví, za děti, za vztahy, za práci a odpověď nepřichází hned. A tehdy máme často chuť říct, Bože, kde jsi? Apoštolové nám dnes ukazují, když nerozumíš, modli se dál. Když nevidíš cestu, zůstaň věrný. Když máš strach, neutíkej od Boha, jdi blíž k němu. A všimněme si ještě jedné krásné věci. Apoštolové nebyli sami. Byla tam Maria, matka Ježíšova, je uprostřed rodící se církve. Ta, která uměla celý život čekat. 9 měsíců čekala na narození Ježíše. 3 dny čekala po jeho smrti na jeho zmrtvýchvstání. A nyní čeká z apoštoly na Ducha Svatého. Maria učí církev trpělivosti. My bychom chtěli všechno hned, okamžitou odpověď, okamžité řešení, okamžité uzdravení. a Bůh často jedná v čase zraní. Dnešní žálm nám říká, Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál. To neříká člověk, který nemá problémy. To říká člověk, který objevil, že Bůh je větší než jeho strach. Strach je dnes obrovská síla. Strach o budoucnost, strach z nemoci, strach z války, strach ze samoty, strach, že třeba něco nezvládneme. A přesto žalmista říká, koho bych se bál? Ne proto, že je silný on, ale proto, že silný je Bůh. Křesťan není člověk bez problému. Křesťan je člověk, který ví, komu uvěřil. A svatý Petr v druhém čtení mluví ještě odvážněji. Radujte se, že máte účast na Kristově utrpení. To je, moji milí, velmi těžká věta pro dnešní svět, který chce hlavně pochodlí a zábavu. Ale Petr říká, pokud neseš něco těžkého kvůli Kristu, pokud zůstáváš věrný pravdě, i když to něco stojí, nejsi poražený. Možná se ti někdo směje kvůli víře, možná tě okolí nechápe, možná je těžké žít poctivě, ale právě tam může spočívat Duch Boží. A evangelium nám ukazuje něco nádherného. Ježíš před svým utrpením myslí ne na sebe, ale na své učedníky. Modlí se za ně. A víte, co je na tom nejkrásnější? On se modlí za nás. Nejsme zapomenutí. Ježíš zná naše zápasy, naše slabosti, naše rodiny, naše bolesti. A přimlouvá se za nás u Otce, když se někdy říkáme, nikdo mi nerozumí. Pak si připomeňme dnešní evangelium, Ježíš se za mě modlí. Žijeme vlastně stále v podobné situaci jako apoštolové. Ježíš se za mě modlí. Kristus vstoupil na nebesa, jako jeho druhý příchod teprve očekáváme a mezi tím jsme zde. Ve světě plném nejistot, ale dnešní neděle nám dává 3 jednoduché rady. Vytrvejte v modlitbě jako apoštolové. Nebojte se, protože Hospodin je naše světlo. Zůstaňte věrní v Kristu i v těžkostech. A pamatujme, po těch dnech čekání přišly letnice. Potichu přišel Duch Svatý. Po nejistotě přišla síla. Bůh přichází často tehdy, když už myslíme, že se nic neděje. Vyznejme svou víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, všechoviditelného, neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrození, nestvoření, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe, skrze Ducha Svatého, přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Ukřižován za dnu Poncia Pilata, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Drazí bratři a sestry, náš Pán Ježíš Kristus dokončil úkol a naplnil vůli svého Otce a vrátil se zpět do nebeského království. Prosme tedy našeho Otce.
1: Bože, milující Otče, dej církvi vytrvalost v modlitbě. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej všem věřícím svého ducha, aby je utvrzoval ve víře a věrnosti evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej všem pronásledovaným pro jméno tvého syna svou sílu a útěchu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať svým životem usilujeme o dokonalost, ke které jsme příkladem Ježíšova života vybídnuti. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej všem, kteří letos mají přijmout svátost biřmování, stále větší touhu po tobě. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej všem trpícím, nemocným a osamělým svou pomoc a ochranu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej našim zemřelým vstoupit do příbytků, které jsi pro ně od věčnosti připravil.
0: Pane Ježíši, prosíme, přijmi oběť této mše svaté, kterou přinášíme s prosbou za farníky, za probuzení a prochlubování cnosti víry, naděje a lásky. Také ještě prosíme za Boží požehnání, pomoc do nového týdne. Pane, sílo svého ducha, Pane, sešli svého ducha a vyslyš naše prosby, dej nám všem, které spojuje jeden křest, ať nás spojuje také vzájemná láska. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Chef, né?

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, modlitby a dáry svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom byli celým svým životem spojeni s Kristovou obětí a došli do nebeské slávy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, král slávy, vítěz nad hříchem a přemožitel smrti, vystvížen nad nebesa, usedl po tvé pravici. Anděle žasnou, že člověk je soudcem světa a pánem vesmíru. A my se radujeme, že tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás, že je náš prostředník u tebe a zůstává mezi námi. My k němu patříme na věky a skrze něho se jednou náš život naplní v tobě. A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Vpravdy si svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, moci Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si schromážďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolevá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou

0: tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shledni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho oběti jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pánou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly Petrem, Pavlem, Jánem, Jakubem, Matějem a slavnými mučedníky, se svatým Štěpánem, svatým Jánem Nepomuckým a se všemi svatými, svatou Stislavou, svatou Aneškou a s našimi zastánci a starými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Stanislava, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupení lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptylenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. A nyní pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jsi na nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým smatkem, a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. I sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nechleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle i naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
1: Ciao, credo.

0: Ale Kristus, Beranek Boží, ten, který snímá hříchy světa, blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si,
1: abys ke mně přišel,
0: ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Tělo Krista, Kristus, zachová životu věčného.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Bože, původce naší spásy, ty nám dáváš pokrm k věčnému životu, upevni v nás jistotu, že oslavíš celé tělo církve, jako jsi oslavil její hlavu Ježíše Krista. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věku. Prosím, posaďte se ještě chvíli. Dnes prožíváme 7. neděli velikonoční. V novém týdnu budeme prožívat v pondělí památku svatého Jana I. papeže a mučedníka. Ve středu památku svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze. Také památku svatého Bernardina Sienského, kněze. Ve čtvrtek památku svatého Krištofa Magalanese, kněze a druhu mučedníku. V pátek památku svaté Rity z Kasie, řeholnice. Příští neděli bude slavnost seslání Ducha Svatého. Dnes ještě budou slouženy mše svaté o 14:30 odpoledne ve Velkých Žernosekách, ve 15:00 odpoledne v Počáplech a v 18:00 zde v kostele všech svatých. V sobotu 23. května v 17:00 bude v našem kostele všech svatých koncert pražského komunitního pěveckého sboru Mezinárodní školy. Na tento koncert vás srdečně zvu. V sobotu 30. května se koná diecézní pouť v Jablonem v Podještědí. Otec arcibiskup Stanislav zve na pěší pouť asi 12 kilometrů, kterou zahájí v sobotu 30. května v 7:00 ráno v kostele v obci Zdislava. Účastníci půjdou krásnou krajinou Podještědí. Otec arcibiskup nám také vzkazuje, prosím vás, abyste, kdo můžete, v co největším počtu dorazili na mši svatou 30. května. Víme, co se stalo v tomto týdnu v Jablone v Podještědí. Vlastně byly ukradeny ostatky svaté Zdislavy, nakonec naštěstí se našly, trochu je komplikace, ale snad vlastně ta vzácná relikvie bude zachráněna. Takže otec arcibiskup nás žádá, abychom společně při bohoslužbě pomodlili se modlitbu za odpuštění a za dosti učinění, za svatokrádež spolu s prosbou o duchovní obnovu naší diecéze. Takže já bych rád objednal velký autobus, abyste všichni, jak jste zde v kostele, a možná ještě více, abychom jeli na pouť 30. května. Takže budu čekat, že hodně lidí se dnes přihlásí nebo v následujících dnech. V tomto roce bude každou poslední sobotu v měsíce od 18:00 sloužena mše svatá v kostele svaté Ludmile. Koná se to tak v roce svatého Františka. Letos je 800 let od jeho úmrtí. Máme možnost získat plnomocné odpustky pro sebe i pro duše vočistci. Sbírka minulou neděli vynesla 7081 korun, byla věnována na katolická média. Děkuji. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, za vaši přízeň, děkuji za úklid kostela v tomto týdnu. Přeji vám pokojnou, požehnanou neděli a celý další týden. Také pomodleme se i dnes modlitbu za nového našeho biskupa, za jmenování nového biskupa. Kdo máte tu kartičku, tak připojte se k modlitbě. Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev. Vyslyš naše prosby, ať se naším novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí svatosti života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který zná své ovce a dává za něj svůj život.
Ty sám, Pane, ukáž, kdo zvolil, aby nás jako náš nový biskup učil žít podle Evangelia a ukazoval nám cestu k Tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Už tak na závěr v druhém čtení apoštol Petr nás povzbuzuje, abychom se nestyděli za to, že jsme křesťané. Pán s vámi. Požehnej vás, ochráňuj všemohoucí a milující Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.

0: Na Proglasu skončila mše svatá, kterou jsme přehnášeli z kostela všech svatých v Litoměřicích, kterou sloužil pater Šeliga. Dnešní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz. A na jaké bohoslužby můžeme čekat v následujícím týdnu? V pondělí půjde o bohoslužbu slova s Jáhnem Janem Špilarem v 18 hodin. Dále bude v úterý mše svatá přenášena z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Ve čtvrtek 21. května bude v 6 hodin mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. V pátek v tentýž čas z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Ranní 7. mše v sobotu bude z kostela svatého Augustína v Brně a nedělní mše v 9 hodin bude z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. A dnes je 60. světový den sdělovacích prostředků. Po mši svaté si tady přečteme poselství svatého otce Lva, které budu číst já, Daniel Blaške. Poselství svatého otce u příležitosti 60. světového dne sdělovacích prostředků. Střežit lidské hlasy a tváře. Drazí bratři a sestry, tvář a hlas jsou jedinečné charakteristické rysy každého člověka, vyjadřují jeho vlastní neopakovatelnou identitu a jsou základním prvkem každého setkání. Ve starověku to dobře věděli. Pro definici lidské osoby používali staří Řekové slovo tvář, prosopon, které etymologicky označuje to, co je před našima očima, místo přítomnosti a vztahu. Latinský termín persona, odvozen od per sonare, zahrnuje zvuk. Ne jakýkoliv zvuk, ale nezaměnitelný hlas někoho. Tvář a hlas jsou posvátné. Byly nám darovány Bohem, který nás stvořil ke svému obrazu a slovem, které nám sám adresoval, nás povolal k životu. Slovem, jež nejprve po staletí zaznívalo v hlasech proroků a poté se v plnosti času stalo tělem. Toto slovo, toto sdělení, které Bůh dává o sobě samém, jsme také mohli přímo slyšet a vidět, protože se dalo poznat v hlasu a tváři Ježíše, Syna Božího. Bůh si od okamžiku stvoření přál člověka jako svého partnera v dialogu a, jak říká svatý Řehoř z Nisy, vtiskl do jeho tváře odraz božské lásky, aby skrze lásku mohl plně prožívat své lidství. Střežit lidské tváře a hlasy tedy znamená chránit tuto pečeť, tento nesmazatelný odraz boží lásky. Nejsme druhem, který by byl tvořen předem definovanými biochemickými algoritmy. Každý z nás má nenahraditelné a nenapodobitelné povolání, jež vyplývá ze života a projevuje se právě v komunikaci s ostatními. Pokud tuto ochranu opustíme, digitální technologie můžou radikálně proměnit některé ze základních pilířů lidské civilizace, které někdy považujeme za samozřejmé. Skrze simulaci lidských hlasů a tváří, moudrosti a poznání, vědomí a odpovědnosti, empatie a přátelství, systémy známé jako umělá inteligence nejen zasahují do informačních ekosystémů, ale také vnikají do nejhlubší úrovně komunikace, tedy do vztahů mezi lidmi. Není to tedy výzva technologická, ale antropologická. Chránit tváře a hlasy v konečném důsledku znamená chránit nás samotné. Přijímat s odvahou, odhodlání a rozvahou příležitosti, které nabízí digitální technologie a umělá inteligence, neznamená skrývat před sebou kritické body, nejasnosti a rizika. Nevzdávat se svého vlastního myšlení. Již delší dobu existuje řada důkazů o tom, že algoritmy navržené tak, aby maximalizovaly sledovanost sociálních médií, což je pro platformy ziskové, odměňují rychlé emoce a naopak penalizují lidské projevy, které vyžadují více času, jako je snaha o porozumění a reflexe. Tím, že tyto algoritmy uzavírají skupiny lidí do bublin snadného souhlasu a snadného rozhořčení, oslabují schopnost naslouchat a kriticky myslet a zvyšují polarizaci společnosti. K tomu se pak přidala naivní a nekritická důvěra v umělou inteligenci jako vševědoucího přítele, poskytovatele veškerých informací, archivu všech pamětí, věštírny všech rad. To vše může dále oslabit naši schopnost analytického a kreativního myšlení, porozumění významům, rozlišování mezi skladebnými a významovými prvky. Ačkoliv umělá inteligence může poskytovat podporu a pomoc při zvládání komunikačních úkolů, vyhýbání se úsilí vlastního myšlení a spokojení se s umělým statistickým výčtem však z dlouhodobého hlediska hrozí oslabením našich kognitivních, emocionálních a komunikačních schopností. Systémy umělé inteligence v posledních letech stále více přebírají kontrolu také nad produkcí textů, hudby a videí. Velká část tvůrčího průmyslu je tak v ohrožení, že bude demontována a nahrazena štítkem Powered by AI, čímž se lidé stanou pouhými pasivními konzumenty nepromyšlených ideí, anonymních produktů bez autorství a bez lásky. Tím budou mistrovská díla lidského génia v oblasti hudby, umění a literatury redukována na pouhá pole pro trénink strojů. Otázka, která nám leží na srdci, však není, co dokáže nebo bude schopen dokázat stroj, ale co můžeme a budeme schopni dokázat my, když budeme růst v lidskosti a poznání a budeme moudře využívat tak mocné nástroje, které jsou k našim službám. Člověk byl vždy v pokušení přivlastňovat si plody poznání bez námahy spojené s nasazením, výzkumem a osobní odpovědností. Zdát se tvůrčího procesu a přenechat stroji své mentální funkce a svou představivost však znamená pohřbít talenty, které jsme dostali, abychom mohli růst jako lidé ve vztahu k Bohu a k ostatním. Znamená to skrýt svou tvář a umlčet svůj hlas. Být nebo předstírat. Simulace vztahů a reality. Jak procházíme informační toky, feedy, je stále obtížnější rozpoznat, zda komunikujeme s jinými lidmi nebo s boty či virtuálními influencery. Netransparentní zásahy těchto automatizovaných agentů ovlivňují veřejné debaty a rozhodování lidí. Zejména chatboti, založení na velkých jazykových modelech, se ukazují jako překvapivě efektivní ve skryté manipulaci díky neustálé optimalizaci personalizovaných interakcí. Dialogická a adaptivní mimetická struktura těchto jazykových modelů je schopna napodobovat lidské city a tak simulovat vztah. Tato antropomorfizace, která může být dokonce zábavná, je zároveň klamná, zejména pro nejzranitelnější osoby. Chatboty, které jsou přehnaně laskavé a navíc vždy přítomné a dostupné, se proto mohou stát skrytými architekty našich emocionálních stavů a tímto způsobem narušovat a okupovat sféru lidské intimity. Technologie, která využívá naši potřebu vztahů, může mít nejen bolestivé důsledky pro osud jednotlivců, ale může také poškodit sociální, kulturní a politickou strukturu společnosti. K tomu dochází, když zaměňujeme vztahy s ostatními za vztahy s umělou inteligencí, která je trénována katalogizovat naše myšlenky a vytvářet kolem nás svět zrcadel, kde je vše vytvořeno k našemu obrazu a podobě. Tímto způsobem se necháváme okrádat o možnost setkat se s druhým, který je od nás vždy odlišný a s nímž se můžeme a musíme naučit konfrontovat. Bez přijetí jinakosti nemůže existovat ani vztah, ani přátelství. Další velkou výzvou, kterou tyto nové systémy představují, je zkreslení, v angličtině bias, které vede k získávání a předávání překrouceného vnímání skutečnosti. Modely umělé inteligence jsou utvářeny světovým názorem těch, kdo je budují, a sami mohou vnucovat způsoby uvažování tím, že replikují stereotypy a předsudky přítomné v datech, z nich čerpají. Nedostatek transparentnosti při navrhování algoritmů spolu s nedostatečnou sociální reprezentací dat má tendenci ponechávat nás uvíznuté v sítích, které manipulují našimi myšlenkami a udržují a prohlubují již existující sociální nerovnosti a nespravedlnosti. Riziko je velké. Síla simulace je taková, že nás umělá inteligence může dokonce oklamat vytvořením paralelních realit, ve kterých si přivlastní naše tváře a hlasy. Jsme ponořeni do více rozměrnosti, kde je stále obtížnější rozlišit realitu od fikce. K tomu se přidává problém nedostatečné přesnosti. Systémy, jež vydávají statistickou pravděpodobnost za znalost, nám ve skutečnosti nabízejí informace v nejlepším případě přibližné, které jsou někdy doslova halucinacemi. Nedostatečná kontrola zdrojů spolu s krizí novinářské práce v terénu, jež zahrnuje neustálé shromažďování a ověřování informací v místech, kde se události odehrávají, může vytvářet ještě úrodnější půdu pro dezinformace, což vyvolává rostoucí pocit nedůvěry, zmatení a nejistoty. Možnost spojenectví. Za touto obrovskou neviditelnou silou, která nás všechny zasahuje, stojí jen hrstka firem, jejichž zakladatelé byli nedávno představeni jako osobnosti roku 2025, tedy architekti umělé inteligence. To vyvolává značné obavy ohledně oligopolní kontroly algoritmických systémů a umělé inteligence, které jsou schopny nenápadně ovlivňovat chování a dokonce přepisovat dějiny lidstva, včetně dějin církve, často aniž bychom si toho byli skutečně vědomi. Výzva, která před námi stojí, nespočívá v zastavení digitální inovace, ale v jejím řízení a uvědomění si její ambivalentní povahy. Je na každém z nás, abychom pozvedli hlas na obranu lidských bytostí, aby tyto nástroje mohly být skutečně přijaty jako naši spojenci. Toto spojenectví je možné, ale musí být založeno na třech pilířích: odpovědnost, spolupráce a vzdělávání. Především odpovědnost. Ta se může podle jednotlivých rolí projevovat jako poctivost, transparentnost, odvaha, schopnost vize, povinnost sdílet znalosti, právo být informován. Nicméně v obecné rovině se nikdo nemůže vyhnout své odpovědnosti za budoucnost, kterou vytváříme. Pro ty, kdo stojí v čele online platform, to znamená zajistit, aby jejich obchodní strategie nebyly vedeny pouze kritériem maximalizace zisku, ale také prozíravou vizí, která bere v úvahu společné dobro, právě tak, jako každý z nich má na srdci blaho svých dětí. Tvůrci a vývojáři modelů umělé inteligence musí být transparentní a společensky odpovědní, pokud jde o principy návrhů a systémy moderování, na nichž jsou založeny jejich algoritmy a modely, tak, aby se prosazoval informovaný souhlas ze strany uživatelů. Stejná odpovědnost se vyžaduje také od národních zákonodárců a nadnárodních regulačních orgánů, které jsou povinny dohlížet na ochranu lidské důstojnosti. Vhodná regulace může chránit lidi před emocionální připoutaností k chatbotům a omezit šíření falešných, manipulativních nebo zavádějících obsahů, čímž se zachová integrita informací oproti jejich klamavé simulaci. Samotné mediální a komunikační společnosti rovněž nemohou dovolit, aby algoritmy zaměřené na bezohledné vítězství v boji o několik sekund pozornosti převážily nad věrností jejich profesním hodnotám, které směřují k hledání pravdy. Důvěru veřejnosti se lze získat přesností a transparentností, nikoli honbou za sledovaností za každou cenu. Obsah generovaný nebo manipulovaný umělou inteligencí musí být jasně označen a odlišen od obsahu vytvořeného lidmi. Je třeba chránit autorství a svrchované vlastnictví práce novinářů a dalších tvůrců obsahu. Informace jsou veřejným statkem. Konstruktivní a smysluplná veřejná služba není založena na neprůhlednosti, ale na transparentnosti zdrojů, na zapojení zúčastněných subjektů a na vysokém kvalitativním standardu. Všichni jsme povoláni ke spolupráci. Žádný sektor nemůže samostatně čelit výzvě, kterou představuje řízení digitálních inovací a správy umělé inteligence. Je proto nutné vytvořit ochranné mechanismy. Všechny zainteresované strany, od technologického průmyslu po zákonodárce, od kreativních společností po akademickou sféru, od umělců po novináře a vychovatele, musí být zapojeny do budování a prosazování informovaného a odpovědného digitálního občanství. K tomu směřuje vzdělávání. Má posilovat naše osobní schopnosti kriticky uvažovat, hodnotit spolehlivost zdrojů a možné zájmy skrývající se za výběrem informací, které se k nám dostávají, porozumět psychologickým mechanismům, které je aktivují, umožnit našim rodinám, komunitám a asociacím vypracovat praktická kritéria pro zdravější a odpovědnější kulturu komunikace. Právě proto je stále naléhavější začít do vzdělávacích systémů na všech úrovních zavádět také mediální gramotnost, informační gramotnost a gramotnost v oblasti umělé inteligence, což již některé občanské instituce prosazují. Jako katolíci můžeme a musíme přispět k tomu, aby lidé, zejména mladí, získali schopnost kritického myšlení a rostli ve svobodě ducha. Tato gramotnost by měla být navíc začleněna do širších iniciativ celoživotního vzdělávání, které se týkají i starších a marginalizovaných členů společnosti, jež se často cítí vyloučeni a bezmocní tváří v tvář rychlým technologickým změnám. Gramotnost v oblasti médií, informací a umělé inteligence pomůže všem, aby se nepřizpůsobovali antropomorfizačnímu posunu těchto systémů, ale aby je považovali za nástroje, aby vždy používali externí ověření zdrojů, které mohou být nepřesné nebo nesprávné, poskytovaných systémy umělé inteligence, chránili své soukromí a svá data pochopením bezpečnostních parametrů a možností podání námitky. Je důležité vzdělávat se a učit se používat umělou inteligenci záměrně a v tomto kontextu chránit svůj obraz, foto i audio, svou tvář i svůj hlas, aby se zabránilo jejich použití při vytváření škodlivého obsahu a chování, jako jsou digitální podvody, kyberšikana a deepfake, které porušují soukromí a intimitu lidí bez jejich souhlasu. Stejně jako průmyslová revoluce vyžadovala základní gramotnost, aby lidé mohli reagovat na novinky, tak i digitální revoluce vyžaduje digitální gramotnost spolu s humanitním a kulturním vzděláním, aby bylo možné pochopit, jak algoritmy formují naše vnímání reality, jak působí nebezpečí umělé inteligence, jaké mechanismy určují výskyt určitých obsahů v našich informačních tocích, feedech, jaké jsou předpoklady a ekonomické modely ekonomiky umělé inteligence a jak se mohou měnit. Potřebujeme, aby tvář a hlas opět vyjadřovaly osobnost člověka. Musíme chránit dar komunikace jako nejhlubší pravdu o člověku, na kterou by se měla orientovat i každá technologická inovace. Při předkládání těchto úvah děkuji všem, kteří se zasazují o dosažení zde uvedených cílů a srdečně žehnám všem, kdo pracují pro společné dobro prostřednictvím sdělovacích prostředků. Ve Vatikánu 24. ledna 2026 památka svatého Františka Saleského, Lev XIV. Papež. Po slovech svatého otce je pro nás připravena ještě varhanní hudba. V ní nám na prvním místě zazní sonáta pro varhany číslo 6 G-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Hrát nám ji bude Roland Münch.

Vyslechli jsme sonátu pro varhany Karla Filipa Emanuela Bacha v tónině G-moll s označením 6. Nyní si vyslechneme ještě sonatinu C-dur a G-dur od Jiřího Antonína Bendy v podání Klause Sonnleitera. Ten nám následně zahraje i skladbu Fuga C-dur od Jana Křtitele Vaňhala.

Poslední skladbou, kterou si pustíme, bude ještě chorální předehra Hier liegt mein Geist sich vor dir nieder od Simona Sechtra. Hrát nám bude opět Klaus Sonnleitner.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na Proglase se scházíme u cyklu křesťanské snosti.
1: Dnes je na řadě předposlední díl věnovaný statečnosti.
0: U poslechu naší rozhlasové stanice vás vítají Kateřina Trmačová
1: a Pavel Smolek z pražského studia Kristián.
0: Statečnost může být různá. Statečnost vojáka v boji nebo statečnost náhodného kolemjdoucího při záchraně lidského života.
1: Poslechněte si nyní, jak autoři cyklu Kateřina Lachmanová
0: a páter Angelo Scarano vidí křesťanskou statečnost.
2: Cnost statečnosti patří ke čtyřem základním cnostem. Je tedy pro život křesťana něčím úplně zásadním. Bez ní totiž člověk nemůže obstát, když narazí na pokušení, na překážky ve svém úsilí o dobro. Musel by vycouvat, kdykoliv konání dobra nese nepříjemnosti. A natož, když má obstát ve víře v dobách pronásledování, kdy následování Krista přináší nějaké ústrky, potíže všeho druhu nebo i věznění a hrozbu smrti, jak to prožili první apoštolové a potom celé generace mučedníků až do dnešních dnů. Mimochodem, statečnost mučedníků není jen věcí prvních staletí církve. Ještě letos by měla být objemná kniha Staletí mučedníků, která zaznamenává příběhy mučedníků z celého světa, a to jenom z 20. století.
3: Docela výstižnou a výmluvnou definici statečnosti máme opět v katechismu. Statečnost je cnost, která při obtížích dává pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení, dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života a obětoval jej při obraně spravedlivé věci. Na první pohled každý člověk potřebuje statečnost. Vždyť každý z nás musí čelit problémům a potížím všeho druhu. Ale není statečnost jako statečnost. Copak člověk, který sportuje, praktikuje adrenalinové sporty, má tu křesťanskou statečnost v pravém slova smyslu? Asi ne, protože v těchto případech nejde ani tak o dobro, morální dobro, ale jde spíš o hledání vlastních zážitků nebo o hledání obdivu, popularity. A proto v takových případech nemluvíme o cnosti, nejedná se o křesťanskou statečnost. Ta je taková teprve tehdy a právě tehdy, když zápasí o dobro, a ne když hledá vlastní výhody, majetek, vlastní slávu.
2: Tak je asi důležité vědět, že statečnost patří k takzvaným lidským cnostem, ne těm božským vlitým, takže se očekává, že o ní budeme v životě usilovat, že ji budeme pěstovat, a to už od dětství. Ale pokud se v dětství něco zanedbalo, je možné s tím dělat něco i v dospělosti, naštěstí. Nedávno jsem byla třeba v čekárně na odběr krve svědky trošku zvláštní scény. Asi 6letý kluk tam stropil kvůli strachu z injekce takový rozruch, že zaměstnal všechen personál, možná 5 lidí. Zevnitř se ozýval strašný jekot. A zvenčí to vypadalo, jako by z něj stahovali kůži zaživa. Intenzivně řval, že ho to strašně bolí. A ku podivu to trvalo půl hodiny a pak ještě byl už 5 minut na chodbě, jenom si držel tu vatičku na ruce a pořád ještě ječel, že to strašně bolí. Možná měl nějakou nezvladatelnou fobii z injekcí a jinak je úplně v pohodě. No, nechci teď soudit toho kluka. Ale pokud by tohle byl jeho běžný přístup k nepříjemnostem života, bude to mít asi v životě dost těžké. A všichni kolem s ním. Zkrátka mi tam taky trošku došlo, že výchova ke statečnosti je docela důležitá. To, aby se člověk učil snést nějakou drobnou bolest, fyzickou i duševní, aby nevycouval před každou těžkostí. Prostě, aby se učil v těžkých chvílích trošku zabojovat.
3: Přesně tak, naprosto souhlasím. Určitě je možné a dokonce nutné učit se statečnosti, pěstovat ji. A to vlastně platí o každé cnosti. Je tady vždycky nutná spolupráce z naší strany, ze strany člověka. Ale na druhou stranu, a to zrovna tak platí o každé cnosti, je tady i boží dar. Bůh sám nám přichází na pomoc, posiluje nás. A že se nejedná o nějakou naši prázdnou naději, lidskou představu, to potvrzuje písmo na několika místech, když říká například: Hospodin je má síla a má statečnost, to je Žalm 118. A nebo i v Novém zákoně máme potvrzení toho, že Bůh sám posiluje, dává sílu. Třeba Janovo evangelium. Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. To jsou Ježíšova slova a těmito slovy Ježíš zároveň ujišťuje, já vás budu posilovat v konfrontaci se světem, když vás budou pronásledovat, vydávat utrpení, smrti. A do třetice, krásné místo z listu Efezanům, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci.
2: To je vlastně známé místo v listě Efezanům o duchovním boji. A říká se, že statečnost je cností válečníků, bojovníků. A to jak v tom lidském rozměru, tak v duchovním. Ale i když dneska v tom světském rozměru už máme profesionální vojsko, duchovní boj, ten boj mezi dobrem a zlem, se týká každého křesťana, úplně každého. I když samozřejmě každého v různé míře, podle jeho specifického poslání. Proto ale i tu cnost bojovníka, tu statečnost potřebuje skutečně úplně každý. V tomhle ohledu si církev s profesionálním vojskem nevystačí, by se dalo říct. Každý křesťan je povolán k tomuto zápasu, protože už křtem je povolán jako voják Kristův.

0: vlastně už při křtu se dostává zvláštní výbavy, zvláštní boží síly k zápasu. Tvou silou a tě Kristus, náš pán a spasitel, to říká kněz při mazání olejem, buď na hrudi dítěte nebo už dospělého člověka, pokud se jedná o konvertitu dospělého. Tvou silou a tě Kristus. A tato síla je symbolizována pomazáním oleje. Proč olej? Protože olej ve starém zákoně představuje boží požehnání. Pokud máme tuk, hojnost tučných jídel, tak to je znamení toho, že Bůh nám žehná, Bůh nám pomáhá. A potažmo se olej začal používat i v liturgii jako znamení božího požehnání, boží síly. A odtud je vlastně kruček k tomu, aby se ten olej začal používat i v křesťanské liturgii. Zrovna tak, jako stejné znamení boží posily, boží síly. Druhotně se tato symbolika začala vysvětlovat tak, že v řecko-římských zápasech se zápasníci pomazávali olejem, aby se mohli vysmeknout protivníkovi. Ale to je až druhotná symbolika. A opět toto můžeme dotvořit několika citáty z Nového zákona, které hovoří o naší síle v Kristu Ježíši. Nejprve z listu Timoteovi. A ty, můj synu, buď silný milostí Ježíše Krista. To znamená, nebuď silný pouze ze svých sil. Spoléhej i na Krista. A dále? Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitosti běžného života. Chce obstát před tím, kdo mu volí.
1: Ale vraťme se na chvíli zpátky k těm různým praktickým rovinám, kde všude statečnost potřebujeme. Jak jsme se dočetli v tom katechismu, statečnost je cnost, která při obtížích dává pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Pevnost při obtížích. To znamená, že bez statečnosti člověka při obtížích zmáhá malomyslnost. Jindy jen jeho pohodlnost a změkčilost. A buď začne nějak kličkovat, aby překážku obešel, nebo dokonce zápas bez boje vzdá. To zná už malé dítě, které se učí chodit nebo v první třídě psát. Natož dospělý člověk, který musí čelit problémům v práci, doma, někdo v politice nebo i v církvi.
0: Přesně tak. Je důležitá ta vytrvalost v úsilí o dobro. Jak jsme si řekli před chvílí, vytrvalost potřebuje každý člověk v každé smysluplné činnosti. Ale v tom úsilí o dobro dokonce ještě víc, protože je tam víc překážek. A můžeme vzpomenout na různé svědce, třeba na Dona Boska, když se začal věnovat těm klukům z ulice, začaly potíže a pomluvy ze strany spolubratří kněží. Kromě toho se musel potýkat s finančními problémy. Aby toho nebylo, byly i potíže se státními úředníky a s biskupem. No a nemůžeme vynechat problémy s těmi, kterým chtěl pomáhat. Ta první skupina kluků sebraných z ulice mu utekla po jedné noci a ještě k tomu mu ukradli přikrývky. A kdyby Don Bosco nebyl statečný, kdyby neměl vytrvalost v úsilí o dobro, tak by toho všeho zanechal. A dneska bychom neměli žádné saleziány.
1: To je pravda. Asi by se našel podobný příklad v mnoha životech svědců, zřejmě úplně u všech, protože vždycky je to docela zápas chtít dělat něco pro Boha nebo pro druhé. Mně se ale zdá, že velký problém, zvlášť u nás městských lidí, je právě ta všeobecná změkčilost, taková ta úplně lidská závislost na pohodlí, na všech vymoženostech civilizace. Někdy má člověk pocit, že je konec světa, když dostane rýmu, nebo nemá své kafe, nebo se trošku zpozdila večeře. Jak by se pak takový člověk ale zachoval třeba v koncentračním táboře? Možná by ostatním kradl denní dávku chleba. Někdy mi vyprávěli kluci třeba, jaký to byl nápor, takový ten první měsíc na vojně, kdy opravdu na ně byl činěn veliký tlak a i různá šikana, a jak najednou vycházely na povrch takové ty spodní stránky charakterů, kdy právě člověk nějak pod tlakem těch nepříznivých okolností skutečně začne být mnohem víc sobcem, asi i spontánně. I když právě ta cnost statečnosti může tady způsobit, že člověk se zachová trošku jinak, nebo říkám, umí tomu čelit trochu jinak. Angelo, kde ty jako kněz vnímáš třeba největší potíže lidí ohledně statečnosti dneska?
0: Tak jedno věto by se dalo říci, lidé u nás mají problém nejít se stádem, s většinou. Konkrétně pak to znamená, je těžké nezasmát se zprostému vtipu, nebo je těžké nepomlouvat kolegu nebo šéfa v práci, pokud to tak všichni dělají. Je těžké nelhat, když ve škole všichni lžou, nebo proč si nedat panáka, dalšího panáka, když si všichni ostatní dávají a k tomu hecují. No a můžeme jít ještě dál, je pro nás často těžké přiznat se k víře, když tušíme, že se ostatní budou nechápavě smát a dokonce vysmívat, když se třeba se mnou přestanou kvůli tomu bavit. A přitom dneska nehrozí ztráta zaměstnání kvůli víře nebo věznění, mučení, smrt. A přitom samotný Ježíš nás pozbuzuje, nebojte se lidí. Nebojte se lidí.

0: Je pravda, že dneska vlastně jde opravdu spíš o nějaký strach ze zesměšnění nebo z toho, že nebude člověk úplně brán za někoho, kdo je in, nebo něco takového. Proč se třeba někdo stydí přiznat i za to, že jenom chodí do kostela, nebo že je nějak věřící, nebo že má někde i nějaké zásady, které třeba ostatní nezdílejí. Mně se vždycky vybaví mnoho příběhů vůbec jenom z minulého století, ať už lidí od nás, nebo i takových známějších postav. Jednou z nich je třeba svatý Maximilián Kolbe. Mám tady i úryvek trošičku z pěkné knížečky, co vyšla už dávno v Křesťanské akademii, Kronika 21 dnů. Já možná bych i kousíček přečetla právě o té jeho takové nevšední statečnosti ve velice drsných podmínkách. Že ten příběh, jak potom vydal svůj život za otce 4 dětí, že vlastně se dobrovolně nabídnul, aby zahynul v té hladomorně, ten je poměrně známý. Ale mě vždycky na jeho příběhu fascinuje to, že vlastně tu statečnost musel nějak pěstovat a mít už od dětství, protože ono skutečně by nebyl schopen v tak vyhrocené situaci takovéhohle činu, kdyby něco v tom charakteru už se nebudovalo velmi, velmi dlouho předtím. Že to není takový ten mučedník, kterého nahoru zastřelí a protože se dobře nachomejtnul, tak dneska je teda svatý, aniž by moc jako musel o to usilovat, protože se ho nikdo na nic neptal. Ale v tomhle případě skutečně dalo by se říct, že on si pro tu víru v Krista na problémy až jako nabíhal. A teď přečtu kousíček z té knížečky. 17. února 1941 vtrhnul do jeho pokoje mladičký fráter celý postrašený. Otče vyrážel ze sebe s přerývaným dechem. Přijeli. Černé auto. Jsou to oni. Gestapo. Přiběhli také ostatní. Dobře, moji synáčkové, řekl Maximilián. Já jdu. Neposkvrněná, ale nedořekl. Chtěl říci, neposkvrněná mě volá. Bledý, vyhublý, téměř průhledný, vyšel vstříc pěti obrovským pochopům. Pochválen buď Ježíš Kristus, tak je pozdravil. Jsi páter Maximilián Kolbe? Ano, jsem to já. Půjdete s námi. Černé auto je čekalo venku, zasmušilé jako pohřební vůz. Páter Maximilián už se chystal do něj vkročit, ale pak se obrátil a svým laskavým zrakem objal naposledy své město a své syny. Poněvadž musím odejít, musíš nyní ty, moje mamušo, nastoupit na mé místo, řekl. On říkal paní Marii, mamuša. Buď ty guardiánem tohoto mého panství, tvých oveček, tvých beránků a jsou-li tu jací i těch ubohých kozlů. Odevzdávám ti všechno. Hrubě do něho strčili a nacpali ho dovnitř. Zabouchli dvířka a auto odjelo směrem k peklu v Pavjaku. Postačí nám vypravování jedné epizodky, abychom si udělali představu, jaké útrapy musel páter Kolbe zakoušet v tom smutně proslulém vězení. Jednoho dne Scharführer SS konal přehlídku u vězňů. Když mu otevřeli kopku číslo 103, pohled na řeholní hábit ho přivedl skoro k šílenství. Jako divoká šelma se vrhl na pátera Kolbeho, chytil jeho velký růženec, který mu visel na pásu, strhnul mu jej a podržel mu dřevěný křížek před očima. A přitom na něho zařval, jako by zuřivě štěkal. Hlupáku, blázne, ty farářská svině, ty tomu věříš? Samozřejmě, že tomu věřím. SSák vrazil páteru Kolbemu silnou facku na levou tvář, pak na pravou tvář a z úst mu vyhrkla krev. Ještě věříš? Samozřejmě, a jak? Lítaly další facky s deštěm ohavných rouhání. Teď mi řekneš, zda ještě věříš, rozumíš? Ano, věřím ještě víc. Tedy Scharführer SS se na něho vrhl začatými pěstmi a z výšky své dvoumetrové postavy ho mlátil a mlátil, takže z pátera Kolbeho zůstala na zemi jen hromádka bolestivého masa. Když pak mučitel odešel a za pošklepků svého doprovodu zabouchl za sebou dveře, druhové v celé se s pláčem zhlukli kolem toho zmučeného a ubohého těla. Ale uslyšeli tichý hlas. Moji přátelé, neplačte. Měli byste se radovat. To všechno je za duše, je to ke cti neposkvrněné. Ve dnech, co následovali, 20 bratří se nabídlo jako rukojmí na místo pátera Maximiliána, který následkem ran musel být odvezen do nemocnice ve vážném stavu se svým traumatickým zápalem plic. Ale jako odpověď, sotva, že se znovu postavil na nohy, gestapo ho naložilo se skupinou nešťastníků na dobytčí vůz na jeho poslední cestu. Bylo to do Osvětimi. a dál už potom ten příběh známe. Ale jak jsem předtím vyprávěla, když jsem četla celý jeho životopis, došlo mi právě, že celý jeho život byl nesen statečností, že to gesto nabídnutí života za druhého byl jenom její vrcholný projev. Vlastně, jak to říká ten katechismus, statečnost dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života a obětoval jej při obraně spravedlivé věci.
1: Skončil sedmý díl cyklu Křesťanské cnosti.
2: Jeho autory jsou Kateřina Lachmanová
1: a páter Angelo Scarano. Dnes se zamýšleli nad statečností.
2: Příště se sejdeme u posledního dílu věnovaného uměřenosti.
1: Naslyšenou se těší Kateřina Trmačová
2: a Pavel Smolek z našeho pražského studia Christian.

0: No a omlouvám se za malé zpoždění, už máme po 11. skoro 3 minuty, ale my jsme tady a čeká nás také Proglaso, je tady s vámi dnes Dan.
1: A Tamča, ahoj děti.
0: Tak ahoj.
1: Jsme nechali chvilku čekat, se na nás víc těší, že jo?
0: No jo. Tak ona byla to poselství, že jo, k těm médiím od svatého otce a ta hudební siesta, teda ne siesta, ale tam.
1: Ale kdo si počká, ten se dočká. Takže už jsme tu.
0: Jsme u toho. Tak pojďme rovnou na věc. My jsme měli otázky na našem webu junior.proglas.cz a tam v té sexy proglasovliště byly otázky. Kolikátý den po svém vzkříšení vstoupil Ježíš do nebe? A to jste všichni správně odpověděli, 40 dní, že? My si často pleteme také to, kolik je jako na nebe vstoupení, kolik je seslání Ducha Svatého, kolik je kolik se pán Ježíš postil na poušti, kolik trvalo. Většinou je to 40, jenom v tom jednom případě je to 50 a to je, jak dlouho trvají ty Velikonoce, než je toho Ducha Svatého.
1: Tak máme druhou otázku. Jak se jmenuje hora, ze které Ježíš vstoupil do nebe? No samozřejmě všichni odpověděli správně, je to hora Olivová.
0: Třetí otázka. Najdi v písmu místo, kde se popisuje Ježíšovo na nebe vstoupení. A to i s odkazem. Tak máme to tu i vypsané, třeba u sourozenců Baryčiakových, Václava a Elišky. No a také nám to našla i Aneška Lovečková se všemi těmi. A to v Skutky apoštolské, první kapitola, verš 9. a následující.
1: Tak, přesně tak. No a čtvrtá otázka. Zkus se vžít do situace na nebe vstoupení. Co se mohlo apoštolům v tu chvíli honit hlavou?
0: No, tak, To si přečtěme.
1: Takže třeba Václav Baryčiak. Myslím si, že se mohlo učedníkům honit hlavou, jak bylo možné, že Ježíš zmizel. Eliška Baryčiaková. Že mají naději se s ním ještě potkat. Byli zaskočeni. Klárka Přikrylová napsala, měli strach, co bude dál. Aneška Lovečková, podle mě mohli být zmatení a hlavně udívení. Nedivila bych se, kdyby se jim v hlavě nehonilo nic. Možná, že pána Ježíše obdivovali, možná si pročítali jeho život. No, já bych řekla, že kdybych se to představila i dnes, a to jsme v době velmi technologicky vyspělé, a najednou prostě by mi tak před očima odcházel jakýmkoliv způsobem Ježíš do nebe, tak asi bych byla ohromená a asi bych se souznila s tím, že bych nemyslela na nic, že bych byla vytěšená, překvapená, ohromená, anebo se radovala, tak přece.
0: Já se ani nemyslím, že je vlastně důležité, jakým způsobem pán Ježíš odchází. Já si myslím, že právě to, že bych už na beton věděl, že to je on, že je to on z mrtvých vstalý, tak ať už by, já nevím, odešel, nebo opravdu se vznesl, já bych prostě měl hlavně, já myslím, že to na nebe vstoupení pro mě znamenalo, že ano, je to opravdu on, je opravdu ten, kdo patří na to nebe. A proto je to gesto, že on patří do nebe k pánu Bohu. A já bych, mě vlastně jedno na tom, jak odešel, jo. Ale
1: ta skutečnost,
0: to,
1: víš, to ohromení.
0: Skutečnost toho zmrtvýchvstalého pána vedle mě, já vím, že se mnou zůstává, i když odchází, a to je prostě úžasné.
1: Takže si řekněme, že vlastně všichni děti odpověděli výborně. Je dobré se zamyslet někdy nejenom nad tuhletou myšlenkou, ale i nad dalšími, které v písmu svatém jsou.
0: Dobře, ale my proveďme losování mezi těmi, kteří nám odpovídali. Já zmíním, že to byla ještě rodina Lovečková, rodina Přikrylová, takže kromě vedle Barčiakových, takže všichni
1: takže
0: nám napsali.
1: Zapichuju tušku a je to Aneška Lovečková, gratulujeme.
0: Výborně, gratulujeme.
1: No, co tu máme dál? Děti nám vzkazovali. Tak, Eliška děkovala za knížku, Aneška Lovečková nám přála krásnou neděli a celý týden. Benedikt Loveček psal, že k nám velmi rád volá a také děkuje za výhru. Stejně jako Bernadetka Lovečková nám to, my jsme taky rádi, že nám voláte, samozřejmě.
0: Tak doufejme, že vás bude volat více a ti, kteří chtějí mezi tím psát odpověď na SMS otázku, tak těm ji nadiktujeme. Jak je v Hospodinových rukou královo srdce podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Tak je to trošku kostrbaté, ale podle té odpovědi potom pochopíte proč. Takže jak je v Hospodinových rukou královo srdce podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: A vy nám můžete psát zprávy SMS bránou 775 132 132 anebo mailem živězavináčproglas.cz. Co nás čeká po písničce? Řekneme ještě okruhy.
0: Můžeme říct okruhy. A je to jednak nedělní liturgie.
1: Na nebe vstoupení páně.
0: Hory v Bibli.
1: A navštívení Panny Marie.
0: Tak a Vojta Přikryl si přál písničku od Svěráka a Uhlíře Krávy. Tak my pouštíme právě teď.

0: Jak jsme si tady zaspívali. Právě jsem říkala Danovi, jak je super, že toto je písnička úžasná na cesty, kdy můžete vymýšlet do všechno. A paráci třeba, jak si povídají želvy nebo šneci, to je horší.
1: To je jedna z těch naprosto nekonečných písniček, takže já beru první telefonát. Halo, halo, jak si vlastně povídá, pardon, kdo volá? Tady je Tamara a Dan.
2: Tady je Magdalena Lovečková, je mi 11 let.
1: Magdi, zdravíme tě. Máš přehled o našich tématech? Chceš si vybrat něco rovnou?
2: Nedělní liturgie za 5 bodů, prosím.
1: Dobře, tak pojďme na ní. Kdo všechno setrvával na modlitbách po Ježíšově na nebe vstoupení? Za A 11 apoštolů, za B 12 apoštolů, za C 12 apoštolů Maria a ženy, a nebo 11 apoštolů Marie, ženy a Ježíšovi příbuzní.
2: Prosím, ještě jedno.
1: Je to teda, no...
0: Zamotal za hlavu.
1: Já sám jsem si ji zamotal, takže... Kdo všechno setrvával na modlitbách po Ježíšově na nebe vstoupení? Tak zamysli se, kdo tam tak zhruba mohl být a kdo už ne. A teď, buď jenom 11 apoštolů, to je za A, nebo 12 apoštolů, to je za B, za C, 12 apoštolů Maria a ženy, anebo za D, 11 apoštolů Maria, ženy a Ježíšovi příbuzní, to je za D. Možná je to vylučovací metodou vlastně docela D, takže ještě jednou, za A, 11 apoštolů, za B, 12 apoštolů, za C 12 apoštolů Maria a ženy, za D 11 apoštolů Maria, ženy a Ježíšovi příbuzní. Teď tam trošku slyším rádio teda. Tak by se o ní někdo...
2: Tak jde, tady.
1: Ano, je to tak, výborně. Samozřejmě. Jidáš už tam totiž nebyl, za to tam byli všichni ostatní, takže muselo být 11 a někdo další. A to byla Maria, ženy a Ježíšovi příbuzní.
0: Dobrý den, Magdalenko, výborně. Tak kam půjdeme dál? Na nebe vstoupení páně, hory v Bibli, anebo navštívení Panny Marie?
2: Tak ještě prosím se opakovat.
0: Na nebe vstoupení páně, hory v Bibli, navštívení Panny Marie.
2: Tak asi hory byly také za 5 bodů.
0: Ty jsi se rozjela. Dobře, dobře, poslouchej. O kterých zvířatech se v evangeliu píše, že se pásla na svahu hory? Za A. O ovcích, které měly levé nohy delší než pravé, aby udržovaly rovnováhu. Za B. O kozlích. Za C. O velbloudech horských. A nebo za D. O prasatech. O kterých zvířatech se v evangeliu píše, že se pásla na svahu hory? Kozy, kozly, velbloudi nebo prasata?
2: Tak prosím za to čtvrté.
0: Jo, prasata, tak správně. Teď jsem se v tom ztratila já. Výborně.
1: No je to správně a protože právě neměli ty nohy jedny delší než kratší, tak potom všechny se zřítili do toho jezera. Že? A tam se utopili, ale tak to je příběh, který asi známe. A co uděláme s výhrou?
2: Prosím, uložit a... A můžu předávat a pozdravovat?
0: A můžeš pozdravovat hlavně.
1: Můžeš, obojí.
2: Tak pozdravuju dědu, oba dva dědy, babičku do nebe, tetu, všechny kamarády, Pavla, Marlenku a Mašlíky.
1: Dobře, tak se někdy zase rádi uslyšíme s tebou a můžeš předávat. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Dobrý den, tady je Eliáš Loveček.
0: Ahoj, Eli.
1: Ahoj, ahoj. Taky nám ještě připomeň svůj věk, ať to je pořádné.
2: 7 let.
1: Tak, skvěle. Kde si vybereš první otázku?
2: Nedělní liturgie.
1: Za kolik bodů?
2: Za 4.
1: Dobře, míříme vysoko. Z čeho se máme radovat podle listu apoštola Petra, jak jsme to dnes četli? Z čeho se máme radovat podle listu apoštola Petra? Za A. Že máme účast na utrpení Kristově. Za B. Že se Boží slovo šíří po celé zemi. Za D. Za C. Že Ježíš nám připravil místo v lavici po své levici.
2: Opakovat?
1: Tak z čeho se máme radovat? Za A. Že máme účast na utrpení Kristově. Za B. Že se Boží slovo šíří po celé zemi. Za C. Že nám Ježíš připravil místo v lavici po své levici.
0: Nám líbí to v lavici.
2: Opakovat?
0: V lavici.
1: Dobře, tak zopakujeme to ještě jednoho. Z čeho se máme radovat podle listu apoštola Petra? Za A. Ještě jednou, když tak, jestli jsi už odpovídal?
2: Nebo... To první.
1: To první, ano, že máme účast na utrpení Kristově. Tak.
0: Máš pravdu.
1: A. Jistě nám pán Ježíš i připravil místo po levici, ale otázka, jestli v lavici, no. Dobře.
0: V lavici, po lavici, mi se to líbí. Tak Eliášku, kam se vydáme spolu? Máš vybráno, nebo mám číst?
2: Opakovat. Mhm.
0: Takže buď na nebe vstoupení páně, nebo se podíváme na hory v Bibli, anebo navštívení Panny Marie.
2: Navštívení Panny Marie.
0: Za kolik bodů?
2: Za 3.
0: Za 3. Zlatý střed. Dobře, poslouchej. Kdy se dítě, které nosila Marijina příbuzná, radostně pohnulo? Za A. Když Maria začala zpívat. Za B. Když po dlouhém dnu chtěla jeho matka usnout. A nebo za C. Když matka uslyšela Marijin pozdrav. Kdy se dítě, které nosila Marijina příbuzná, radostně pohnulo?
2: To poslední.
0: Přesně tak, když matka uslyšela Marijin pozdrav. Eliášku, za kolik bodů, to už víme, ale co s nimi uděláme, jestli je uložíme nebo pošleme?
2: Pošleme.
0: Dobře, zapisuju.
1: Dobře. Tak jo, Eliášku, můžeš také někoho pozdravit, jestli chceš?
2: Oba dva dědy, Jindru, všechny doposlouchají vás, maminko a tátu. A všechny úplně na světě tě lidi.
0: To je hezký, doufám, že všichni poslouchají.
1: Tak jo, měj ahoj. Se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak a... My máme volnou linku pro vás, když ji budete volat 739 850 345, tak já opět beru telefon. Halo, halo, kdo se dovolal?
2: Lovečková.
1: Která Bernadetka, je to tak?
2: Ano.
1: Dobře, dobře. Ještě nám, Bernadetko, řekni, kolik je ti let?
2: 5 let.
1: Dobře,
0: velká hůka.
1: Výborně. Tak z jakého okruhu si vybereš? Nebo máme nedělní liturgii, na nebe vstoupení páně, hory v Bibli, nebo navštívení Panny Marie?
0: Něco lehkýho.
1: Něco lehkýho?
2: Něco lehkýho.
1: Dobře, dobře. Tak... Já se zeptám, co dělal pán Ježíš v dnešním evangeliu? Za A. Rozmnožoval chleba, za B. modlil se, nebo za C. hrál kuličky? Tak co pán Ježíš v tom dnešním evangeliu dělal? Buď za A. rozmnožoval chleba, za B modlil se, za C hrál kuličky.
2: Modlil se.
1: No ano, ano, modlil se.
0: Super. Bernadetko, a já mám taky vybrat něco lehkého, nebo si vybereš sama?
2: Něco lehkého.
0: Dobře. Tak, já se zeptám. Jak se jmenovala Mariina příbuzná, které se narodil syn Jan? Buď to mohla být Anna, nebo Alžběta, anebo Bedřiška. Jak se jmenovala Mariina příbuzná, se kterou Marie navštívila, které se potom narodil syn Jan? Byla to Anna, Alžběta, anebo Bedřiška? Myslíš Bedřišku? Haló, Bernadetko, jsi tam?
2: Ano.
0: Tak ještě jednou. Anna, Alžběta, Bedřiška. Haló? Bernadetko? Tak co?
2: C.
1: Takže C, Bedřiška. No. Tak
0: to by se ta Bedřiška líbila, protože ty jsi Bernadetka.
1: No, no, mně to taky přišlo.
0: Ale Anna byla maminka paní Marie a ty jsi řekla B.
1: Ty řekla z B, jo, aha, dobře.
0: No, pokud jsi řekla tak B, pak jsi měla B, pravdu, protože to byla Alžběta. Přesně
1: to Alžběta.
0: Tak. Tak Bernadetko, si skáčem do řeči, teďka jsme tak nadšení, že to nakonec dobře dopadlo. Tak co uděláme s tvou výhrou? Pošleme nebo uložíme?
2: Pošleme.
0: Pošleme.
1: Tak. Dobře, tak zapíšem. Také rádi pošleme. No a také můžeš někoho pozdravit?
2: Tak maminku, tátu, Pavla Hrajina, Marenku Housličkovou, všichni, kdo poslouchají, a vám dobrog hlasa.
1: Krásně, krásně jste měla. Tak zase někdy naslyšenou. Ahoj,
0: ahoj.
1: Papa. Tak, máme další prostor pro toho vzít nějaký telefonát, tak hnedka zvedáme. A kdo se nám ozývá na druhé straně? Tady je Tamara a Dan.
3: Dobrý den, tady Adélka z Dráhalova z Opavy. Je mi 8 let.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Můžu to křestní jméno ještě jednou? Adélka. Já jsem ho Adélka, jo? Mm-hmm. Tak, Adélka z Dráhalova. Krásně ses představila, já se zeptám, je to poprvé, co nám voláš, nebo už ses někdy předtím dovolala?
3: Já teď podruhé volám.
1: Aha, už podruhé, dobře, dobře. Tak možná jenom, že já jsem se s tebou ještě neslyšel. Tak v tom případě budeš soutěžit tak, jak to už prostě znáš a můžeš si vybrat jeden okruh, no, okruh, ze kterého si chceš vzít první otázku. Máme nedělní liturgii, na nebe vstoupení páně, hory v Bibli a navštívení Panny Marie.
3: Prosím, nedělní liturgie za jeden bod.
1: Dobře. A proto se tedy ptám, koho poslal Bůh Otec na svět, aby dal věčný život všem? Za A. Evangelisty, za B. Světce, anebo za C. svého syna Ježíše Krista.
3: Za C.
1: Ano, je to tak.
0: Tak Adélko, máš krásné jméno jako moje vnučka. To se mi dobře pamatuje. Tak kam se podíváme spolu dál? Buď to může být na nebe vstoupení páně, nebo hory v Bibli, anebo můžeme navštívit panu Marii.
3: Navštívit panu Marii. Za jeden bod.
0: Taky za jeden bod, dobře. Tak poslouchej. Jak se dozvěděla Maria, že Alžběta čeká dítě? Buď za A od Josefa, nebo za B od anděla Gabriela, anebo za C sama Alžběta jí to řekla. Jak se dozvěděla Maria, že Alžběta čeká dítě? Od Josefa, od anděla Gabriela, nebo sama Alžběta jí to řekla?
2: Za B.
0: Přesně tak, bylo to od Anděla Gabriela, výborně. Ono to tam trošku tak jako svádí, že tak je to zmatené. Ale Adélko, co uděláme s tvou výhrou dnes? Uložíme nebo pošleme?
2: Pošleme.
1: Tak, pošleme. Zeptám se schválně, poslali jsme i posledně, když si soutěžila a vyhrála? No. Uh-huh. Jo? A došlo všechno? Ještě ne. Aha. A zeptám se, registrovala ses u nás? Psala si dopis, jakože e-mail?
0: 3. května.
2: Ano.
0: Máme.
1: Posílala, jo? Tak dobře, no tak já se tady ještě podívám, jestli proč to tady ještě nedošlo, jestli náhodou jsme to nějak nezapomněli nebo něco, nebo nepřehlédli. A když tak by ti přišly ty výhry hnedka dvě, jo? Aby to bylo správně.

0: Dobře, tak jo.
1: To je hezký. Co budou určitě i nějací jáhni radovat.
0: Já si myslím, že určitě. Tak moc děkujeme a rádi tě zase někdy uslyšíme.
1: Ahoj, ahoj, pozdravuj v Opavě, ahoj.
2: Naschledanou.
0: No a můžeme si ještě po tam několikátém telefonátu zopakovat SMS otázku. Tak,
1: a ta zní, jak je v hospodinových rukou královo srdce podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Jak je v hospodinových rukou královo srdce podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
0: A psát můžete na číslo 775-132-132 nebo e-mailem na živě@proglas.cz. Tak. A už jsem zvedl další telefon, tak koho slyšíme na druhé straně? Tady Daniela, Tamara.
3: Dobrý den, tady je Filoména.
0: Filoméno, zdravíme tě. Tak jaký si vybereš okruh pro dnešní soutěžení?
3: Já to chci opakovat.
0: Tak je tu nedělní liturgie už bez jednoho bodu, pak na nebe vstoupení páně, nebo hory v Bibli, anebo navštívení Panny Marie, také bez jednoho bodu. Dobře, nedělní liturgie za dva body, ale budeme asi potřebovat stlumit to rádio, abychom se tam neslyšeli dvakrát, v případě, aby to nějak nepískalo, v případě, že bychom chytali takzvanou zpětnou vazbu. Tak, dobře. Tak já se ptám, zkus Filoméno doplnit. Otče, přišla ta, a co? Teď za A, písnička, za B, hodina, za C, kuchařka. Takže otče, přišla ta, za A, písnička.
3: Hodina.
0: Ano, hodina, výborně.
1: Super, Filoménko. A co bude dál? Buď ti můžu nabídnout na nebe vstoupení páně, nebo hory v Bibli, anebo navštívení Panny Marie.
3: Na nebe vstoupení páně, to je ten bod.
1: Dobře, tak poslouchej.
3: Ano.
1: Počkej, navštívení Panny Marie.
0: Ne, na nebe vstoupení
1: páně. Na nebe vstoupení páně, tak já jsem nerozuměla, omlouvám se. Takže, co bylo dřív? Bylo dřív z mrtvých stání, nebo na nebe vstoupení? Buď na nebe vstoupení, nebo obojí současně, anebo z mrtvých stání. Co bylo dřív?
3: Z mrtvých stání.
1: Výborně. Super, Filoménko. Co uděláme s tvou výhrou? Pošleme, uložíme.
3: Asi pošlat.
1: Dobře.
3: A můžete to jít vyzvednout do vás, jo? Vás.
0: No, určitě k nám si to přijít. Určitě, to je možné, samozřejmě. Jsme tady a každý den vysíláme 24 hodin denně, takže vždycky se tu někdo najde.
1: Když přijdeš na recepci, tak tady určitě to bude připravené.
0: Tak jo?
3: Ano.
0: Tak se měj krásně, Filoménko. Chceš ještě někoho pozdravit?
3: Maminku, taky řekla váš do pohlasa všichni, kdo poslouchají, a paní Bělku.
0: Dobře. Tak jo, tak zase někdy naslyšenou. Měj se krásně.
1: Ahoj.
3: Naschledanou.
1: A to máme i s návštěvou.
0: Tak výborně, tak to se těšíme. A myslím, že už nás minula 11:30, takže my si dáme maličkou pauzu s tím, že z rodiny Lovečků si přáli píseň bratří Ebenů Nic není tak horký.

peče a každá kalná voda jednou odteče a každý chladný vítr jednou do fiči a každá mánička jde někdy k holiči i oceán má někde svoje okraje.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova.

0: A řekli bychom, že i každá planeta se točí dokola a také nám se konečně někdo dovolá. Tak halo, halo, kdo se dovolal teď?
1: Dobrý den, tady je Aneška Lovečková, je mi 12 let.
0: Aneško, jsem rád, že ses dovolala. A kde si vybereš první otázku?
1: Prosím, nedělení sdělky.
0: Tak za kolik bodů?
1: Za kolik máte ještě?
0: Už nemáme jen za jeden, je mi líto.
1: Tak za tři.
0: Tak za tři, dobře. Ve které chvíli Ježíš pronášel modlitbu, kterou jsme slyšeli dnes v evangeliu? Buď to bylo za A, při proměnění nahoře Tábor, nebo za B, těsně před svým zatčením, nebo za C, při horském kázání u Galilejského jezera, a nebo za D, před svým na nebe vstoupením.
1: Já prosím ještě jedno zopakovat.
0: Ve které chvíli Pán Ježíš pronášel tu modlitbu, kterou jsme četli dnes v evangeliu? Za A, při proměnění nahoře Tábor, za B, těsně před svým zatčením, za C, při horském kázání u Galilejského jezera, nebo za D, před svým na nebe vstoupením?
1: Za D?
0: Za D, před svým na nebe vstoupením. No, bohužel ne. Je to jedna z těch, je to velice dlouhá modlitba za apoštoly a ta je tedy ještě těsně před jeho zatčením. Takže B bylo správně.
2: To vůbec nevadí, Aneško, ty už dneska stejně jsi vyhrála písemnou soutěž, tak to nemusí mrzet. Ale kam se podíváme spolu dál? Můžeme se podívat na právě na to nebevstoupení páně, anebo hory v Bibli a také navštívení Panny Marie.
1: Navštívení Panny Marie za 4 body, prosím.
2: Za 4 body. Tak už se na to dívám, dobře poslouchej. Doplň větu, kterou řekla Marijina příbuzná. Jak to, že ke mně přichází, a teď ty máš doplnit, buď za A, moje milá příbuzná, nebo za B, pěšky, nebo za C, a nikdo ji nevítá, a nebo za D, matka mého pána. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Ano, je to tak.
0: Tak. Super. Dobře, tak 4 bodíky jsou tvoje do dlouhodobé soutěže. Také se můžeš s námi podělit, povzbudit nás nějakou inspirací.
2: Předpokládám, že uložíme.
0: Odpoledne. Bohužel nebyla správně ta první
2: otázka.
0: První
2: otázka, Aneško, vidíš.
0: Nerad to vytahuju,
2: vidíš to,
0: občas se stane. No, tak, to...
2: tak bude pozdravovat.
0: Můžeš pozdravovat, nebo nám třeba říct nějakou inspiraci, co s dnešním odpolednem?
2: Co plánujete u lovečku?
1: No tak teďko vysíláme závod.
0: Závod? Aha, a koho? S kým?
1: Radioamatérský, myslím.
0: Aha, radioamatérský. Radioamatérský,
1: myslím. Je to radio závod.
0: No, tak to je zajímavé. Jak to probíhá?
1: No tak, postavili jsme anténu. A stan a vysíláme a chytáme stanice.
0: No to je úžasné. Myslím si, že se nám tady rodí budoucí kvalifikovaní pracovníci Rádia Proglas, že budeme potřebovat. Takže držím palce, ať vám to dobře vyjde. No a chceš ještě někoho pozdravit, abych ti taky jenom udělal tuhle možnost?
1: Dědu, druhýho dědu, babičku a druhou babičku, vás, Tetulu, Marušku a Elišku, všechny, kdo poslouchají, maminku a tátu, a Mašlíky a Pavla a Madlenku Hofličkovou.
0: Dobře. Tak jo, mějte se krásně. Zase někdy naslyšenou.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Tak výborně. Možná opět připomeneme SMS otázku, aby ti, kteří ještě taky, jo, tak aby stíhali.
2: Nenapsali, aby mohli, ta zní, jak je v hospodinových rukou královo srdce podle 21. kapitoly knihy Přísloví a odpovídat můžete SMS-kama 775-132-132 nebo mailem živězavináč.proglas.cz.
0: A já opět zvedám telefon. Halo, halo, kdo tam?
3: Ahoj, tady je
2: Lele. Lele Lovečková.
0: Lele Lovečková. Tak chceš také někoho pozdravit?
3: Maminku. Tátu. Můžu otázku?
2: Můžeš.
0: Tak můžeme otázku, no, dobře. Tak
2: nějakou jednoduchou. Napadá ti něco na ne? Třeba...
0: Tak na jakém zvířátku vjel pán Ježíš do Jeruzaléma, když ho tam všichni vítali? Mávali
3: tam...
0: Ano, byl to oslík.
2: Ty jsi tak šikovná. Dej fanfáru, si zaslouží, Dani.
0: Fanfára pro tebe, Lele.
2: Úplně báječná, jsi šikovná. Koho budeš pozdravovat?
3: Dadu. Babičku. Ať tu. Papa.
2: Papa.
0: Papa. Tak jo,
2: mám
0: tak.
2: Radost.
0: Ještě nám, myslím, zbývá krev. Benedikt, jestli zavolá, ale uvidíme. Tak zatím je pořád linka otevřená, pro vás nachystaná, takže už přijímáme telefon. Halo, halo, kdo tam?
4: Tady je Benedikt Loveček.
2: A je to on.
0: Dobrně, já jsem si tě musel vyvolat. Ne, dobře. Jakou chceš otázku, z jakého okruhu?
4: Máte nedělní liturgii za 3 body?
0: Máme a dáme. Jaké je nejčastější sloveso v dnešním evangeliu? Tak zkus to tak odhadnout. Já ti dám možnosti. Za A sestoupit, za B poznat, anebo za C oslavit. Co tam tak nejvíc zaznívalo dneska? Jaké nejčastější sloveso v dnešním evangeliu? Za A sestoupit, za B poznat, za C oslavit.
4: Oslavit?
0: Ano, je to skutečně oslavit.
2: Výborně. A další okruh otázek bude z kterého soudku, Benedikte?
4: Opakovat, prosím.
2: Na nebe vstoupení páně, hory v Bibli a navštívení Panny Marie.
4: Navštívení Panny Marie.
2: Dobře, za kolik bodů?
4: Za 3.
2: Jak pozdravila Mariina příbuzná Marii? Buď za A. Buď zdráva, milosti plná, nebo za B. Požehnaná si mezi ženami, a nebo za C ji řekla dobrý den. Jak pozdravila Mariina příbuzná Marii? Buď zdráva, milosti plná, požehnaná si mezi ženami, dobrý den. 3 možnosti.
4: Opakovat, prosím.
2: Ještě jednou. Jak pozdravila Mariina příbuzná Marii? Buď za A. Buď zdráva, milosti plná, za B. Požehnaná si mezi ženami, anebo za C. Dobrý den.
4: A?
2: Říkáš A nebo aha?
0: Já jsem slyšel aha. Tak už víš.
4: Opakovat.
2: Tak dobře, tak ještě jednou.
0: Naposled.
4: Požehnaná si mezi ženami.
0: No ano.
2: Přesně tak. Je to tak. Ano.
0: A já jsem teda ani nedýchal, no. Protože to je skoro vlastně chyták, že?
2: Přesně.
0: To všichni známe modlitbu zdráva z Maria a víme, že tam je obojí.
2: Ano, ano.
0: Ale přitom jedno řekl anděl Gabriel a druhé řekla právě ta, teď už můžeme si prozradit, že příbuzná Alžběta, protože ta první otázka už zazněla. A to je vlastně kombinace těchto dvou pozdravů, ta modlitba.
2: Fakt super, ani jsme nedýchali.
0: Blahopřejeme. Co uděláme s tou výhrou?
4: Uložit.
0: Dobře. Tak rádi ukládáme. Také ty můžeš nás,
2: můžeš
0: taky pozdravit. No jistě, jistě. Ale koho k tomu přidáš?
2: Tak.
4: Babičku a Vojtu do Lotaj, dědu a tetu do Třebonína, druhýho dědu
3: Jirku a Václava, všechny, kdo poslouchají, a vás do progresa, a Pavla, Madlenku, Fičku a Mašlíky.
0: Dobře, tak se měj krásně, někdy zase naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: No a možná bychom ještě jeden telefonát zvládli, tak uvidíme, jestli to někdo ještě stihne. Jinak máme, no, je tady telefonát, tak já už nebudu povídat, ať je často stihnout. Kdo tam? Daniel a Tamara?
5: Dobrý den, tady Valentín Bednařík.
0: Tak, Valentíne, zdravím Ahoj. Tě. Taky nám řekni, kolik je ti let?
5: 7.
0: 7, tak výborně. Kde si vybereš první otázku?
5: Prosím zopakovat okruhy.
0: Dobře, máme nedělní liturgii bez jednoho, bez tří bodů. A potom na nebevstoupení páně za všechny, hory v Bibli za všechny a navštívení Panny Marie bez jednoho a bez tří bodů.
5: Tak prosím nedělní liturgii za 2 body.
0: Dobře. Za koho pán Ježíš prosil v dnešním evangeliu? Za A. Za svoji maminku. Za B. Za ty, které mu dal jeho otec. A nebo za C. Za Piláta a Jidáše.
5: Za B.
0: Za B, ano.
2: Zdával pozor dneska v kostele. Valentinku, kam se podíváme spolu? Na nebevstoupení páně, hory v Biblii a navštívení Panny Marie.
5: Asi navštívení Panny Marie taky za 2 body, prosím.
2: Výborně, poslouchej. Kde bydlela Mariina příbuzná, za kterou se Maria vydala?
0: Tedy Alžběta.
2: My už můžeme říkat Alžběta, protože tu už jsme jí tady dnes řekli několikrát. Takže kde bydlela? Buď za A v horách, nebo za B v nížině, anebo za C v oáze. Kde bydlela Alžběta? V horách, v nížinách, anebo v oáze?
5: V nížinách?
0: Yeah.
2: V horách.
0: V horách, no, škoda, v horách.
2: Ale to nevadí.
0: To tak nevadí. Šlo?
2: Valentinku, co ty dnes budeš ještě dělat? Máme neděli, konečně přestalo pršet, doufám, že i u vás.
5: Jo.
2: A tak co dnes plánuješ?
5: Teď jsme na farní zahradě a budeme teď jíst.
2: Já jsem slyšel nějaké veselo tam.
0: To taky přišlo, že tam je takové pozadí typicky farní. To jsme tedy slyšeli správně. No, a co budete mít? Něco piknikově? A nebo se tam něco třeba rožní? Nebo co tam budete papat?
5: Nevím.
2: To bude překvapení. To bude jo, nějaký to farní guláš.
0: A oslavujete něco? Budete třeba křtiny nebo nějakou oslavu?
5: Ne.
0: Ne.
2: To je hezký, prostě se raduje. Dobře, no, tak, super. Tak jo. Valentínko, koho chceš pozdravit?
5: Vám dobroglasa, všichni, kdo poslouchají a to bude asi všechno.
2: Děkujeme. Dobře.
0: Tak měj se krásně a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
5: Naschledanou.
2: Přímý přenos farní zahrady.
0: Dobrá, tak my si možná už teď dáme poslední písničku, během které vyhodnotíme tu SMS otázku, která zněla, jak je v Hospodinových rukou královo srdce podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Tak a ještě to můžete i stihnout na číslo 775-132-132, když tam ta SMSka přiletí, tak my stále ještě můžeme odkliknout jako vítěznou.

0: my si prozradíme, že královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky. Nakloní je, kam se mu zlíbí. Tak to stojí v 21. kapitole knihy Přísloví a vy jste nám tady posílali SMSky a i maily, což kvituji, protože když už to tak pořád zmiňujeme, že můžete posílat i naživě proglas.cz, tak jsem rád, že to někdy někdo využije.
1: Tak jsme losovali a vylosovali jsme Adelku Zdráhalovou, takže
0: blahopřejeme. No a teď už si dáme zadání na příští týden. To najdete na internetové adrese junior.proglas.cz v té záložce Proglaso.
1: Jako vždy první dvě otázky jsou pro všechny, ta třetí pro 11-leté a starší, no a čtvrtá je pro 15-leté a starší.
0: A ptáme se na prvním místě, jak se jmenoval židovský svátek, při kterém došlo k seslání Ducha Svatého.
1: Ta druhá otázka. Kolikátý den po zmrtvých vstání Pána Ježíše byl seslán Duch Svatý?
0: Pak se ptáme, ve druhé kapitole Skutky apoštolů je použito několikrát slovo jazyk ve dvou různých významech. Tak v jakých?
1: No a čtvrtá poslední otázka. Ve stejném textu je řeč o mnoha národech. Vyber si jeden z nich a napiš o něm tři různé informace.
0: A svoje odpovědi můžete zasílat i poštou na Proglaso, Rádio Proglas Pelikova 2C 602 00 Brno.
1: Nebo úplně nejlépe, odpovězte pomocí formuláře na stránkách junior.proglas.cz a Proglaso.
0: Vy, kdo máte narozeniny mezi 18. a 24. květnem, těm přejeme vše nejlepší a pokud správně odpovíte, tak vás zařadíme do samostatného narozeninového slosování.
1: A tak. To už je od nás dnes vše.
0: Je to tak, takže já pouštím závěrečnou znělku, no a jsem moc rád, že jste se k nám dovolali, jste byli velice úspěšní a že jsme se taky spolu pěkně pobavili.
1: Bylo to super, my se zase budeme na vás za týden těšit.
0: Tak ahoj.
1: Ahoj.

0: A jako myšlenku na den si dnes připomeneme úvahu z papeže Františka ke dni sdělovacích prostředků, kterou řekl v roce 2020.
1: Člověk je tvor vypravěčský. Od malička toužíme po příbězích, stejně jako po pokrmu. Aniž bychom si to uvědomovali, příběhy ovlivňují náš život, ať jsou to pohádky, romány, filmy, písně nebo zprávy. Mezi správným a nesprávným se mnohdy rozhodujeme na základě osob a příběhů, se kterými jsme se ztotožnili. Příběhy nás učí, utvářejí naše názory a naše chování, mohou nám sdělit a pomoci pochopit, kdo jsme. Člověk je nejen jediný tvor, který potřebuje oděvem zakrýt svou zranitelnost, ale je také jediný, který potřebuje vyprávět, odít se příběhy, aby uchoval svůj vlastní život. Netkáme jen oděv, ale i příběhy. Lidská schopnost tkát, z latinského texere, totiž odkazuje nejen na slovo textil, ale i na slovo text. Příběhy všech dob jsou tkány na společném tkalcovském stavu. Příběh má svého hrdinu, možná obyčejného, který pro dosažení svého snu překonává těžké situace, bojuje se zlem v síle, která mu dává odvahu, v síle lásky. Když se staneme součástí příběhu, můžeme najít hrdinskou motivaci k vypořádání se s výzvami života. Člověk je tvor vypravěčský, protože se vyvíjí, objevuje sebe sama a obohacuje se každodenními zápletkami. Naše vyprávění je však od začátku vystaveno hrozbě zla, které se pomalu vine příběhem. Kdybyste z něho, z toho stromu jedli, budete jako Bůh. Hadovo pokušení vnáší do děje jablko sváru. Budeš-li jíst, otevřou se vám oči, budete poznávat, šeptá dnes znovu ten, kdo zneužívá vyprávění příběhů, storytelling, pro své cíle. Mnohé příběhy nás natolik ochromí, že nás přesvědčí, že k dosažení štěstí musíme mít, vlastnit a konzumovat. Ani si neuvědomujeme, nakolik začínáme prahnout po pomluvách a drbech a konzumovat kvanta násilí a falše. Namísto konstruktivních příběhů, které jsou pojivem společenských vazeb a kulturního zázemí, se spřádají destruktivní a provokativní příběhy, které trhají a ničí křehká vlákna spolužití. Hromaděním neověřených informací, opakováním banálních a rádoby přesvědčivých sdělení, nenávistným provoláváním se nevytváří příběh člověka, nýbrž se člověk zbavuje své důstojnosti. Zatímco příběhy, používané k účelovým a mocichtivým cílům, mají jen krátké trvání, dobrý příběh je schopen překonat čas i prostor. Zůstává aktuální i po staletích, a přináší životu výživu.

0: Modleme se. Bože, vzkříšením svého syna, našeho pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A požehnej nám, Pane, také jídlo.
1: Pane Ježíši Kriste, ty ses po svém vzkříšení dal poznat učedníkům při lámání chleba. Dej se poznat i nám, když s vděčností budeme jíst z toho, co jsi nám daroval. A jako my tě přijímáme, když zveme ke stolu své blížní, přijmi jednou i ty nás u stolu hostiny ve svém království, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.
0: Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce po 12. hodině a to je čas na hudební siestu. Na jejím programu je dnes rozsáhlá symfonie Gustava Mahlera. Tento pozdně romantický skladatel pocházel z rakouské židovské rodiny. Narodil se 7. července roku 1860 v českém Kališti u Humpolce a zemřel 18. května roku 1911 ve Vídni. Zítra tedy uplyne 115 let od jeho úmrtí. Po studiích ve Vídni se Gustav Mahler vedle skladatelské činnosti věnoval především dirigování. Byl uměleckým ředitelem Královské uherské opery v Budapešti, později šéf-dirigent opery v Hamburku. V roce 1897 se stal uměleckým ředitelem dvorní opery a šéf-dirigentem filharmoniků ve Vídni. Působil i v čele metropolitní opery v New Yorku. Gustav Mahler se v oblasti kompozice proslavil osobitou tvorbou symfonickou a písňovou. Napsal 9 monumentálních symfonií, které jsou jedinečné svou délkou, použitím až 6 vět, zařazením vokální složky a velmi rozsáhlou instrumentací. Z 10. symfonie skladatel stihl už jen úvodní adagio. My si dnes pustíme Mahlerovu 7. symfonii z roku 1905. Její premiéru řídil samotný autor v Praze. Toto dílo je bez sborových částí, za to v něm zazní sóla mandolína. Pětivětou symfonii nyní uslyšíme z nahrávky New Yorkské filharmonie, která byla natočena pod taktovkou Leonarda Bernsteina. Uslyšíme části s tempovým označením Langsam Allegro, Nachtmusik Allegro, Scherzo, Nachtmusik Andante Amoroso a Rondo Finale Tempo Primo. Na mandolínu hraje Raimond Sabinski.

0: Slyšeli jsme Mahlerovu 7. symfonii z nahrávky New Yorkské filharmonie, která byla natočena pod taktovkou Leonarda Bernsteina. Na mandolínu hrál Raymond Sabinski.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

0: A jako vždy v neděli po hudební siestě bych vás velmi ráda pozvala ještě k poslechu koncertu vážné a duchovní hudby, který uslyšíte od 9 hodin a 15 minut večer. Otevřou jej skladby Maxe Regra, konkrétně Haleluja, Chválit Boha budiš radostí mé duše a dále Varhaní kusy číslo 1 až 6 opus 59. Následovat budou slavnostní nešpory, jejichž autorem je Giovanni Rovetta, a na závěr se můžete zaposlouchat do skladby Salve Jezu z přelomu 15. a 16. století od neznámého autora. To vše dnes večer ve 21.15.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

pekařů a cukrářů. 110. narozeniny by oslavila spisovatelka a překladatelka pokládaná za poslední německy píšící autorku v Praze Lenka Reinerová, možná poslední pamětnice tamní židovské a německé intelektuální komunity. Zemřela v roce 2008. V nuceném římském exilu zemřel 17. května 1969 kardinál Josef Beran, totalitami trýzněný pražský arcibiskup a teolog, zakladatel krajenského střediska Velehrad, kandidát blahořečení. No a před 35 lety horolezec Leopold Culovský jako první Čech vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest. No, vidíte, co všechno se k dnešnímu dni vztahuje. Nesmíme také zapomenout na Anetky. Všechny Anety dnes mají totiž svátek, je to francouzská zdrobnělina z hebrejského Ana a vykládá se jako milostná či milostiplná. Takže milé Anetky, všem vám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku, užijte si krásný den a nás už tu čeká do pohádky, do 14. hodiny řada písniček, uslyšíme Vladimíra Mišíka, co tu máme, Minesengry, Stanislava Hiráka, no pojďme se do toho hned pustit.

Dozněla nám další písnička a já vás jdu pozvat k některým pořadům, které ještě dnes můžete na Proglasu slyšet. Charitolk se bude v 16 hodin a 55 minut věnovat dezinformacím s datovým analytikem Františkem Vrábelem. Ve čtvrt na 8 večer vám aktuální pořadí hitparády představí Josef Javůrek. Nejen do otevřených či nově zrekonstruovaných chrámů můžeme zavítat v rámci oslav 30 let ostravsko-opavské diecéze. Souhrn nejdůležitějších událostí, které se uskuteční v průběhu nadcházejících několika týdnů, nabídne tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel v pořadu Před kostelem, a to ve 20 hodin a 15 minut. Pořád se máte na co těšit a o tom, co byste mohli zhlédnout na televizi Noé, no tak to vám povím po další písničce.

mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zahoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních obdobích.

Tak a jak jsem slíbila, tak si pojďme říct, co uvidíte dnes večer v televizi Noe. Na 20. hodinu vás chci pozvat ke sledování filmu Interview s Bohem. Nadějný novinář se vrací domů ze zpravodajství o válce v Afghánistánu a zjišťuje, že jeho život je v troskách. Jeho manželství se rozpadá, on je v zajetí osobní krize, které tomu moc nerozumí. Navíc voják, se kterým se Paul zpřátel v Afghánistánu, bojuje doma a Paul se mu zoufale snaží pomoct. Ale Paulův život dostane zvláštní zvrat, když mu onen voják nabídne rozhovor, kterému se nedá odolat. Rozhovor s někým, kdo o sobě tvrdí, že je Bůh. Tak to jsem sama zvědavá, o čem tento film bude. No a po skončení ve 21.40 přijde na řadu nový jazzový pořad s názvem Jazz Oh Yes. Ten otevírá prostor talentovaným jazzovým kapelám a přináší divákům příjemný hudební zážitek plný klidu, pohody i inspirace. Takže kdo má rád jazz jako já, tak určitě neváhejte, 21.40. Tolik pozvání k pořadům televize Noe, my se vrátíme k nám do Proglasu a pouštíme další písničku. Mám hlavu plnou vzpomínek Stanislav Jirák.

hlavu plnou vzpomínek a sedím na židličce z prkýnek. Jaro závod poběží, že přijde zima, nikdo nevěří. Olmouc voní po jaru a já tě balím po staru, když kávu pijeme.

Někdy jsem sama, víc než si přeju, jindy zas prosím o kousek ticha. Pak si zas říkám, jak je to krásný, když kolem mě všechno to žije. Nevím, co chci a nevím,

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

Je 14 hodin a na Proglasu je pro vás připravena pohádka. Dnes starobylá o dvou bratrech, kteří díky ptáku štěstí ve světě to nejlepší našli. Vyprávět vám ji bude Martina Pavlíková.

0: Myslivec šel jednoho dne na lov. Dlouho chodil po lese a nic mu nepřišlo do rány. Najednou vidí ptáčka tak krásného, že mu ho bylo líto zastřelit. Ale lítost netrvala dlouho, spustí a ptáček spadne z větve. Myslivec ho vezme za nohy a nese domů. Tu ho potká stará babička a když zahlédne ptáka, povídá myslivci: víte-li pak, jakého si to nesete ptáka?
1: Pták jako pták, jenže má tu ten krásné peří,
0: odpoví myslivec. Tomu není tak, milý pane. Ten ptáček zde je pták štěstí. A kdo jeho srdce sní, ten najde den jak den pod svou hlavou 3 dukáty. Kdo sní hlavu, bude králem.
1: Máš mne za blázna, babo, řekl myslivec nedůvěřivě.
0: Ba nemám, pane. Když to uděláte, jak jsem vám řekla, přesvědčíte se a vzpomenete na mne. Tak řekla baba a zmizela. Myslivec uvěřil, že je to nějaká dobrá kouzelnice, která mu štěstí předpověděla, a s radostí se ubíral k domovu. Fortunat a Aleš, jeho 2 synové, přiběhli mu vstříc a s křikem vytrhli ptáčka z ruky běžíce k matce, aby se podívala, jaké to překrásné peří. Žena se mu též podivila a ptala se muže, co s ním bude dělati.
1: Co s ním budu dělati, upečeš ho, a to hned. Já musím ještě do lesa, ty ho zatím připrav, ale to ti povídám. Ať se z něho ani dost málo nestratí, sice bude zle s námi se všemi.
0: Na to myslivec odešel a myslivcová ptáčka oškubala a dala na rožeň. Že však měla venku a podobně práci, postavila k rožni syny, aby točili a na ptáka pozor měli, by se nepřipálil. Tu padne dolů hlavička a hned za ní vypadne srdečko. Bratře, řekl starší mladšímu, jak pak, abychom to snědli, ty srdce, já hlavu.
1: Stejně je ta hlava samá kost a tatínek ji nikdy nejí a o srdečku řekneme, že ten pták snad žádného neměl.
0: Bez toho dostáváme srdce, hlavu a ty drobnosti ode vší drůbeže a sníme-li to tedy dříve anebo později, vše jedno. Fortunat měl tak dobře chuťku na srdce, jako Aleš na hlavu. I dal se brzy přemluvit a srdce snědl. Sotva to smlsli, přišla se matka na ptáka podívat.
1: I vy bezbožní kluci,
0: vzkřikla vidouc, že je hlava ta tam. Kde je hlava? Jistě, že jsi dostal na ní chuť, ty mlsná hubo, ptala se zlým hlasem Fortunata, který nebyl jejím miláčkem.
1: Ne, maminko, já jsem snědl srdce, hlavu snědl Aleš, ale on mne k tomu naváděl.
0: Tuto máme. Nemělo se ani zamák z ptáka ztratit a ta bohaprázdná chasa zmaří srdce i hlavu. Až přijde tatík, musím já za to odnést.
2: Pojď, bratře, utečeme. Zatím přejde mamince zlost.
0: Nabízel Aleš vyda před sebou velký trest. Vzal bratra za ruku, oba se vykradli z kuchyně a utíkali přes pole do lesa. Ale jakoby již cítili metlu na zádech, utíkali dále a dále, co nohy stačily, až se v hustém lese zastavili. Půjdeš domů? Ptal se Fortunat bratra.
1: To bych byl blázen, abych si šel pro bití. Raději půjdu, kam mne oči zanesou,
0: odpověděl Aleš.
1: Ale kam, bratře, kam? Bědoval Fortunat.
0: Dělej, co chceš, já se domů nevrátím. Jakoby mi něco šeptalo, že nás tatík zabije.
1: A jaký strach, vždyť se ve světě nestratíme.
0: Aleš dodal bratrovi srdce a po chvíli ubírali se oba.

Byl již soumrak, když přišli za lesem do vesnice, nemajíce krejcaru v kapse. Co počíti? Nazdař Bůh tedy vešli do jedné chalupy. Našli dobré lidi, kteří jich nevyhnali, nýbrž ke stolu pozvali a noclehu nabídli. Druhý den časně ráno vstali, hospodyně jim dala snídaní a pak odešli dále. Zůstali po nich jen 3 dukáty, o kterých ničeho nevěděli. Šli celý den, až přišli k jednomu dvoru, kde bydlel starý zeman. Chlapci vešli a prosili o trochu jídla a o nocleh. Sotva je zeman spatřil, hned se mu zalíbili a ptal se jich, zdali by nechtěli u něho zůstat, čí jsou a kam jdou. Bratři mu upřímně všecko pověděli a přislíbili s radostí, že u něho pobudou. Tak jako předešlé noci, zůstali po chlapcích i zde 3 dukáty, které děvečka ráno pánovi donesla. Zeman se divil, ale neřekl ani slova, mysle, že se po nich hoši budou scháněti. Ale hoši nic. Ani ten den, ani druhý, třetí, ani čtvrtý. Nyní věděl Zeman, že má jeden z nich šotka. A umínil sobě, když jsou tak šťastní, že je dá všemu učit, potom, že si je vezme za vlastní a po své smrti, že jim statky poručí. Milí chlapci museli tedy do velkého města. Zeman jim vyhledal učitele a učili se všemu, co se na vzdělaného člověka sluší. Alež byl v učení stálejší než Fortunat, který chtěl být raději myslivcem než jakýmkoliv jiným pánem, ale svému dobrodinci vzdorovat nezdálo se mu za dobré. Léta ubíhala jako vlny, z chlapců vyrostli mládenci a přišel čas, kdy se měli ze škol navrátit domů. Věrný služebník sebral věci svých mladých pánů a šel napřed, protože bratři chtěli jít mermo mocí pěšky a čím pěstoun psal, aby se zároveň se sluhou domů vrátili. Za ten celý čas, co bratři byli u Zemana, nedověděl se Fortunat, jaký poklad u sebe chová. Zeman jim dal služebníka, o kterém věděl, že je stvěren, a ten svému pánovi peníze odváděl, aniž se bratrům o tom zmínil. Zeman si myslel, kdyby se o tom dověděli, že by se z nich třeba udělali marnotratníci, a že by je zlí lidé mohli připravit i o život. Čekal tedy, až by přišli do let, kde by jim to mohl říci, a tak se stalo, že Fortunat o dukátech nic nevěděl. Z té příčiny nechtěl jich Zeman nikdy do světa pustit, ač ho o tom mnohokrát.

Když tedy služebník odešel, vzali bratři každý ručnici na rameno a ubírali se z města. Ale domů nešli. Psali Zemanovi, aby se nehněval, že jdou do světa, že by se rádi byli s ním rozloučili, kdyby se nebyli báli, aby jim úmyslu jich neskazil. Potom mu ještě za všecko děkovali a přislíbili, že se za rok vrátí. Jak pak, bratře, abychom se podívali nyní k rodičům, nabídl Fortunat Alešovi. Půjdeš domů s prázdnýma rukama? Já dříve k rodičům nepůjdu, dokud nebudu velkým pánem, abych jim mohl aspoň přispěti, odpověděl na to Aleš. Pravdu máš, bratře, bylo by to daremné od nás, abychom šli rodičům na krk, když jim nemůžeme nic přinésti. Půjdeme tedy do světa a uvidíme, kde se pro nás co hodí, řekl opět Fortunat. Kolik dní chodili a již byli bezmála všecky peníze utratili, když přišli do velkého města. Vešli do hospody a ptali se hospodského, co je ve městě nového. Ha, nic jiného, pánové, odpověděl hospodský, jenže náš král muže hledá, který by se dobře v písmě znal. Je již stařičký, má jen jedinou dceru a nikoho k ruce, kdo by se s ním o správu země staral. Veliký plat je prý tomu určen, kdo bys to byl, aby takové místo zastal. Co myslíš, bratře? Ptal se Aleš Fortunata. Abychom ke králi šli a o to místo se hlásili. Pro tebe by se taková služba hodila, ale ne pro mne, odpověděl na to Fortunat. Dostaneš-li, půjdu dále. Alešovi to nedalo, ač by se byl nerad s bratrem rozloučil. Šel tedy ke dvoru, dal se u krále ohlásit a s ochotou se všem zkouškám podrobil. Když král viděl, že je mladík vtipný, obratný a že všemu rozumí, bez dalšího ptání ho přijmul za svého nejprvnějšího dvořenína. S radostí běžel Aleš k bratrovi, povídal mu o svém štěstí a pobízel ho, aby u něho zůstal. Ale Fortunat nikterak nechtěl svoliti, přál Alešovi štěstí a sám se ubíral dále.

Šel dlouho, celý den a celou noc a ještě jeden den, když utrmácený a hladový už nevěděl, kam se obrátit. Tu vidí v širém poli pěkný háj a v něm stromy plné ovoce tak pěkného, jak by je namaloval. Toť mne sám pán Bůh sem přivedl, abych se trochu občerstvil, myslil si Fortunat a hned s chutí sáhl po lahodném jablku. Ale nastojte, co se mu nestalo. Jak je snědl, v tom okamžení upadl do toho nejtvrdšího spánku. Zdálo se mu, jako by k němu přišla jakási žena a jemu povídala. Dej pozor, Fortunate, máš v sobě ptačí srdce, které má tu vlastnost do sebe, že každý den pod svou hlavou 3 dukáty nalezneš. Nenechávej se o ně déle ošizovat. Žena zmizela a brzy potom se Fortunat zbudil. Pozdvihne hlavu, pomyslí na svůj sen, ohlídne se do trávy a vidí tam opravdu 3 dukáty ležet. S radostí je zdvihl a šel chutě dále do světa. Každý den měl 3 dukáty pod hlavou a protož nemusel nouzi trpět, mohl být živ jako princ, což také dělal. Jedenkrát jde podle řeky a vidí dlouhé, mechem porostlé sedátko. Umdlen se posadí, by si odpočinul. Tu slyší pod sebou sténání a jako by se něco pohybovalo. Vstane, prohlíží sedadlo a teprv vidí, že je to velká ryba, již mechem obrostlá, která vzdychá a kvílí. Ubohá, myslí Fortunat, tebe jistě bouřné vlny na břeh vyhodily a nyní si do vody nemůžeš pomoci. I otrhal z ní mech a bláto a opřev se vší moci do vody hodil. Vesele sebou ryba mrštila a na dno se pohroužila. Fortunat pak kráčel dále, až došel jednoho hlavního města, kde vládl krutý král. Mrzelo ho již to chození světem, pročiž si umínil, stejně jako Aleš, že se o nějakou službu u královského dvora postará. Šat měl slušný, peněz jako želez, k tomu byl hezký a v písmě učený, což tenkrát ještě bylo vzácností. Jaký tedy div, že ho král hned přijal a svým nejprvnějším dvořenínem udělal. Ale jak to již bývá, čím větší štěstí, tím více nepřátel. Druzí dvořeníné mu to nepřáli, a zvláště jeden, který dříve u krále byl ve velké lásce, na Fortunata zanevřel. I vymyslil si, že svého soka lstně od dvora vypudí. Dal se u krále ohlásit a takto k němu pravil. Milostivý králi, tvůj nejprvnější dvořenin Fortunat tě oklamává. Svěřil se mi, že ví o jedné princezně, která bydlí na Černém jezeře a krásou těla převyšuje všechny princezny a kněžny na celém světě. Žádný se k ní posud nedostal, on jediný prý by si troufal odtamtudy odnésti. I pravil jsem mu, aby se tedy o to pokusil a tobě, královská milosti, nevěstu tak sličnou zaopatřil. Ale odpověděl, že se pro tebe do takového nebezpečenství nepustí. Umínil jsem si, že ti to, milostivý pane, zjevím, bys naň přísně uhodil. Král neříkal ani slova, ale v jeho srdci vyrostla obrovská nenávist. Dvořenina propustil a dal si hned zavolat Fortunata. Ty víš, Fortunate, že hledám nevěstu a přece si mi o té krásné princezně na Černém jezeře nic nepověděl. Za to bych tě měl přísně potrestat. Ale já ti trest všecek odpustím, když mi princeznu ve 3 týdnech přivedeš. Pakli nebudeš upálen, pamatuj si to a jdi. Tak poručil král Fortunatovi. Ten si chtěl zoufat, ale již nebylo nic platno. Vydal se tedy na cestu.

Celý týden již jezdil a ještě se ani slova o Černém jezeře nedověděl. Tu přijede jednoho dne do vysokých hor, jimiž se obtížně s koněm proplétal. Najednou objede skalinu a vidí před sebou jezero dlouhé a tmavé, jako by černé sukno prostřel. Smutně díval se Fortunat po temné hladině a promluvil sám k sobě. Jak se mám ubohý po tom jezeře pustit? Kdo mne přes ně přenese? Já tě přenesu. Pojď jen a sedni si na můj hřbet. Zašeptalo to z vody a velikánská ryba vystrčila hlavu. Ty jsi mě pomohl do vody, já pomohu tobě přes vodu. Až přijedeš do křišťálového zámku, jdi do třetího pokoje, vezmi krásnou princeznu v polo a utíkej s ní ke mně, ale nezapomeň vzít ti sebou zlatou skřínku, kterou spatříš vedle ní na stolku, jinak s tebou by bylo zle. Fortunat s radostí sedl na rybu, která měla hřbet jako necky, a ta ho nesla po jezeře. Daleko až na druhém konci stál křišťálový zámek, v němž přebývala krásná princezna, dcera jezerního krále, který ale právě nebyl doma. Když připlula ryba až ku prahu, vyskočil Fortunat na břeh a šel dovnitř. A jak ryba řekla, ve třetím pokoji seděla princezna. Fortunat popadl zlatou skříni, pojal princeznu v náručí a pospíchaje s ní ven sedl na rybu, která hbitě jako střela k druhému břehu, kde kůň čekal, oba unášela. Jen pryč odtud, sice tě král jezerní chytí, pobízela ryba a Fortunat jí sotva poděkoval a již také z hor ujížděl. A měl na mále. Král se vrátil a když dcery nenašel, tak se rozvzteklil, že rozbouřené vlny vysoko skákaly a jejich hučení a šumot v horách tak se rozléhal, až prchajícímu Fortunatovi uši brněly, což jej tím více k spěchu pohánělo. Princezna měla hlavu ležet na jeho prsou, byla tichá a zdálo se jí to nebýt nemilé, že jí tak hezký muž unáší. Už byli z hor venku, když si poprvé Fortunat volně oddechl a na princeznu s rozvahou se podíval. Že krásnější ženy ještě neviděl, mohli byste v jeho oku čísti, ale co se mu v srdci ozývalo, toho by nikdo z vás neuhodl. Když byli kus cesty od hor, teprv pozdvihla princezna hlavu a pravila. Nyní se již do svého zámku vrátit nemohu. A nesmím. Jsem tvá na věky věkův. Pověz mi tedy, kdo jsi a kam mne unášíš. Jak by si byl Fortunat tu perlu rád sám pro sebe nechal. Ale byl poslem královým a chtěj nechtěj musel s barvou ven. Princezna se zamračila a od té chvíle s ním již tak vlídně nemluvila a tak laskavě se na ně nedívala, z čehož měl velikou lítost. Šťastně přijeli až k městu, kde nemilosrdný král přebýval. Ten, jakmile uslyšel, že se Fortunat s princeznou vrací, šel mu hned naproti, aby očekávanou nevěstu od něho přijal. Fortunatovi bylo okolo srdce, jako by měl princeznu naspět k Černému jezeru do křišťálového zámku odvést. A princezně se nevedlo lépe. V hlubokém smutku patřila na starého a nevlídného krále. I ptal se jí král, co jí schází, co chce, aby udělal. Nech přinést mou zlatou skříni. V té jest divotvorná mast, kterou kdo se natře, stane se sedmkrát krásnějším. I zavolal král Fortunata a poručil mu, aby mu i tu skříň ještě zaopatřil. Jestli ne, stihne ho krutý trest. To je snadná věc, já ji mám u sebe, řekl Fortunat, který na skříni pozapomněl nevěda, co v ní schováno. Potěšena vzala princezna skříni, vyndala z ní vonou mast škouc. Nyní si dej králi uříznout hlavu,
já ji potru touto mastí a ty budeš mladý a krásný jak jasoň. Než králi se do té operace nechtěla. I přistoupil k ní Fortunat a prosil, by to dříve zkusila na něm, aby se král přesvědčil, že tomu skutečně tak jest. Princezna udělala, jak řekla. A miláček její byl 7x krásnější než dříve. Tu teprve starý a krutý král se vzmužil a hlavu ochotně sklonil pod nůž. Ale princezna ji z dobrých příčin králi již nenasadila. Nýbrž svolala dvořeníny královské a prohlásila, že král umřel a Fortunata, že jim Bůh za budoucího krále ustanovil, tážíc se jich, jsou-li s tím všichni spokojeni. A jeden hlas byl, že ano. Nyní byl Fortunat králem, krásná princezna byla jeho manželkou, měl každý den tak jako prvé 3 dukáty pod hlavou, co by si byl mohl více žádat. A hle, on si přece ještě něčeho k svému štěstí přál. Totiž vidět své rodiče a svého bratra. Oznámil to tedy své manželce, která hned svolila, že s ním pojede. Zapřáhlo se do vozů, král s královnou do nich sedli a rychlé koně je unášeli do světa. Když přijeli do toho města, kde byl ve službě Aleš, bratr Fortunatův, zůstal král v hospodě, v téže, kde byl před několika léty, a ptal se, co tu nového. Jiného nic, než že máme nového krále. Před nějakým časem přišel k nám mladý, velmi učený mladík, jehož král přijal do služby a nejprvnějším dvořenínem udělal. Spravoval zem dobře a král jej miloval, jako by to byl jeho vlastní syn. Ale princezna ho milovala ještě více a tudy se stalo, že jej po smrti otcově, který před několika týdny umřel, za krále a manžela svého zvolila. My jsme tomu rádi, protože je hodný a spravedlivý pán. Sotva Fortunat tu zprávu zaslechl, sedl se svou manželkou do vozu a jel do hradu, by svého bratra krále pozdravil. Potěšení obou bylo veliké. Hned se slavili hody a všelijaké radovánky, které trvaly celých 8 dní. Potom jeli bratři pro své rodiče a pro dobrodince Zemana, který je vychoval. Zeman se již dávno domníval, že se snad z bratrů stali daremní poběhlíci a vinil je z nevděčnosti. A tu vidí náhle oba najednou, jako by z nebe spadli a k tomu ještě co krále. S radostí je doprovázel k rodičům, kteří po tu dobu v lese bydleli a za své nebohé děti se modlili. Zvlášť otec pykal za svou nevčasnou přísnost, za kterou, jak myslel, od Boha byl trestán. Avšak brzy na všechny starosti zapomněli, když jim padli šťastní synové okolo krku a za odpuštění jich žádali. Teprv od otce se dověděli, co bylo příčinou jich slávy. Zeman i staří rodiče šli se syny do jejich království a měli se dobře až do smrti. A králové? Ti si často libovali, že smlsali ptačí hlavu a srdce.

V neděli odpoledne, který patří pořadu blahopřání, no a také hlavně vám, abyste mohli popřát svým blízkým přátelům k narozeninám, jmeninám či jiným výročím. Jako vždy nám do rádia přišla některá přání, i s přáním písničky, kde jste si mohli vybrat, tak samozřejmě, že nebudeme zdržovat a hned mám první z nich v ruce. Dne 15. května oslavila své významné životní jubileum 90 let maminka, babička a prababička paní Marie Winklerová z Bukové u Prostějova a tam právě poletí toto první přání. Milá maminko, k tvým krásným narozeninám ti do dalších let přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, boží požehnání a ochranu Panny Marie a mnoho krásných okamžiků, které ti vykouzlí úsměv na tváři. Ať tě každý den naplňuje láska a spokojenost. Máme tě všichni moc rádi. To ti z celého srdce přejí dcera Marie s manželem, syn Lojzík s partnerkou, vnoučata Jirka, Standa, Štěpán, Pepa s přítelkyní, Maruška s manželem a pravnoučátka Esterka s Robíškem posílají velkou pusu. Co k takovému krásnému přání dodat? No, já myslím, že už jen tu písničku. Tvé vlasy kvetou, maminko.

Dozniela krásná písnička paní Marie Winklerové z Bukové u Prostějova a já už držím v ruce další přání. Dobrý den, do Proglasu obracím se na vás prosbou o pozdravy a píseň na přání pro mou maminku Františku Sabovčíkovou od syna Jiřího toho času v Reykjaviku. Bude-li to možné, prosil bych pro naši maminku skladbu Giuseppe Verdiho Nabucco, píseň židovských otroků. Milá a obětavá maminko Františko, dodatečně ke dní matek a k narozeninám, které si oslavila 15. května, ti přeji boží požehnání, veselou mysl a samozřejmě zdravíčko, aby sloužilo. Tebe a všechny doma zdraví syn Jiří. Tak to je krásné přání až z Reykjaviku. No, tak milá paní Františko, Giuseppe Verdi, je tu pro vás.

až teď v tuto chvíli dozněla skladba Giuseppe Verdiho Nabucco. Krása, co říkáte. No, teď mám v ruce třetí dopis. Ten dopis byl tak krásný, že jsem si říkala, že vám z něj tady s velkým dovolením ráda přečtu. Píše nám i paní Marie Křížová z Říčan. Dožije se 7. června 90 let a já jsem si řekla, že nejen, že ji zahrajeme dnes už v tomto přání, ale že se s vámi podělím i o to krásné, o těch pár slov a řádků, které nám napsala. Píše, že žije už dlouho na Vysočině, dokonce se tam už narodila, píše, 70 let jsem v Říčanech s manželem, ale bohužel mi před 7 lety zemřel, takže jsem sama. Pocházím z Vysočiny, z maličké vesničky, nedaleko Velké Býteše. Narodila jsem se roku 1936 a na svůj rodný domov a Vysočinu stále přece jen vzpomínám. Dokonce nám tu složila i básničku. Cestička k domovu zarostla, dětství a mládí odvál čas. Zůstaly jen krásné vzpomínky a kousíček života na krátký čas. A paní Marie, si moc přeji, jestli bychom ji mohli zahrát píseň O Matko Páně, Matko rajských krás. Paní Marie, to víte, že mohli. A chtěla bych vám za nás všechny, za celé rádio popřát taky k těm vašim nastávajícím narozeninám hodně zdraví, božího požehnání, abyste se necítila sama. A Vysočina je krásná, co si budeme povídat. Můj tatínek taky pochází z Vysočiny a ráda jsem tam jezdívala ke své babičce. Takže všechno nejlepší a písnička běží pro vás.

0: Dozněla nám další písnička. Vidíte, i tak se dá napsat do pořadu blahopřání. Moc za ten krásný dopis děkujeme. V tuto chvíli končí písničky, o které jste si psali. Není jich hodně, mohli byste psat víc, ale tak to záleží na vás. V každém případě, pokud byste chtěli do příštího týdne vybrat písničku pro někoho a někomu popřát, pište nám na adresu buď Radio Proglas Pelikova 2C Brno 62 00, úplně nejlépe mailem blahoprani@proglas.cz anebo přes náš formulář na stránkách Radia Proglas v oddílu slovesné kontaktní pořady. Já už tuto chvíli zapínám linku k nám do studia. Vy můžete začít volat. Telefonní číslo sem ke mně je 739 850 345 739 850 345 pro ty, kteří jsou stydlivější a nemají odvahu zavolat do živého vysílání, tak nabízím i možnost napsat SMS-ku nebo mail, tedy SMS-ku 775 132 132, nebo můžete napsat i mail živě@proglas.cz a poslat mi to sem, ať mi to není smutno. No a nás už tu čeká spousta písniček. Hana Zagorová, Robert Křesťan, Václav Necká, Riveta Simonová, no je toho tady spousta, tak pojďme.
1: Tak ty se zvrátil, přece jenom zpátky.

0: Hana Zagorová a překrásná balada z roku 1982. A v tuto chvíli už mám na telefonní lince první volající. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, klidu, pohody a naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas. Vám, paní Tamaro, všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, postiženým, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích, nebo jsou osamoceni v domovech důchodců, všem, kteří se o ně starají, také všem kněžím a i paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Honzovi Šuntilovi a jeho kamarádům do domova ve Věži, také Janu Rytířovi k svátku a jeho mamince do jižních Čech, doktorce Dvořáčkové a jejímu manželovi k 80. do Žďáru nad Sázavou, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Janě Kupkové a Janě Rybářové do Prahy, všem, kteří jsou členy Mariánské legie v Praze, paní Evžence, Dagmar Mestekové, Soně a ostatním, Honzíkovi Krpcovi do Prahy a všem, kteří teď toto rádio poslouchají, přeji krásné požehnané dny, na všechny myslím v modlitbě a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Milá paní Marie, to my děkujeme vám. Jsem moc ráda, že každou neděli voláte a přijete takové spoustě lidí. To je úplně úžasné rozdávat tolik radosti a vzpomnout i na ty, kteří jsou třeba, jak jste říkala, opuštění. Sami mají pocit, že na ně svět zapomněl, nezapomněl. Jste to vy, to Radio Proglas a všem posíláme písničku. Přeji vám krásný den a budu se na vás těšit zase za týden. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

To byla písnička Pohlednice a druhá Tráva. Pojďme se podívat, kdo má ještě dnes narození. 55. dnes slaví houslistka Gabriela Demeterová. Také stejný věk slaví pater Angelo Scarano, původem Ital, biblista, farář v Dobříši. 63. narozeniny dnes slaví boromejka Angelika Ivana Pintířová, ošetřovatelka, vychovatelka ohrožené mládeže, učitelka dramatické výchovy a rozhlasová moderátorka, ředitelka papežských misijních děl v pražské arcidiecézi a duchovní rádkyně sdružení Ackermann Gemeinde. Milá sestro Angeliko, posílám vám velké přání se spoustou božího požehnání, protože opravdu kolik rozdáváte, tolik potřebujete i dostat zpátky. 65. dnes slaví dirigent a hudební pedagog profesor Leoš Svárovský. Stejně tak 67 let se dnes dožívá zakladatelka Ligy proti antisemitismu Věra Tidlitátová, výtvarnice, religionistka a judaistka. 75. slaví skaut, pedagog, publicista a mediální odborník Jiří Edy Zajíc. No a také dva muzikanti. Tak začneme tím prvním. Je to irská zpěvačka a skladatelka Enya. A i ta slaví 65 let. A já mám tady od ní písničku, protože ji mám ráda, tak doufám, že se bude líbit i vám. A všem dnešním oslavencům ji posílám.

To byla Hana Hegerová. My se pojďme podívat na dalšího dnešního oslavence a tím je Jiří Korn. Ten dnes slaví svých 77 let. To je až neskutečné. Český muzikálový a popový zpěvák, kytarista, baskytarista, tanečník, moderátor, herec, všechno v jednom. Jeho hudební kariéra začala v 60. letech se skupinou Rebels a pokračovala v 70. v rámci skupiny Olympic. A potom, když skončil spolupráci s Olympicem, tak se hodně proslavil v 80. letech 20. století v úspěšném televizním cyklu Možná přijde i kouzelník. V 90. letech potom se proměnila Kornova kariéra v taneční a více oceňovanou hudbu. V posledních letech je členem známého úžasného vokálního kvarteta Čtyřtet. Určitě ho znáte i z filmu Pohádka Honza Málem králem. Neskutečná, ta mě provází už od mého dětství. No a od 90. let spojil kariéru s muzikály tak úžasnými jako Bídníci, Dracula, Monte Cristo. Také, kdo neví, vystupoval i v Ledové revý Mrazík. Tolik Jirka Korn. Já myslím, že nás doprovází velký kus života, ještě dlouho bude, takže i jemu všechno nejlepší k dnešním narozeninám a písničku od něj absolutně dokonalou. Žal se odkládá, přátelé, takže smutek stranou.

To byl jeden oslavenec Jiří Korn a jeho 77 let a dnes má ještě narozeniny také Pavel Horňák. Ten dnes slaví 58 let. Já věřím, že si na něj vzpomene, hlavně moje generace, kdy řekla bych, že byl v srdcích spousty náctiletých a všechny tyto slečny si pobrukovaly jeho písničky. Znali jsme ho v písničkách Showman, Poslední fotka. Vlastně ho hodně vytáhl také pořad populární dvojice Šíp Uhlíř a tehdyž jejich hit Šaráda. No ale přesto všechno, že v té době dostával i 2000 dopisů prý měsíčně od svých faninek, tak v roce 1985 získal cenu na festivalu internetu a dnes, ne, bych to hezky tak řekla, chtěla jsem říct, že se z té slávy, že ho prostě, že mu nezatemnila mozek a představte si, vystudoval práva, myslím si, že v dnešní době je dokonce soudcem v Praze a je to báječné si takto zavzpomínat. No tak pojďme, já jsem se schválně dívala, jestli i od Pavla Horňáka máme v radiu nějakou písničku a našla jsem a myslím si, že je dobrá a má název Stárneme.

Tak dost, říká Pavel Horňák. Rok 1989, takové malé ohlédnutí do minulosti. No, tak dívám si, že tak zhruba jsem všechny ty dnešní oslavence vyjmenovala, ale nesmíme zapomenout ještě na někoho. Ano, a jsou to Anety. Svátek mají dnes všechny Anetky. Francouzská zdrobnělina z hebrejského Anna se vykládá jako milostná, milostiplná, a já musím popřát jedné mojí Anetce, mojí úžasné snaše. Takže milá Anetko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a stejně tobě jako všem ostatním Anetkám jsem našla písničku Hanky Křížkové Aneta.

Já ještě jednou zopakuju telefonní linku ke mně 739 850 345. Pak mi můžete třeba napsat a to je telefonní číslo SMS-ku 775 132 132. A pokud sedíte u mailu, tak mail ke mně sem do studia je živie@proglas.cz bez háčku a čárek a já už pouštím další písničku.

Láska má Václav Neckář, rok 1970 a už to tady fičí, už to mám první zprávu. Prosím, zahrajte Jendovi Follerovi z Chmelné u Vlašimi, dlouholetému ministrantovi k 25. narozeninám, které má 20. května. Přejeme hodně zdraví a štěstí celá rodina. No a nechají vám zahrát Michala Tučného Posledního kovboje. Tak milí Jendo Follere, drahý to ministrante, písnička letí právě vám.

0: kočku samozřejmě do tebe.
1: A mám tu ještě jednu zprávu. Už mi to přišlo po druhé, já jsem hledala od pana Marka Verbíka z Lanžhota. Moc prosil o dechovku od Stříbrňanky Ejbrode Brode. No, milý pane Marku, přičo jsem nenašla úplně tuto, kterou po mně chcete, ale myslím si, že když pustíme Stříbrňanku jakoukoliv, tak určitě nikoho neurazíme, protože je pěkná, tak pojďme Stříbrňanka tam pod hájíčkem.

postavila dechovka pěkně od podlahy. No, nevěřili byste, kolik mladých se dnes ještě vrací k dechovce i na základních uměleckých školách, kolik jich hraje v kapelách a bohu díky, že díky nim i tato hudba nevymře. Byla by to škoda. Pojďme se podívat ještě na včerejšek. Podíváme se, kdo slavil včera narozeniny. Tak zrovna tady vidím Ondřeje Vetchého, 64 let. Ondřeje Vetchého znáte, je to český herec, hudebník, moderátor, režisér, také tanečník. Známe ho z filmů, ať to neprotahujeme, třeba komedii Bezva, ženská na krku, nebo Vendetta z roku 2011, taky z pohádky Z čerty nejsou žerty, rok 1984. Nesmím zapomenout na Báječná léta pod psa v roku 1997, nebo Neskutečný příběh Kmotra, sfilmovaný v roce 2013. A tak bych mohla jmenovat dále jako Černé baroni, Kolius, Sestřičky. No ale taky nesmíme zapomenout, že získal v roce 2025 cenu Arnošta Lustiga. No a vedle něj je tady ještě další herec a to je Oldřich Kaiser a ten včera oslavil 71 let. Ano, je to geniální komik, patří asi k nejkontroverznějším hereckým osobnostem současného českého divadla a filmu. Je prostě báječný. Léta se proslavil se svým kamarádem hereckými výkony s Jiřím Lábusem, kdy získal obrovskou diváckou oblibu a podporu. No, když bychom se mohli podívat na filmy, tak myslím si, že film v roce 2006, Obsluhoval jsem anglického krále, byl natočený podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, získal ocenění Český lev jako nejlepší film roku 2006. Je to přesně tak, no a my nesmíme zapomenout na pohádky Rumburaka nebo Tři bratry, kde hrál toho tatínka, hrozně mu lupali ty klouby prstů. To bylo strašné, ale byl báječný. No a myslím si, že poslední jeho taková hodně známá role byla postava lékaře Františka ve filmu Líbáš jako Bůh. To byla docela legrace. No a do třetice také narozeniny oslavil Láďa Kerndl. Ten oslavil 71 let. My ho známe velmi dobře, taky z té dřívější doby. Hodně dlouho jezdil na lodích, kde krásně za oceánských lodích, kde zpíval. Pak po vážné nemoci v roce 1995 si vybudoval velkou pozici na naší

české hudební scéně. No a nesmíme zapomenout, že je tatínkem báječné Terezy Kendlové, také zpěvačky. No, tak máme tu od ní taky písničku a zrovna si střihne se svou dcerou When I Fall in Love.

To byla krása. No a už to mám další SMS-ku. Prosím o písničku pro naše obětavé kněze patera Radka Maláče pro brzké uzdravení a taky pro patra Františka Ponížila a patra Karla Koblíška. Farníci ze Zábřeha, děkujeme. To je milé. Tak, co tu máme dál? Určitě jim písničku pošleme. Putovali kdysi Hudci, Hana a Petr Ulrichovi. Já myslím, že to otcům určitě udělá radost.

0: Tak to byla písnička Na přání, která nám přišla zprávu. No a nesmíme taky zapomenout, když už jsme tady u těch kněžích, že také včera někteří z nich slavili své narozeniny. 55. v sobotu oslavili dva kněží Salesiáni. Vikář České provincie Marek Sklenář a v generálním domě kongregace v Římě misionář Pavel Gambi Ženíšek. No, tak všechno nejlepší otcové i vám a posíláme další písničku, tentokrát Přejít Jordán, Helena Vondráčková.
1: Tak jdi, nebo věš, nebo...

Dej mi víc lásky a Olympik. Hm? Má drahá, dej mi víc. Tak ja som teď měla tady hovor ešte s jednou milou posluchačkou, ktorá ešte po mne chtěla jednu písničku, ale tu už opravdu nedohledám, takže skúste mi zavolat příští týden, protože my za chvilinku končíme a ja se ráda podívám, abych vám udělala radost. No, pomalu se blížíme ke konci, nás tu čeká ešte Pavol Hamel, tak pojďme si ho poslechnout, třeba ho pošlu vám všem, kdo ste teď v tuto chvíli někde v autě, na dálnicích, na cestách a jedete domů na závěr víkendu, tak šťastnou cestu.

0: To už byla poslední písnička dnešního blahopřání a já už mám naproti sobě Jošku Javůrka, který po mně přibírá službu. Ahoj Jošku.
1: Ahoj, zdravím tě Tamaro a zdravím taky všechny posluchače Proglasu.
0: Už jsem tě zapla, aby tě taky slyšeli. Jošku, já jsem tu nebyla, moc mě to mrzí, ale ty jsi měl v Proglasu koncert.
1: Ano, bylo to ve čtvrtek v rámci pořadu Jak se vám líbí, moderovala to Anička Janošková a myslím si, že to byla vydařená akce.
0: To je krásné. Tak doufám, že brzy uslyšíme taky nějaké písničky pořádně na Proglasu. Myslím, že jenom jednou jsem zaslechla.
1: No, už tady jsou.
0: Že tady a málo je hrajem.
1: And I Love Her, kterou jsme natočili s Milanem Kašubou už rok nebo dva roky zpátky, pak vlastně ten předposlední single Anthropos Forever a náš nejnovější single Není mi 90. No a my teď s kapelou chystáme v nejbližších dnech, maximálně týdnech vydáme double single, písničku Bouře a Labyrint, který budou trochu žánrově jinačí než ty předchozí, tak...
0: Tyjo, já se trošku bojím, Jožko, abys náhodou se třeba nezbalil, víš, už z rádia odešel a se živil jenom tu uměleckou dráhu.
1: No tak živit se hudbou, to by se mi určitě líbilo, ale myslím si, že v mém žánru, kterýmu se věnuju, to zatím nehrozí.
0: A řekni, jaký žánr, někteří posluchači ti třeba neslyšeli.
1: Tak já s kapelou dělám a vlastně skládám hudbu ve stylu rocku, pop rocku 60. let, vlastně nový písničky, které jsou inspirované touhle hudbou. Je to vlastně tak, že mým oblíbeným režisérem je Quentin Tarantino a když se dívám na jeho filmy, které jsou nový, ale mají toho ducha těch 60. 70. let, tak už jsem si dlouho předtím jsem si řekl, tak já bych chtěl dělat takovouhle hudbu. A tak se o to pokouším tak trochu.
0: Takže já jenom připomínám název skupiny Něco si přeji. Ano. Jožka je absolutně báječný, už se dá najít i na sítích, tak si to opravdu poslechněte, protože to stojí za to, je to báječné. No já se s vámi v tuto chvíli už loučím, mikrofon předávám Jožkovi. Těším se na vás zase s páteční myšlenkou na den a opět za týden. Mějte se krásně, naslyšenou.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: To už byla první písnička z archivu. Klíč pro štěstí zpívala Marie Rotrová a Jiří Bartoška. Píseň byla nahrána v roce 1985 a vyšla na CD Lásko voníš deštěm. Teď si pustíme skladbu Závidím tě všem. Zpívá Petr Altman a doprovází Eduard Parma se svým orchestrem. Píseň byla nahrána v roce 1963.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

Závidím tě všem, co jsou ti na blízku, závidím tě zrcadlu i tvému notísku, malé šťastné sklence, snu a přípitku, náramku a rtěnce tvému nábytku. Já závidím, závidím, závidím, závidím. Závidím tě všem, i vrásce na tváři, obrazům a tichu, na bílém polštáři, hnědým střevícům, dešti, který smí procházet se s tebou dlouho.

Ještě než si pustíme další skladbu, kterou zpívá Josef Laufer, tak vás pozvu na další vysílání Proglasu. Charitolk se bude v 16 hodin a 55 minut věnovat dezinformacím s datovým analytikem Františkem Vrabelem. Teď už píseň La Bamba, která byla natočena v roce 1988.

Pokračovat budeme skladbou Vladimíra Mišíka. Nese název Dojemný šlágr. Byla nahrána v roce 1989 a vyšla na CD 20 deka duše. Jinak dodám, že ve čtvrt na osm večer vám aktuální pořadí hitparády představí Josef Javůrek.

Nejen do otevřených či nově zrekonstruovaných chrámů můžete zavítat v rámci oslav 30 let ostravsko-opavské diecéze. Souhrn nejdůležitějších událostí, které se uskuteční v průběhu nadcházejících několika týdnů, nabídne tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl v pořadu Před kostelem od 20 hodin a 15 minut. Teď už píseň Křídla Radsků, skupina Turbo a rok 1985.

Koncert vážné a duchovní hudby, který uslyšíte od 9 hodin a 15 minut večer, otevřou skladby Maxe Regra. Konkrétně Aleluja, Chválit Boha budiš radostí mé duše a dále Varhaní kusy číslo 1 až 6, opus 59. Následovat budou slavnostní nešpory, jejichž autorem je Giovanni Rovetta. A na závěr se můžete zaposlouchat do skladby Salve Jezu z přelomu 15. a 16. století od neznámého autora.

Hrála nám skupina Olympic píseň Nech to být z roku 1977. Vyšla na desce Okno mé lásky. Teď si poslechneme skupinu George and Beethovens. Zpívat bude Petr Novák a píseň se jmenuje Jsme dál. Byla nahrána v roce 1996 a vyšla na desce Přátelství na Entou.

Kniha Autobus do Sudet přináší rozsáhlý bilanční rozhovor publicisty Tomáše Polívky s písničkářem Petrem Linhartem, výraznou osobností české alternativní a folkové scény. Vedle vzpomínek na skupiny ČP8 a Majerovy brzdové tabulky i na Linhartovu sólovou dráhu se kniha věnuje z krajině Sudet, zapomenutým lidským osudům, poezii a inspiracím, které se promítají do jeho tvorby. Součástí publikace je také stejnojmenné CD s dosud nevydanými demosnímky a koncertními nahrávkami, zachycujícími syrové a často první podoby Linhartových písní. Teď jsme slyšeli píseň Mária Stock.

16. hodinou a 30. minutou na Proglasu začíná pořad Synkopy na kanapy. Peter Sumua je trumpetista z africké Ghany. Letos v březnu mu vyšlo nové album Walking Distance, které si představíme v příští půl hodině. Sumua v současné době působí v nizozemském Rotterdamu. Ve své hudbě kombinuje moderní jazz s africkým stylem highlife, s latinskoamerickými rytmy, funkem nebo blues a vytváří zvuk, který překračuje hranice mezi kontinenty i hudebními tradicemi. Album Walking Distance je inspirováno pohybem po městě, cestováním a každodenními situacemi, které spojují lidi bez ohledu na jejich původ. Na úvod si poslechneme skladbu 300 meters.

Posloucháme ukázky z alba Walking Distance trumpetisty Petera Somua. Vedle jeho trubky a křídlovky hraje na albu důležitou roli také elektrické piano a klávesy Antona de Breyna. Rytmickou sekci tvoří Jens Meyer na bicí, Marien van de Ven na basu a Danny Rombaut na perkuse. Hudba působí otevřeně a přístupně, ale zároveň nabízí prostor pro jemné improvizace i proměnlivou atmosféru. Teď uslyšíme skladby Chef Groove a Right Lane.

Představujeme si album Walking Distance, na kterém Peter Somua rozvíjí svou představu hudby jako prostředku propojení různých kultur. Vedle jazzového základu zde slyšíme inspiraci ghanskou hudbu highlife, ale také arabskými melodiemi nebo funkem. Celek přitom nepůsobí jako směs různých stylů, ale jako přirozeně plynoucí hudební cesta. Další ukázka se jmenuje Roundabout.

Posloucháme ghánského trompetistu Petra Somua a jeho album Walking Distance. Hudba na této nahrávce často pracuje s pocitem pohybu a proměny. Jednotlivé skladby připomínají zastávky na cestě městem nebo krátká setkání s různými hudebními světy. Přesto album drží pohromadě díky charakteristickému tónu trubky a velmi soustředěné práci celé kapely. Teď si pustíme skladbu Nearby.

Album Walking Distance ukazuje Petera Somua jako hudebníka, který dokáže propojit různé tradice do soudržného a současně velmi osobního zvuku. Jeho hudba působí klidně i energicky, zároveň a zve posluchače k cestě napříč rytmy, náladami i kulturami. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme skladbu Junction. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let a můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu 17:10.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.
5: Lež už jenom nekřičí, ona spíš šeptá. Nepřesvědčuje, ale unavuje, rozkládá a taky pomalu posouvá hranice toho, co jsme ještě včera považovali za nepřijatelné. Nenávist se učí mluvit jazykem svobody slova a algoritmy potom rozhodují o tom, co uvidíme a cizí mocnosti neútočí tanky, ale útočí příběhy. Naším tématem tentokrát bude prostor, kde se z informací stává zbraň. A ze studia dnešního Charitóku zdraví Naděžda Hávová. A zdravím také datového analytika Františka Vrabela. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Veřejné lhaní a nenávistné projevy. Já myslím, že to všechno dneska prochází neuvěřitelně překotnou a rychlou proměnou. Jaké funkce má vůbec veřejné lhaní?
6: To je zajímavá otázka. Většina lidí se spojuje dezinformace na problém dezinformací a vlivového působení cizích mocností prostřednictvím lživých zpráv. Tohle kdysi platilo, ale už to dávno neplatí. Ty přístupy a ty metodiky toho, jak ovlivňovat veřejné mínění v nějaké cílové zemi, tak se jako výrazně změnily a jsou postaveny na posledních výsledcích vědeckého výzkumu v oblasti psychologie a dalších věd.
5: A jak to vypadá v praxi?
6: V praxi to vypadá skutečně jako dost špatně, jako pro nás. Čím dál tím větší roli hraje umělá inteligence, která dokáže i z pravdivé zprávy udělat takovou, která je silně manipulativní a vlastně ovlivňuje to veřejné mínění daleko více než nějaká případně lživá informace. A na tomhle místě je dobré se do toho trochu zanořit a vysvětlit, co je zatím. Ten útok nebo ten vektor, který je na nás útočeno ze strany Kremlu nebo Ruské federace, je ten ne, aby nás přesvědčili o nějaké své lži nebo to, co vydávají za pravdu, ale to, abychom si přestali věřit mezi sebou navzájem.
5: A daří se to Rusku?
6: To se daří jako velmi, velmi, v tom je velmi úspěšné. Snaží se narušit naši důvěru vůči nám samým, vůči institucím a jakmile jednou přestaneme věřit našim institucím, tak přestaneme věřit v demokratický systém a už jsme prostě v jejich náruči.
5: Čili lež nebo veřejné lhaní, to není jenom šíření nepravd, ale jde o rozklad důvěry ve veřejných debatách.
6: Ano, s tím, že se nemusí používat lež, ale takzvané jako manipulativní psychologické techniky, kterých ti lidé nemají ani tušení.
5: Aha. Zkuste nás do nich trošku ponořit.
6: Tak známe to vlastně z každodenního života a konec konců je i ten, když poslouchám nějaké zprávy v televizi nebo v rozhlase nebo na internetu, tak je tam v daleko větší míře jsou tam zprávy, které obsahují v sobě strach, nějaký šok, nějaké obavy, než aby tam byly zprávy nějaké pozitivní o tom, co se kde děje.
5: Čili když říkáte, že teď se všem těm dezinformátorům daří manipulovat větší část populace svým způsobem, ať už ve větší nebo v menší míře, znamená to, že se velká část populace bojí?
6: Ano, ten strach je ten takzvaný ten emoční spouštěč, ten hlavní. A ten podíl strachu ve společnosti určitě stoupá a je systematicky a dlouhodobě využíván ruskou propagandou a tou pátou kolonou, která zesiluje ten megafon té ruské nepřátelské propagandy.
5: Když to rozšíříme ještě nepřátelskou ruskou propagandu, tak oni se v poslední době hodně objevují i nové vlny antisemitských dezinformací, nejenom útoky na Ukrajince, ale taky útoky na Romy, na menšiny, na lidi s menšinovou sexuální orientací. Často právě s přímými dopady v podobě nějakých fyzických projevů nebo respektive fyzického násilí. Dá se vysledovat třeba posun od slov k činům než v minulosti? Je to teď častější?
6: Tak naštěstí těch násilných trestných činů, nebo těch teroristických, jak vlastně máme jenom jednoho odsouzeného teroristu, naštěstí tedy. Ale vidíme na těch velkých číslech, že se společnost polarizuje, že se radikalizuje a že ten trend je směrem k tomu, že je jenom otázka času, kdy se další násilné útoky stanou. Já jsem udělal jednu velkou nepřesnost. Všichni si pamatujeme ten útok toho zradikalizovaného jedince na filozofické fakultě, kde těch obětí bylo příliš mnoho, nebo jakákoliv oběť by byla příliš mnoho. Ale to byl člověk, který se zjevně zradikalizoval na internetu. Byť to přímo nebylo vlivem jako Ruska, ale o tom asi budeme ještě jako dál mluvit. Díky těm algoritmům, které pohání sociální sítě, tak to byla jeden z lidí, který to dotáhl až do konce.
5: Data Eurobarometru ukázala, že lidé v Evropské unii vnímají dezinformace jako významné riziko. Když jste vy sám osobně třeba konfrontovaný s nějakým lživým nebo nenávistným obsahem, jak reagujete?
6: Tak já se s tomu snažím vyhýbat nebo vidět to jako přes čísla. Ale samozřejmě, že to člověka ovlivňuje. Ti lidé, kteří se tomu věnují profesně, tak to vydrží málo kdo, respektive je to jenom otázka času, kdy začne mít vážné psychické problémy. Tak začíná to třeba nespavostí a končí to jako daleko horšími stavy. Na tomhle místě, ale když jste zmínila tu statistiku, tak je tam jako takový zajímavý fenomén, že ty dva póly v naší společnosti, a není to jenom věc Česka, který jsou výsledkem té polarizace, která je jakoby cíleně živena Ruskou federací, tak si myslí o těch dezinformacích, že to jsou ty informace té druhé strany. Takže to, co my považujeme dost pravděpodobně my dva spolu za dezinformaci, tak ti lidé z toho druhého tábora tak považují za dezinformaci to, co mi říká.
5: Co k ním vysíláme. Rozumím tomu. Kdybyste měl nějak lapidárně popsat,
6: Je. Takže pardon, ano. Takže to má tu konotat ten dopad ten, že to procento lidí, kteří jako vnímají, že jsou dezinformace jako problém, je uměle navýšen s tím druhým znamenkem.
5: Rozumím. Ještě jste zmínil to, že se snažíte na tyhle všechny statistiky nahlížet tou datovou optikou skrze čísla. Jak to vypadá? Hmm. Je to radostnější pohled? Racionálnější?
6: Ten pohled je jako chrání duševní zdraví, tak bych to řekl. Ale,
5: méně emotivní.
6: Ano, no, má to jako menší dopad.
5: Vy říkáte, že operujete tedy v první linii informační války. Co dnes konkrétně znamená být na téhle linii?
6: No, ta linie je taková jakoby zastřená, bych řekl. A vlastně je tam jistá analogie s tím bojištěm nebo s tou frontovou linií mezi bránící se Ukrajinou a útočícím Ruskem, kdy vlastně ta frontová linie je jako velmi široká, že to není jako za první světové války nebo za druhé.
5: A můžou za to drony? Můžou za to drony
6: v případě té války jako v tom fyzickém světě. No a v tom virtuálním světě nebo v tom informačním prostoru, tak za to můžou také jako nelidské stroje. A těm říkáme boty. To jsou servery nebo jako počítačová technika, která se tváří, jako, že jsou lidé a v rostoucí míře ovlivňují právě to veřejné mínění a provádí ty psychologické manipulace. Na tomhle místě bych rád zdůraznil, že ten problém dezinformací je chápán stále tak jakoby setrvačně, že to jsou jako lživé informace a je to chápáno z pohledu takzvaných těch webů, nebo to, co se publikuje na webech a méně to, co se publikuje na sociálních sítích. Ta skutečnost je taková, že zatímco lidé stráví čtením zpráv nebo sledováním zpráv jenom pár minut za den, tak na těch sociálních sítích tráví jako dlouhé hodiny. Takže z toho nám vyplývá, že ten vliv těch sociálních sítí je daleko větší a tam hrají významnou roli právě ti boti, kteří primárně jako nepublikují nějaké dlouhé články, ale diskutují o těch věcech v těch skupinách, do kterých jsou ty oběti té manipulace vtaženy, buď v minulosti, nebo jsou vtahovány právě tou podvratnou subverzní činností těch botů, kterých je čím dál tím více a tváří se jako skuteční lidé.
5: Tak pojďme si udělat nějakou modelovou situaci. Řekněte, jak poznám takového bota, když se dívám na Instagram, když sleduju Facebook, trávím na tom ty dlouhé hodiny. Jsem vůbec schopná ho rozpoznat?
6: No, poznáte nějakého amatérského bota. Takže tu profesionální práci normálně jako běžný člověk jako není schopen.
5: A bot píše do komentářů?
6: Bot píše do komentářů, píše si svoje vlastní příspěvky, jsou prostě různé skupiny těch botů. Ty boty, nebo ty, potom těm skupinám těch botů se říká botnety, tak ty samozřejmě se operují ne pouze na jedné síti, ale nebo na jedné platformě, ale na více platformách, protože lidé standardně nejsou pouze na jedné platformě, po sociální síti, ale navíc, takže tím cílem těch vlivových podvratných operací je, aby ty lidi, kteří už propadli tomu vidění světa, v tomhle případě především tedy jako buď tomu ruskému světu, ruský mír, anebo konspiračním teoriím, tak aby v nich ještě jakoby se dál jako prohlibovali a v ideálním případě se radikalizovali. A nebo se z nich třeba rekrutovali lidé, kteří budou ochotní dělat nějaké sabotáže, jak to třeba vidíme různě po Evropě. Měli jsme jeden i případ u nás. A ta druhá, co ty boty sledují, tak je ti lidé, kteří jsou nějak tak jakoby nějak váhají, cílí na s prostřednictvím těch algoritmů sociálních sítí, protože ty sociální sítě prodají tu naši sociální DNA vlastně komukoliv, kdo zaplatí. Ten mechanismus zde nebyl vytvořen pro ruskou propagandu nebo nepřátelské působení, ale pro takzvaný online marketing, takže ten přístup je zneužíván. A vlastně oni takhle dostávají ty jako velmi přesné koordináty, souřadnice, jak zacílit. Například takovou zranitelnou skupinou jsou mladé matky s malými dětmi, které jsou prostě ideálním cílem těch třeba antivaxerů.
5: Protože jsou v izolaci?
6: Protože jsou v izolaci, mají strach o svoje dítě. A protože ty konspirační teorie jsou postavené, nebo tam se jim daří, kde ten svět je jako složitý, kde ta materie je prostě složitá. Jakoby není to přímočaré a když někdo nabídne nějaké přímočaré řešení, které je jednoduché k pochopení, tak se k tomu lidé se k tomu přikloní v těch velkých číslech.
5: Vrátím se ještě k té první linii informační války. Když víme, jaká jsou ohromná rizika a co všechno hrozí, není tohleto práce spíš potom, než pro datové analytiky, pro nějaké krizové manažery nebo možná i bezpečnostní složky?
6: No tak určitě ano. Já věřím, že se to i tak jako děje v těch dvou skupinách, o kterých jste mluvila, protože to problém, který je jako všeobjímající nebo všeprostupující a bohužel tu naši společnost postupně jakoby nahladává. Je to takový jako svého druhu jako rakovinový bujení, které prostě jako postupuje tím organismem společnosti dál a dál a pokud tomu jako nezačneme se nějakým způsobem efektivně bránit.
5: A když se nezačneme efektivně bránit, jak rychlý to může vzít konec?
6: No, když bychom nekomentovali, jak je to tady jako v České republice a jako vyšli za hranice všedních dnů, tak vidíme, jak rychlý je ten vývoj ve Spojených státech. A uvidíme, co se stane po těch podzimních volbách, po těch midterms ve Spojených státech, když to dopadne jakož zle nebo neúspěchem pro stávající administrativu, tak tam panují jako vážné obavy o tom, že by prostě mohlo dojít jako velkým občanským nepokojem.
5: Vy tvrdíte už dlouho, že vlády problém dlouhodobě podceňují. Je to nepochopení rozsahu té ohromné hrozby? Je to možná nějaká politická pohodlnost? A nebo je to třeba i obava z nálepky cenzura?
6: Myslím, že se to pojmenovala dobře. Tak ta naše současná nová vláda tak je u moci jako příliš krátkou dobu, abychom mohli hodnotit ty kroky. A když se podíváme na tu, která nedávno odešla, tak bohužel ten problém jako úplně, nebo tu vážnou hrozbu, ne problém, tak odignorovala. Odignorovala to, myslím, ze dvou hlavních důvodů. Jednak jako nepochopila tu podstatu a ten rozsah. A za druhé měla strach být označována těmi cenzory. Když jsem řekl, že nepochopila tu podstatu toho problému, tak ten problém totiž neleží v tom, že nějaká zpráva nebo nějaké zprávy jsou lživé, ale v tom, že tady existuje organizované dlouhodobé systematické působení cizí mocnosti, které skrytými manipulativními technikami chce změnit vědomí lidí s tím směrem, kterým chce Ruská federace. To znamená, abychom se jim poddali bez boje a vlastně se stali součástí jejich světa.
5: Vy jste taky v minulosti použil výraz informační šmejdi. Jestli si dobře vzpomínám, bylo to tehdy pro vlastníky velkých platform. Platí tohle označení i dnes?
6: Tak myslím si, že jich je čím dál tím méně, upřímně řečeno. Kdybychom takový ti, řekněme, toho lokálního charakteru, že si tím jako někdo přivydělává, tak to bych řekl, že ten jejich dosah není tak velký, nebo se tak nějak každopádně se nezvětšuje, bych řekl. Takový ti velcí hráči nebo ti klíčoví hráči jako majitele těch velkých platform, tak to je příběh sám o sobě. To jsou zjevně lidé, kteří jako na osudu se tady vůbec jako nezáleží.
5: Jaký je profil takového velkého hráče?
6: Třeba Elon Musk, nebo Zuckerberg, nebo Pavel Durov, který říká, že má 100 dětí jako někde. Že jo? Takže to jsou lidé, kteří jsou podle všeho prostě egomaniaci, psychopati, kterým jde jenom prostě, aby měli více peněz a více moci. Bohužel, oni vlastně vytváří celou tu infrastrukturu, do které to těm Rusům stačí prostě jako vložit málo a ta zkáza nebo ten dosah rozsah té zkázy je skutečně jako veliký.
5: Když se nějaké nepřátelské narrativy dostanou až do slov nejvyšších politických špiček a představitelů, mění to nějakým způsobem pravidla hry? Víte, dá se potom ještě mluvit o boji proti dezinformacím, anebo už jsme v nějaké jiné fázi konfliktu?
6: No, jsme v jiné fázi. Vidíme vlastně to, co s příchodem nového amerického prezidenta, no už to bude víc, už je to víc než jeden rok, tak vlastně spousta toho, co jsme dříve, nebo byla zhoda na tom, když vezmeme ten tábor jako protivníka, co je dezinformace, jakože například COVID-19 jako lze úspěšně předchází nebo těm účinkům prostřednictvím vakcinace. Takže to je teďka oficiálním pozicí americké administrativy je, že mRNA vakcíny jsou prostě škodlivé, že? Což jako když se zeptáte jakéhokoliv vědce imunologa, tak prostě nad tím jenom jako kroutí hlavou. Takže to nám, toto informační prostor ještě jako více, nejenom jako, že zahustilo, ale řekl bych, zkomplikovalo. Protože najednou to, co bylo jako, a v tomhle případě jako zjevná nepravda, tak jako takový jednodušší forma té dezinformace, tak největší světová mocnost a náš jako největší nebo tradičně nejdůležitější spojenec, tak vlastně vydává za pravdu. A to je zajímavé, jak na to ta scéna, ta ruská mašinérie a ten okolní ekosystém nebo spolupracující ekosystém reaguje. A je to každopádně voda na jejich mlýn.
5: Vy taky mluvíte o přechodu od těch klasických dezinformací ke kognitivní válce. V čem je tahle fáze nebezpečnější než třeba to pouhé šíření lživých zpráv?
6: Tak často nám jako oponenti říkají, že jako lži tady byly vždycky, tak se s tím jako vyrovnáme i teď. No samozřejmě, že lži tady byly vždycky, ale problémy se vrství. Ten první problém je v tom, že ty lživé zprávy jsou amplifikovány takzvaně těmi algoritmy, sociálními sítěmi. To znamená, že zatímco lidé dřív žili nebo znali maximálně nebo tak nějak kolem 150 lidí, tak když já jsem vypustil nějakou lež ze svých úst, tak to maximálně jako dosáhlo toho počtu 150. Když to teďka, když vymyslím nějakou jako rafinovanou lež nebo něco skutečně jedovatého, tak můžu dosáhnout prostě statisícových nebo milionových dosahů.
5: Dá se tohle ještě měřit nějak daty?
6: No čím dál tím obtížněji, protože ti, kteří ta data mají, to znamená ty platformy, taky nerdi dávají z ruky, respektive nedávají je z ruky. Nebo dávají z ruky jenom data, která jako pečlivě vyberou, tak, aby nemohly být jako chyceny při tom svém jako v nekalém jednání. To znamená, že záměrně rozšířují ty živé a jedovaté a společnost a individuální psychické zdraví nebo jednotlivců, tak to cíleně to rozšiřují.
5: Mám doma dva teenagery. Facebook je vůbec nezajímá, to je pro ně mrtvé médium.
6: To už je pro
5: seniory.
6: Ty
5: ale pohybují se na Instagramu především, na TikToku a na dalších podobných. Jak funguje TikTok? Jak funguje v Číně? Jak potom funguje na západě Evropy? Co TikTok znamená pro evropskou bezpečnost?
6: Je pro mě teda úplně nepochopitelné, že TikTok ještě pořád jako není v Evropské unii a v České republice zakázán. Existují jako dvě verze TikToku. Jedna ta čínská, která je zatím samozřejmě čínská firma ByteDance, která u chlapců nebo podporuje to, aby se stali silnými, aby byli vojáky, aby bránili svou vlast a byli jako chlapi v tom tradičním slova smyslu. U děvčat podporuje cestu k mateřství a jak je důležité se starat o rodinu a podobně. No a ta exportní verze je prostě úplně opačná. Myslím si, že to, co tu společnost jako je mimořádně nebezpečné a hrozí, že prostě imploduje dovnitř, ty algoritmy jako namlouvají mladým děvčatům, který přirozeně jako v tom věku jako uvažují nebo začínají pochybovat také o své sexualitě, že by bylo nejlepší, kdyby se nechali jako předělat na chlapce nebo na muže. Samozřejmě, že to vždycky, že tyhle lidé jako v naší společnosti nebo jako jako mezi lidmi jako vždycky byli, ale bylo to samozřejmě zanedbatelné procento, protože to není. Je to jakoby anomálie.
5: A myslíte, že tohle souvisí s indoktrinací? Že...
6: Ano, protože s indoktrinací snad ne, ale kvůli tomu, že ty algoritmy toho TikToku rozpoznali, že to je jako nějaký trendující téma, když jsme tady u toho. A vlastně to ta mladá děvčata jako zajímá a čím víc to zajímá, tak tím víc ty algoritmy to do té skupiny věkové tlačí. Ale tohle je jenom jakoby jeden příklad, tak abychom nebyli, jako, že to je ten hlavní vektor. To hlavní vektor není, ale pokud samozřejmě západní společnost nebude rodit, nebo že jako, nebude rodit jako nové děti, tak nás to jako výrazně znevýhodní vůči Číně a jejím zájmu.
5: Vy taky navrhujete, aby sociální sítě podléhaly nějakému podobnému schvalovacímu procesu, podobně jako léčiva například. Já tedy nevím, jestli je to vůbec realistická představa.
6: No vypadá to tak jako jednoduše, nebo takhle, bylo by to jednoduché toto zavést, myslím. Protože ta současná situace je taková, že ten příslušný takzvaný DSA Act, Digital Services Act, který přijala Evropská unie a kterou my jsme jako prováděcím zákonem ještě jako nevzali do svého právního řádu, tak vlastně dává, podle mě byla jako chybně postavena, že se jakoby míjí účinkem, a je postavena právě jakoby na tom chybném předpokladu nebo analýze, že tím problémem jsou jako lživé informace. A vlastně tam zavádí, že kolem toho se točí ti takzvaní fact-checkři, jestli je to pravda nebo ne. Kolem toho se jako vlastně vznikl ten protiargument o cenzuře a podobně vlastně odvedl ten fokus veřejnosti od těch algoritmů, od toho business modelu těch sociálních sítí a ten business model je o tom, jako získat co nejvíc naší pozornosti nebo pozornosti těch uživatelů, tak aby je mohli exponovat reklamou. No a oni k tomu používají ty algoritmy, je prostě dokázáno nadevší pochybnost, že v lidech, a zejména tedy v mladých lidech, jsou postaveny tak, aby budovaly závislost na té konkrétní síti, což jakoby tím, jakoby tou výkladní skříň nebo tím neúspěšnějším platformou v současnosti je právě TikTok, že tam ta závislost jako vzniká velmi rychle. A to nejde, a to prostě jako nejde bez toho, aniž byste měli přístup k těm datům jako plným, jako to nejde dokázat. Navíc to DSA, nebo to nařízení, ta legislativa vlastně nenařizuje těm platformám poskytovat veškerá data. Takže to nejde poznat. Sice ta legislativa mluví o tom, že ty algoritmy by neměly třeba vyvolávat závislost a tu společnost rozkládat, ale to jsou takové jako proklamativní části, které nemají jako ve skutečnosti žádný obsah, protože ty platformy si ošetřily to znění nebo vylobovaly to znění té regulace tím způsobem, že algoritmy mají být jako přístupné, kromě těch, které jsou předmětem obchodního tajemství. Takže ty, které jsou jako ty ostry, na kterých se nechtějí nechat jenom pro sebe, aby se veřejnost nedozvěděla, jak to ve skutečnosti je zlé, tak ty se nechají pro sebe.
5: Tak si trochu říkám, jestli se vůbec dá nějak bránit manipulaci, jestli se dá bránit závislosti na sociálních sítích, jedno jestli se jedná o TikTok nebo cokoliv jiného, když mám pocit, že je trošku erodovaná důvěra v nějaké instituce a možná i tradiční média.
6: No, máte tomu úplnou pravdu. Jako bránit se jako pořádně nejde bez té regulace, kromě bez té jako smysluplné regulace. Ta první smysluplná regulace je, že, jak jste to řekla prvé, že to bude na těch platformách, aby dokázali, že ty jejich algoritmy jako nerozkládají tu společnost, že nenarušují zdraví jako lidí, že nezbuzují u mladistvích třeba tu závislost a podobně. Bez toho to prostě nejde. A ta druhá cesta je, že se ty platformy zbaví imunity toho, co je na nich publikováno. Ta imunita jim byla dána v dřevních dobách internetu, kdy se jako myslelo, že to povede k demokratizaci nebo prohloubení demokracie na světě. Vidíme opačný příběh nebo opačný vývoj. A vlastně, kdyby tu imunitu ztratili a získali by odpovědnost za to, co se tam publikuje, respektive nakolik to jako oni ty jedy dál jako amplifikují, rozšiřují třeba stokrát, tak by byli okamžitě především tedy ve Spojených státech předmětem těch hromadných žalob. A teď si představte, kdyby 10 000 matek, jejich děti, dcery se za sebe vraždily, kdyby jako žalovali jako Instagram, tak jako, nebo TikTok, tak jak by to dopadlo. Tak ta síť by okamžitě jako zkrachovala, protože ty soudní, ty tresty, které by vynesly, ty soudy, ať už v Americe nebo tady v Evropě, by byly drakonické a vlastně každou z těch platform by vedly k bankrotu těch platform. V praxi by to mělo být tak, že by jim byla dána nějaká přechodná období, třeba půl roku nebo rok, aby ty algoritmy upravily. A jakože by toho samozřejmě byli schopni, ale jejich tržní kapitalizace by klesla na polovinu, na třetinu nebo na desetinu.
5: Vy taky doporučujete odstřihnout se od sociálních sítí, ale já si tak trošku říkám, že to je opravdu luxus a to si může dovolit jenom malá část společnosti.
6: No, ale příjemnej.
5: Vy byste to sám dokázal odstřihnout se?
6: No, já bych to dokázal určitě.
5: Nepřišel byste o práci? Co byste dělal?
6: No tak těch problémů, které jsou řešení, je celá řada. Je to jako fascinující oblast umělé inteligence a ta nemá jenom ten negativní dopad v těch sociálních sítích.
5: Zeptám se tedy trošku jinak. Co by měl udělat běžný uživatel, konkrétně třeba na svém mobilu nebo na svém tabletu, iPadu, počítači, aby minimalizoval vliv algoritmické manipulace?
6: No tak je takové jako zajímavé opatření, které má jako docela jako velký dopad. A to, že si jako lidé změní obrazovku, aby byla jenom černobílá, tak je to jako jí daleko méně to přitahuje. Takže jako by tam výrazný měrou...
5: Jako nižší atraktivita?
6: Ano, ano, že to poklesne, že do toho pořád nemusíme tak často koukat. No a... myslím si, že to, co by pomohlo, aby si lidé uvědomili, že čím méně času stráví na těch sociálních sítích, tím jejich život bude bohatší.
5: Nemáte taky někdy pocit, že taková informační válka je nekonečný zápas bez jasného vítězství?
6: Je to tak, ale takhle to bylo vždycky. Ten souboj mezi dobrem a zlem je tady jako od věku. A bude to tak i nadále. Naším prostě o to, co se snažím já, řada jako dalších lidí, je, abychom v tom prostě neprohráli.
5: Já vůbec nepochybuju o tom, že tady to dobro a zlo zůstane, i až my tady nebudeme. Ale chtěla bych vidět vítězství dobra nad zlem. Jsem naivní?
6: Víra umírá naposledy a myslím, že víra nás drží jako při životě a v tom, abychom právě konali to dobro.
5: Takže civilizace neimplodují.
6: Já doufám, že ne.
5: A pokud byste měl formulovat třeba na závěr jednu klíčovou nějakou změnu, kterou musí, nechci říct Česká republika, ale Evropa udělat během následujících, dejme tomu, 5 let, 10 let, tak, aby ochránila demokracii v digitálním prostoru. Jak by ta rada zněla?
6: Aby neumožnila, aby umělá inteligence měla svobodu slova.
5: Já děkuji za vaše slova. Děkuji, že jste si udělal čas na dnešní studio Charitalku, že jste si přišel popovídat o tématu, které je nadmíru aktuální a možná i až děsivě nebezpečné. Nepřipouštějme si to, ty černé scénáře. Já vám přeju hodně úspěchu v další práci a vážím si toho, že jste přišel. Mým hostem dnes byl datový analytik František Vrabel. Děkuji.
6: Děkuji za pozvání.
5: A Nadežda Hávová se těší zase příště.
7: Plujete na vlnách Radia Proglas.

přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Moravské Budějovice na Třebíčsku zvažují pojmenování ulice nebo parku po knězi Janu Bulovi, oběti komunismu z 50. let. Budoucí blahoslavený se narodil v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla. Bude hledat jinou variantu, sdělil místostarosta Jan Švaříček.
1: To je vlastně návrh od studentů gymnázia, kdy Jan Bula chodil na místní gymnázium. Gymnázium je v tom parku, vlastně jedná se o prostor před gymnáziem. Takže od nich přišel podnět. My jsme kolem toho samozřejmě zjistili jako názory ze všech stran. Oslovili jsme muzejní spolek, archiváře a tak dále, lidi, co se zabývají historií. Jako nenašli jsme na to přejmenování shodu.
0: Park u gymnázia nese jméno po plukovníkovi Miloslavu Krškovi. Slavnost blahořečení Jana Buly a dalšího kněze a mučedníka ve vykonstruovaném babickém přípalu Václava Drboli se uskuteční 6. června v Brně na výstavišti.

za okny noc už zývá. Světlo na zeď čmárá.

0: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se příští týden poprvé uskuteční na českém území, představoval mimořádnou příležitost k prohloubení česko-německé spolupráce. Vzhledem k postoji vládní koalice ale zůstane z velké části nevyužitá, míní odbornice na vztahy obou zemí Jana Urbanovská z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
1: Mohla to být příležitost posílení našeho sousedství, mohla to být příležitost rozvinout i naše vztahy v dalších oblastech, prohloubení ekonomického partnerství, například na bavorské ekonomické subjekty, ale bohužel ten způsob, kterým k tomu vláda momentálně přistoupila, vypadá, že tato příležitost zůstane spíše.
0: Na sněm, konaný o příštím víkendu na pozvání festivalu Meeting Brno, se do moravské metropole chystají i bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.

0: Na travnatý svah Žďárské Zelené hory se po roční přestávce vrátilo stádo ovcí. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovištní, aby poměrně strmá stráně pod poutním kostelem mohla lépe fungovat jako louka. Loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky. Pastvu tam zajišťuje po dohodě s městem a ve spolupráci se sdružením Krajina farmář Milan Daďourek. K přínosům pastvy v předchozích 5 letech řekl.
1: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7 za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny. I druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, že zmizí, jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv. Co se povedlo překvapivě dobře, překvapivě rychle, tak bylo to omezení třtiny.
0: Na stráně Zelené hory byly ovce poprvé roku 2020. Podle tehdejšího sdělení radnice došlo k obnově pastvy po téměř 2 stoletích. Minulý rok, když ovce chyběly, se o kosení dobrovolnicky postarali pracovníci městského úřadu.

0: Na pražském výstavišti pokračuje Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Mezi desítkami vystavovatelů najdou návštěvníci stánek kampaně Čti za nároďák. Vznikla ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a staví na vědecky podložených datech o prospěšnosti čtení pro celou společnost. Podrobnosti zjišťovala na Světě knihy naše redaktorka Nikola Samcová v rozhovoru s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou.
1: Zjistili jsme, že máme jako celá společnost úžasnou medicínu, kterou nedost využíváme. Tak jsme hledali cesty, jak ten message, jak ten úžasný vzkaz dostat k co největšímu počtu lidí, kteří třeba ani nečtou. A proto jsme zvolili sportovní terminologii Čti za nároďák. Ale za tím prvním potom následuje hned to sdělení hlubší o tom, jak je to skvělé, když děti čtou, jakou mají větší šanci pak v životě uspět. Ale dokonce, že i staří lidé mají šanci déle žít a ve větší kvalitě, což všechno se odráží mimo jiné i v ekonomice celé společnosti, takže investice do čtení je ta nejlepší investice vůbec.
2: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
0: Myšlenkou na den je část z poselství papeže Františka ke dně sdělovacích prostředků z roku 2020. Čte Martin Holík.
3: Člověk je tvor vypravěčský. Od malička toužíme po příbězích, stejně jako po pokrmu. Aniž bychom si to uvědomovali, příběhy ovlivňují náš život, ať jsou to pohádky, romány, filmy, písně nebo zprávy. Mezi správným a nesprávným se mnohdy rozhodujeme na základě osob a příběhů, se kterými jsme se ztotožnili. Příběhy nás učí, utvářejí naše názory a naše chování, mohou nám sdělit a pomoci pochopit, kdo jsme. Člověk je nejen jediný tvor, který potřebuje oděvem zakrýt svou zranitelnost, ale je také jediný, který potřebuje vyprávět, odít se příběhy, aby uchoval svůj vlastní život. Netkáme jen oděv, ale i příběhy. Lidská schopnost tkát, z latinského texere, totiž odkazuje nejen na slovo textil, ale i na slovo text. Příběhy všech dob jsou tkány na společném tkalcovském stavu. Příběh má svého hrdinu, možná obyčejného, který pro dosažení svého snu překonává těžké situace, bojuje se zlem v síle, která mu dává odvahu, v síle lásky. Když se staneme součástí příběhu, můžeme najít hrdinskou motivaci k vypořádání se s výzvami života. Člověk je tvor vypravěčský, protože se vyvíjí, objevuje sebe sama a obohacuje se každodenními zápletkami. Naše vyprávění je však od začátku vystaveno hrozbě zla, které se pomalu vine příběhem. Kdybyste z něho, z toho stromu jedli, budete jako Bůh. Hadovo pokušení vnáší do děje jablko sváru. Budeš-li jíst, otevřou se vám oči, budete poznávat, šeptá dnes znovu ten, kdo zneužívá vyprávění příběhů, storytelling, pro své cíle. Mnohé příběhy nás natolik ochromí, že nás přesvědčí, že k dosažení štěstí musíme mít, vlastnit a konzumovat. Ani si neuvědomujeme, nakolik začínáme prahnout po pomluvách a drbech a konzumovat kvanta násilí a falše. Namísto konstruktivních příběhů, které jsou pojivem společenských vazeb a kulturního zázemí, se spřádají destruktivní a provokativní příběhy, které trhají a ničí křehká vlákna spolužití. Hromaděním neověřených informací, opakováním banálních a rádoby přesvědčivých sdělení, nenávistným provoláváním se nevytváří příběh člověka. nýbrž se člověk zbavuje své důstojnosti. Zatímco příběhy, používané k účelovým a mocichtivým cílům, mají jen krátké trvání, dobrý příběh je schopen překonat čas i prostor. Zůstává aktuální i po staletích a přináší životu výživu.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je 7. neděle velikonoční, 17. květen 2026, Světový den sdělovacích prostředků a Světový den informační společnosti. Připomíná se i památka svatého Paskala Bailona. Španělský františkán z 16. století se stal patronem eucharistických kongresů, dívek hledajících manžela, pekařů a cukrářů. Svátek má Aneta. Francouzská zdrobnělina z hebrejského Ana se vykládá jako milostná či milostiplná. V následujících minutách se na Proglasu můžete těšit na zpravodajský přehled Radia Vatikán, a to konkrétně v 18 hodin a 15 minut. V 18 hodin a 25 minut vás pozveme do společenství modlitby za rodiny. Dnes se budeme modlit s rodinou Michálkovou z Havířova.

0: Milí přátelé, ze studia Hedvika v Ostravě se dnes s vámi bude modlit rodina Michálkova. A to Zdeněk,
1: Jirka,
2: Zdeněk,
3: Anička,
4: Kateřina,
5: Jirka,
6: Linda.
0: Začněme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Světlo Kristovo.
7: Sláva tobě, Pane.

0: Trojjediný věčný Bože, přijmi večerní modlitbu své rodiny. Na jejím počátku promluv k nám ty sám slovy písma svatého.
1: Čtení ze skutků apoštolů. Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.
0: U zamyšlení nad přečteným textem bych se s vámi rád chtěl podělit o můj včerejší zážitek. Já jsem se zúčastnil duchovní obnovy pro mimořádné udělovatele Eucharistie. Ráno, než jsem vyjel, tak jsem sledoval část z filmu Muž Boží, který zachycuje příběh svatého Nektaria z Eginy, pravoslavného biskupa. Zaujal mě krátký rozhovor mezi ním a ředitelem ateistou. Ten mu pohrdavě a trochu závistivě řekl: našel jste pokoj. Biskup se ho zeptal: a vy máte v sobě pokoj? Po chvilce váhání mu odpověděl: ne, mě zajímá jen pravda. A biskup mu na to řekl: bez pokoje v srdci nikdy nebudete schopen poznat pravdu. Když jsme měli dopolední adoraci, tak mě vyrušily zvuky zvenčí a hlasy několika lidí. Z rozjímání jsem začal uvažovat, jak bych je oslovil a jak bych je evangelizoval. A hned mi přišla na mysl věta, kterou bych pravděpodobně od nich slyšel. Dej nám pokoj. Já jsem si uvědomil, že tuto větu často používáme, když okřikneme někoho ke stišení nebo i k hanlivému poslání někam. Jak řekl vtipálek Šíp, kdyby nebylo písmene ř, tak bychom na Moravě neměli Pražáky kam poslat. Proč vlastně zaměňujeme takovou škaredou frázi za tak úžasnou a vznešenou prosbu o pokoj? Okamžitě mi přišla odpověď, jak bych reagoval. Já nemůžu dát pokoj. Jediný člověk, který může dát pokoj, je tady v kostele. Fyzicky přítomný skrze Eucharistii. Když skončila adorace, tak jsem se vracel a šel kolem zpovědnice. Vy, kdo znáte kostel v Kravařích, tak víte, co je tam napsáno. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Dneska při mši svaté mě toto silné slovo provázelo. Uvědomil jsem si, že na začátku každé mše svaté mám svoji osobní modlitbu. Učiň mě, Pane, svým nástrojem, nástrojem tvého pokoje. Uvědomil jsem si, že při mši svaté kajícně voláme: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. A že i při pozdravení pokoje si přejeme pokoj se všemi ostatními. V dnešním liturgickém čtení slyšíme, jak apoštolové setrvávali v modlitbách a v očekávání. A my dobře víme, co tomu předcházelo a co uslyšíme příští neděli v Evangeliu. Když Ježíš přišel tam, kde byli učedníci, ze strachu za zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Chtěl bych dneska všem posluchačům upřímně popřát, ať máte Kristův pokoj ve svém srdci, abyste byli schopni poznat pravdu. Pane, děkujeme ti za všechny dary tvé lásky, které jsme dnes od tebe přijali. Je jich víc, než si zasluhujeme a než můžeme pochopit. Děkuji ti, Pane, za to, že nás nikdy neopouštíš. Děkuji ti za tvou přítomnost v Eucharistii.
2: Děkujeme ti, Pane.
1: Děkuji ti, Pane, že nám stále bezpodmínečně projevuješ svoji lásku.
2: Děkujeme ti, Pane.
3: Děkuji ti, pane, za ty, které milujeme.
2: Děkujeme ti, pane.
4: Děkuji ti, pane, za kamarády.
2: Děkujeme ti, pane.
5: Děkuji ti, pane, za naše životy.
2: Děkujeme ti.

0: Odpusť, Pane, co jsme zůstali dlužni v lásce k tobě a bližním. Odpusť všechny chvíle, kdy jsme nejednali podle tvé vůle a zarmoutili tě svou slabou vírou, neláskou, lhostejností a hříchem. Tyto chvíle si nyní kajícně připomínáme. Odpusť mi, Pane, že jsem málo věřil, že jsem ti málo důvěřoval.
1: Odpusť nám, Pane.
2: Odpusť mi, Pane, že často ve svém nitru soudím druhé.
1: Odpusť nám, Pane.
3: Odpusť mi, Pane, že jsem ostatním nepřál dobro.
1: Odpusť nám, Pane.
4: Odpusť mi, Pane, že jsem se chovala hnusně.
1: Odpusť nám, Pane.
5: Odpusť mi, Pane, že jsem se choval neslušně.
1: Odpusť nám, Pane.
6: Odpusť mi, Pane, za to, když jsem se s někým nerozdělila.
1: Odpusť nám, Pane.
0: V následující chvíli můžete i vy doma poprosit za odpuštění.

0: Prosíme tě, Pane, za všechny, kdo naléhavě potřebují pomoc. Za lidi postižené válkou, hladem a neštěstím, za všechny nemocné, opuštěné a zoufalé. Prosím tě, Pane, za naši nemocnou kamarádku Ivetku z křesťanského společenství Abel. Prosím za její uzdravení a za její rodinu.
1: Prosíme tě, myslíš nás.
2: Prosím tě, Pane, za sdělovací prostředky, obzvláště za Radio Proglas a televizi Noe.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
4: Prosím tě, Pane, abychom jsme si plnili své sny.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
5: Prosím tě, Pane, abychom se měli rádi.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
6: Prosím tě, Pane, za to, abychom byli zdraví.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
7: Prosím tě, Pane, za všechny nemocné.
3: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Nyní můžete každý i vy doma předložit Pánu svou prosbu.

0: Nyní se společně pomodlíme desátek růžence. Dnes budeme rozjímat nad tajemstvím slavného růžence. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
5: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
6: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
7: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
8: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
9: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
10: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
11: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
12: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
13: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
14: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Ty jsi, Pane, počátek a konec. Jsi první a poslední. Jsi cesta, pravda a život. Požehnej naší rodině a všem Božím dětem ve velké rodině své svaté církve. Přijmi celý náš týden, který ti vděčně vracíme. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Dej, ať nás spánek posílí, abychom se probudili do nového dne k radostné službě tobě a bližním. Tobě, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
13: Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
15: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věku. Amen. Duše věrných zemřelých, pro milosrdenství Boží, ať odpočívají v pokoji. Amen. Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja. Z mrtvých vstál, Matko, Ježíš tvůj, aleluja. U něho za nás poroduj, aleluja.
0: Děkujeme vám za společenství modlitby a přejeme pěkný večer a dobrou noc. Loučí se s vámi rodina Michálkova, Zdeněk,
3: Jirka,
16: Zdeněk,
17: Anička,
18: Kateřina,
19: Jirka,
20: Linda.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
21: Bohu díky.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a já už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky. Začíná totiž večerní zíváček, který bude patřit pohádce o písmenku, písničkám, ale samozřejmě také modlitbě.

Dnes se vypravíme na kraj lesa, abychom si mohli dobře prohlédnout strašidelný dům. Další abecední pohádka nám prozradí, kdo tam bydlí.

0: dvě strašidla. Na kraji lesa stál opuštěný starý dům. Střechou teklo, okna zalepená špínou a prachem, nikde nikdo. Přesto se tu jednou večer ozvalo
1: ťuk, ťuk na dveře, kdo pak mi je otevře? Já jsem cestující strašidýlko Tulpas.
0: Způsobně se ohlašovalo malé stvoření, kterému se právě tohle spustlé stavení zamlouvalo. Mělo nastražené uši a čekalo, jestli někdo přijde. V tom se ozvaly kroky.
1: Ťap, ťap, ťap.
0: A pravé překvapení nastalo, když se dveře rozlétly.
1: Ťapi, ťap, už jsem tu. Domácí strašidýlko Tululu osobně. Pěkně vítám.
0: Stála tu najednou proti sobě dvě malá strašidla. A hned jim připadalo, že jsou staří známí. Stejně vykulené oči, rozcuchaná srst a dlouhé ruce i nohy. Netrvalo dlouho a dohodli se. Tulpas přestane cestovat a zůstane tu bydlet s Tululumem.
2: V tak velikém domě můžeme strašit i dva.
0: Rozuměli si.
2: Ale musím ti říct jednu věc.
0: Špitlo se sklopenou hlavou domácí strašidýlko Tululum a rozpačitě přešláplo.
2: Já straším hrozně, ale hrozně malinko. Umím udělat jen to svoje ťap, ťap.
1: A z toho si nic nedělej.
0: Mávl tlapkou nový kamarád Tulpas.
1: Nejsem na tom o nic líp. Já zas umím jen ťuk, ťuk. Je to také slabý zvuk, ale když se dáme spolu dohromady, každý se nás určitě bude bát.
0: Naplánovali společně.
2: To bude krásné. Takové tuplem tlumené. Nechceš na přezutí ťapky?
0: Nabízelo hostovi Tululum. Vlastně jakému hostu? Už tu oba přece budou doma. Pak si spolu dali pár chuťovek ze smetí a prachu na posilněnou. Zapili inkoustově černou tmou ze spíže bez oken. A potom se ruku v ruce vydali strašit po celém domě. Od půdy až do sklepa se ozývalo jejich legrační ťap, ťap, ťap a ťuk, ťuk, ťuk. Do strašení to mělo opravdu daleko.
2: Takhle bychom té práce moc nezastali.
0: Mrzelo se Tululum.
1: Tak víš co, já mám nápad. Já na tebe za prvním rohem juknu a ty mi to pak oplatíš, ju?
0: Zkoušel vylepšit jejich počínání Tulpas.
2: Co je to za nápad?
0: Ťukalo si Tululum na čelo, ale pak to zkusili. Tululum se odťapkal schovat a Tulpas ho hledal. A když ho našel, Tululum bafl a Tulpas vyjekl, až se lekli oba. Moc se jim to líbilo. Mají někoho, kdo straší. A pak taky někoho, kdo se lekne. Co víc by si mohla dvě malá strašidla přát. A tak to zkusili znovu, proč by ne? Nikdo jiný v domě není, tak se straší navzájem. Plácají se každou chvíli navzájem po ramenou, jak umí nahnat jeden druhému bafnutím strach. A hrozně, hrozně se pak tomu leknutí smějí, až se dům třese. A víte co? Že se tenhle starý dům otřásá, je docela strašidelné. Takže strašidelný dům byl brzy známý v celém širém kraji. A pak, že strašidla musí být velká. Kde pak? Stačí, když si umějí hrát a strašlivě se chechtat.

Není nad to, když má člověk kamaráda a může si s ním hrát. Tak ať vám děti kamarádi nikdy nechybí. Zítra uslyšíme příběh prvňáčka Ulricha. A teď už vás zvu ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Uzavírám další týden a patří ti za něj dík. Ochraňuješ každého člověka a dáváš nám všem sílu jít za tebou. Prosím tě, pomoz nám, abychom na tebe nezapomínali. Amen. To je z dnešního večerního zíváčku už opravdu vše. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc, no a zítra do toho nového týdne vykročte pravou nohou. Ještě jednou tedy krásné spaní a dvě hezké písničky míří za vámi.

Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Na vlnách Proglasu vás od mikrofonu zdraví Josef Javůrek. Vítám vás u poslechu 15. 22. kola hitparády, ve kterém se dozvíme, jak se umístilo 9 písní, pro které jste mohli až do středečního poledne hlasovat. Posloucháte tento pořad poprvé a nevíte jak? Je to prosté. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 3, 2 a 1 bod. Můžete také připsat tip na píseň, která by se v hitparádě podle vás měla objevit, protože každý týden nasazujeme 3 novinky. Nezapomeňte přitom odpovědět na anketní otázku. 2 z vás vylosujeme a stanete se výherci balíčku CD. Hlasovat můžete prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Hitparáda však není jen přehledem pořadí písní, ale přináší i přehled koncertů, chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí nebo nových alb. Máme toho před sebou opravdu hodně a proto pojďme vyhlásit novinku na 12. místě. Píseň Beskydy najdete na prvním albu skupiny Za koncem s názvem Hlavolam. Kapela hrála živě u nás ve studiu v roce 2022.

Znáte ten pocit, kdy máte chuť objevovat stále nové a nové nahrávky k poslechu? A nejlépe takové, které by se trefily do vašeho vkusu? Možná vám s tím pomohou tipy od Milana Tesaře. Stories from My Paris je název nového alba skupiny Voila v čele se zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou. Skupina Amsterdam Klezmer Band vydala nové album s názvem Diaspora. Folková skupina Meziměsto vydá v červnu nové album s názvem Pramen, co neuteče. A zpěvačka Marta Tepfrová připravuje nové EP s kapelou Milokraj. Jeho natáčení je možné podpořit na portálu donio.cz. Na 11. místo nasazují novinku Beaty Bocek s názvem Zelené zasielam. Písničkářka z českopolského pomezí zpívá slezským nářečím Po našimu. Po delší době vydala nové album Bílo. Nasazená skladba je inspirovaná lidovou písní.

Milan Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli, nebo které vám přišlo zvláštní. Případně vás vyzval ke sdílení příhody se slovenštinou. A pro slovenské posluchače tato anketní otázka platila opačně. Posluchačka Vlasta nám napsala: se slovenštinou se setkávám celý život, protože moje mamka byla ze Slovenska. Ale úsměvnou situaci jsem zažila nedávno. Pracuji v obchodě a stáli jsme s kolegyní u pultu. Vešel muž a: či prosím nemáte servitku? Kolegyně nevěděla, co pán chce, ale já jsem se sehnula a podala mu několik ubrousků. Pán poděkoval a odešel a my jsme se tomu potom od srdce zasmáli. Takže od té doby slovenské zákazníky obsluhuji já. Ovšem anglicky mluvící, zase moje o hodně mladší kolegyně. Moc děkuji za vtipnou příhodu. Zbývá nám vyhlásit třetí novinku tohoto kola, kterou bude píseň Nevcházej něžně. Její autor Roman Hampacher je písničkář, kytarista, farář Církve adventistů 7. dne a člen skupiny Lautrec. Má nové album Nil Novi Sub Sole na texty kolegy z kapely Lautrec Michala Bulíře.

0: Zazněly tři novinky tohoto kola, pro které můžete hlasovat opět až do středečního poledne. V následující části pořadu se postupně dozvíme, jak si vedly písně z minulého kola. Můj dědeček pocházel z Čech a už jako malému dítěti mi spolu s babičkou četli pohádky v češtině. Celý život čtu, sleduji televizi a poslouchám rádio ve slovenštině i v češtině. Češtině tedy rozumím poměrně dobře. S psaním je to trochu horší, protože některá pravidla pravopisu se v těchto jazycích liší. Co se týče jedné příhody, jednou se mi podařilo zaměnit slova hořký a horký, a to jsem se tedy pořádně styděla. A nedávno jsem se pozastavila nad, pro mě podivně znějícím, českým slovem píce, protože jsem nevěděla, co přesně znamená. Rychle jsem si ale vyhledala, že se jedná o krmivo. Naštěstí existují slovníky a internet. Děkuji za odpověď na minulou anketní otázku od paní Růženy. Odhaluji 9. místo. Skupina Tokio s písní Na nebi četná znamení.
1: Na nebi četná znamení a poletují draci. Mě pod peřinou lapení, jak na mršinu raci. A cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

obleka jak vata, my na provázích vodění jak z hader pimplata. Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá, a tělo mé se kymácí, jak moja i socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal,

I dnes mám tu čest vymyslet anketní otázku a jako vždy mě inspirovala jedna ze soutěžních písní. Konkrétně ta, kterou jsme právě slyšeli v podání skupiny Tokio. Cestovali jste někdy do asijských zemí, ve kterých jste už byli? Láká vás tato představa, nebo to není nic pro vás? Kam byste se nejraději podívali? Své odpovědi připište k hlasování prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailu hitparada@proglas.cz. Dva z vás se stanou výherci balíčku CD. Na 8. místě kapela Terrible Twos s písní Ulica láká.

Posluchač Rostislav napsal: Se slovenštinou nemám problém, jelikož to mám na Slovensko vzdušnou čarou 6 kilometrů a po silnici 11. V naší rodině máme několik bratranců či sestřenic na Slovensku, tak od malička jsem se s ní aktivně střetával. Mně se líbí, nebo spíše překvapují ty jejich přesmyčky. Například debna, hmla a podobně. Jako děti jsem si je dobíral, že my autem, vlakem a podobně jezdíme a oni chodí. Ale nejvíce se mi líbí záhorácké nářečí, které používalo ve své tvorbě RND, Radošínské naivné divadlo. Na jejich hry a tu mluvu jsem se vždy těšil. Vyhlašuji 7. místo. Píseň A Girl from Kyiv v podání skupiny Yiddish Glory.

Hitparáda vám přináší zaručené tipy, kam vyrazit za hudbou. Skupina Asonance má koncert 15. května v Brně na Musilce. Zpěvačka Markéta Foukalová a pianista Martin Brunner vydávají nové album Zábrana. Představí je 15. května v klubu Jazz Dog v Praze. Ve Frýdku Místku se ve dnech 15. a 16. května koná festival Boží město. Na programu bude divadlo, přednášky, večer chval a také koncerty. Například dětské skupiny Brouci nebo slovenské zpěvačky Jany Zubajové. V sobotu 16. května se v Brně Obřanech na Trchově zahradě koná festival Ženfest pod Třešní. Účinkují například Iva Bitová, Beata Bocek, Anna Beata Háblová nebo Bára Zmeková. Zdeněk Vřešťál oslaví 70. narozeniny v Brně na Musilce 18. května. Vystoupí zde se skupinami Neřeš Trio a Neres a Lucia. V kabinetu Múz v Brně má 18. května koncert slovenská skupina Corben Dallas. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 19. května dánská baskytaristka Ida Nielsen a 21. května americký saxofonista Chris Potter. Bluegrassová skupina Sunny Side zahraje 21. května v Praze Vinohradek v restauraci U vodárny. Londýnský bubeník Tom Skinner bude mít 21. května dva koncerty ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Festival Prosecké máje se koná 21. května v zahradě Pavana v Praze 9 Proseku. Vystoupí na něm BBP Podzemní orchestr, Krásné nové stroje nebo Původní Bureš. Skupina Hrozně zahraje 21. května v baru u Kouřícího králíka v Brně. A skupina Poutníci vystoupí 22. května ve Skaličce u Tišnova. Šestá příčka patří Vladimíru Mertovi a jeho písni Nedotýkati se.

Hvězdy mizí rotmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: Pokud dáváte přednost rozhovorům a koncertům zajímavých kapel z pohodlí domova, pak je výhled pořadu Jak se vám líbí na další týden přímo pro vás. Ve čtvrtek 14. května bude mít koncert ve studiu Proglasu skupina Něco si přej. Pátek bude patřit rozhovoru s pianistkou a zpěvačkou Beatou Hlavenkovou. V sobotu 16. května se zaposloucháme do reprízy rozhovoru s hudebníkem a producentem Tomášem Havlenem. V pondělí si budeme povídat s Ondřejem Rumlem o albu Vždycky to tu bylo. Tentýž den v 16 hodin budeme vysílat pořad Čaj do páté, který k 60-letému výročí alba skupiny Beach Boys Pet Sounds připravil Roman Kabelka. Článek k pořadu si můžete přečíst již teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na úterý chystáme rozhovor s publicistou Petrem Graciasem a zpěvákem Romanem Dragounem. A středa 20. května bude patřit rozhovor s Michalem Kořánem z vydavatelství Blue Lizard. Pátý je Igor Orozovič s písní Holubí muž. Tato píseň podle pravidel nahradila úspěšnou skladbu Je to dávno.
1: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

holubý muž s kohoutím chvostem, je trochu zvláštní, ale vy co jste, holubý muž, růžové brýle, nosil je rád do této chvíle. Přišel se ptát otázky prosté, slyšené

vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbů plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přimůžte oči, vnímejte auru, zjevil se

ale vy, co jste? Člověče, tvore, šelmo a klíště. Nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej dluhy.

Nevybrali jste si z nabídky koncertů? Nevadí, mám tu pro vás další. Písničkář Jan Řepka bude hrát písně Boba Dylana v českých překladech 23. května v Praze v klubu Kaštan. Saxofonista Michal Žáček se svou kapelou vystoupí 24. května v Uherském Brodě. Skupina Panoptikum představí své nové album Pizza Extrapolis v Cargo Gallery v Praze 27. května. Slovenské skupiny Živé kvety a Terrible Twos mají koncert 28. května v Brně ve Staré pekárně. Písničkářka Květa a Ostrava Klezmer Band vystoupí 7. června ve Frýdku v rámci akce Svatý Jan Session. V rámci festivalu Iberika se 13. května v Mikulově představí mezinárodní formace Azahar. V Praze v Instituto Cervantes se 17. června koná kytarový recitál Lukáše Somera s kytarou po Jižní Americe. Gala koncert festivalu Iberika proběhne 20. června na Hradě Špilberku v Brně. Půjde o představení Gitano Errante v podání flamenkového kytaristy Jeronima Mayi a jeho tria, tanečníka Daniela Caballera a hráče na perkuse Joseho Lopese. Od 5. do 11. července se bude konat kytarový festival Milov. Vystoupí na něm mistři klasické i neklasické kytary jako Jošo Štefan, Duo Melis, Zoran Dukič a další. A festival Colors of Ostrava bude probíhat od 17. do 18. července. Vystoupí na něm například IMT Smile ze Slovenska, americká zpěvačka LP, Václav Havelka se sborem Elpida, Ondřej Ruml, Rozálie a mnoho dalších. Roman Dostál, místo 4. a píseň Utiš nás.

V úvodu dnešní hitparády jsem vám slíbil, že s odpovědí na minulou anketní otázku vylosuji dva výherce malého dárku. Milan Tesař se vás ptal, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli, nebo které vám přišlo zvláštní. Případně vás vyzval ke sdílení příhody se slovenštinou. A pro slovenské posluchače tato anketní otázka platila opačně. Posluchačka Tereza nám napsala: Slovenštinu mám ráda a denně ji kolem sebe slýchám. Nevnímám ji jako něco mimořádného. Problém mám občas se slovesy rátat a tárat. Trochu se mi pletou, ale z kontextu se naštěstí vždycky chytím. Myslím, že opravdu komická situace by nastala, kdybych měla slovensky mluvit. To by bylo teprve zábavné. Ale to jsem ještě nikdy nemusela. Moc děkuji za odpověď, stáváte se výhercem balíčku CD. Z vás, kteří jste odpověděli na minulou anketní otázku, jsem ještě vylosoval posluchače Ondřeje. Gratuluji a i k němu už posílám malý dárek. Na třetím místě je skupina Hrdza s písní Beťar dívka.

Posluchač Honza nám napsal. Dlouhou dobu mi dělalo problém rozlišit, co je kapusta a co kel. Myslel jsem si, že kapustnica je polévka z kapusty a ona je to zatím zelňačka. No a jelikož jsem se narodil koncem 60. let, zažil jsem v televizních zprávách střídání češtiny a slovenštiny a slovenské filmy, seriály a zábavné pořady. Přečetl jsem i několik knih ve slovenském překladu. V době vlády jedné strany se ve slovenské knize v Praze dalo občas narazit na nějaké zajímavé tituly. No a samozřejmě mám i oblíbená slova, která pro mě znějí libozvučně nebo zkrátka zajímavě, jako třeba cintorín, hřbitov, bocián, čáp, ošípané, prasata, korytnačka, želva, cencůl, rampouch nebo olovrant, svačina. Na vojně jsem byl se spoustou Slováků, tak jsem pochytil i pár slovíček od východňárů a těm bylo někdy těžké porozumět, když spustili. Snad od té vojny jsem nedávno někde po těch mnoha letech zaslechl slovíčko ceruska a vykouzilo mi to úsměv na rtech. Nikdy jsem se slovenštinou neměl problém porozumět. Určitě by se ale našla spousta slov, která bych musel zadat do překladače, abych zjistil, co znamenají. Děkuji za odpověď a vyhlašuji druhé místo. Píseň Poutník v podání skupiny Poslední vagón.

0: Do dnešního kola hitparády se nedostali Jan Jeřábek, Jirka Čevela a Eva Hrešková. Naopak na prvním místě se stejně jako minulý týden dnes umístila Chvíle napětí, skupina Žamboši s písní Skrýš.
1: Obejmi mě,

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, ať se nebojím.

tak ještě... Každá hitparáda jednou skončí, aby mohla začít nová. I dnes už se s vámi pomalu loučím, ale ještě přečtu jednu odpověď na minulou anketní otázku Milana Tesaře. Pokud jde o slovenštinu, jsem z generace, která ji ještě rozumí, takže rozumím velmi dobře. Před lety jsem domů přinesl DVD s jednou pohádkou. V menu byla možnost navolit slovenštinu, tak jsem to zkusil. Děti nerozuměly. Dnes občas starší dcera zkouší mluvit rádoby slovensky, ale to se bojím, aby nám Slováci nevyhlásili válku, kdyby ji slyšeli, kterak jim hanobí jazyk. Děkuji posluchači Jiřímu. Nastává čas na tradiční rekapitulaci.

0: desátá příčka, Roman Hampacher, Nevcházej něžně.
1: Vyhořet je tak snadné, rozdášli víc než máš. V kalné vodě až na dně marně se ukrýváš. Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava a země nemá rotaci.
0: Na devátém místě skupina Tokio, Na nebi četná znamení.
1: Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

0: si kamikaze.
1: Vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbu plišové prisma, holuby rules mají charisma.
2: Na pátém místě Igor Orozovič, Holubý muž.

Na prvním místě skupina Žamboši s písní Skrýš. V hitparádě na Radiu Proglas můžete hlasovat prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada, a to vždy do středečního poledne. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žonerčík. Dnešní pořad natáčíme v budově Ostravského biskupství, to znamená doslova před kostelem, neboli v těsné blízkosti nejstaršího ostravského kostela chrámu svatého Václava. U mikrofonu vítám vedoucího tiskového odboru a současně mluvčího biskupství pana Ondřeje Elbela. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Elbele, v letošním roce slaví ostravsko-opavská diecéze 30 let od svého založení. Ale než se k tomuto tématu dostaneme, rád bych připomenul už 10. ročník projektu Otevřené chrámy. Tak jak to bude letos s otevřenými chrámy?
1: Skutečně slavíme kulatý ročník 10. otevřených chrámů, tedy projektu, kdy se snažíme zpřístupnit maximální možný počet kostelů, aby když k ním lidé přichází například při procházkách, při výletech na turisticky zajímavá místa, našli otevřené dveře nebo aby mohli vzít za kliku a aby se skutečně dostali dovnitř a uvnitř, aby je třeba čekala i nějaká komentovaná prohlídka tam, kde je to možné. A v letošním roce takto otevíráme 57 kostelů v Moravskoslezském kraji, skutečně ve všech oblastech, ve všech okresech Moravskoslezského kraje. A v tom seznamu najdeme místa, jak ta nejzvučnější a nejznámější počínaje Cvilínem, který je dlouhodobě nejnavštěvovanějším kostelem v tomto projektu, tedy poutní místo nad městem Krnov pro posluchače, kteří jsou z dálky, tak kostely rovněž velice navštěvované na Hukvaldech nebo na Radhošti, ve Štramberku. Zkrátka tam, kde turisté, poutníci přicházejí ve velkých počtech. No ale v každém roce se snažíme přidat i pár novinek, zajímavostí, které třeba nejsou úplně v širokém povědomí. Zmínil bych třeba kostel svatého Valentina v Bravanticích u Bílovce v podobné oblasti, kostel v Tošovicích u Oder a i na Novojičínsku máme ještě jednu novinku a to je zpřístupnění kostela v Lichnově u Nového Jičína. Takže to jsou možná takové cíle, kam se dá dobře dojet na kole nebo se tam vydat, protože to nejsou úplně typické výletní destinace, ale my je prostřednictvím projektu Otevřené chrámy chceme lidem doporučit.
0: Domnívám se, že dlouhodobě tím nejotevřenějším kostelem je ostravská katedrála. Návštěvnost katedrále stoupá nebo klesá během otevřených chrámů?
1: Myslím, že je velice důležité, že Ostravská katedrála Božského Spasitele i jako takový hlavní kostel, nejen diecéze, ale i největší kostel v Ostravě, jako městský kostel uprostřed historického jádra Ostravy, je otevřený tak, jak je to jenom možné od úterý do neděle v těch pravidelných časech i se spovědní službou, která je tam po většinu dní připravena. Takže díky projektu Otevřené chrámy návštěvnost katedrály skutečně roste a tu otevřenou katedrálu nepřerušují letos ani velké stavební práce, které v katedrále chystáme nebo které už se tam dějí. V prvé řadě přestavba adorační kaple, pod jejíž podlahou bude místo posledního odpočinku ostravsko-opavských biskupů. A druhý projekt, obrovský projekt, dostavba Varhan, projekt Varhany pro Ostravu, kdy se těšíme, že již letos na podzim bychom mohli slyšet v naší katedrále varhany, které mají zajímavou minulost, pocházely z Paláce kultury v Praze, potom je používala Janáčkova filharmonie, o tom bychom se mohli bavit hodně dlouho, ale zkrátka teď už získají konečně svůj trvalý domov u nás v katedrále.
0: Ostravská katedrála má pomyslnou sestru, což je konkatedrála Panny Marie v Opavě. Ta je podobně otevřená jako katedrála a nějaká zpovědní služba také?
1: Ano, posluchači najdou na webu www.otevřenechrámy.cz konkrétní otevírací dobu všech kostelů, o kterých je řeč, takže i opavské konkatedrály. Tam jsme v letošním roce také zavedli pravidelnou zpovědní službu jeden den v týdnu. A zajímavé je u opavské konkatedrály, že je teď více v centru pozornosti opavského veřejného života, protože město v jejím těsném okolí nechalo zbourat zatím část obchodního domu Slezanka, díky čemuž vlastně vznikl nový pohled na konkatedrálu, tak jak možná bývala vidět v minulosti, a vlastně se stala teď ještě vlastně větším tahákem nebo více přitahuje pozornost návštěvníků Opavy.
0: Dalším často navštěvovaným chrámem, otevřeným, nově se spovědní službou je také farní kostel v Českém Těšíně.
1: Ten jsme zařadili do otevřených chrámů v loňském roce, protože byl jubilejním chrámem ostravsko-opavské diecéze. A ano, tam máme stálou zpovědní službu nově také, a to každý čtvrtek, takže připomínám, Opava je ve středu, Český Těšín každý čtvrtek. A skutečně je výborné, když lidé do toho kostela nakouknou, že tam může čekat třeba i nějaký duchovní, se kterým je možné prohodit pár slov v nějakém duchovním rozhovoru pro toho, kdo třeba nemůže nebo nechce rovnou přistoupit ke svátosti smíření.
0: Na začátku pořadu jste jmenoval jako jedním z nejnavštěvovanějších kostelů také poutní chrám Panny Marie Bolestné a povýšení svatého kříže na Cvilíně. U Krnova. Jel jsem nedávno kolem vlakem a na kostele bylo vidět lešení. Ještě se opravuje a je přístupný i během těch oprav?
1: Ano, poutní kostel na Cvilíně, to je další kostel, který zůstává otevřený i přesto, že se v jeho okolí nebo na něm dějí velké opravy. Skutečně v nejbližších dnech, když pojedete vlakem zase znova okolo Cvilíně, tak už uvidíte druhou věžní báň nasazenou na věži. Takže pro posluchače, kteří třeba delší dobu kolem Cvilína nejeli, ten opravdu teď přitahoval pozornost, protože je to kostel viditelný zdaleka a najednou v loňském roce lidé mohli vidět, že jedna věžní báň chybí. Ta jedna věž byla taková osiřelá najednou a to by proto, že poutní kostel na Cvilíně aktuálně prochází velkou opravou a v tomto roce, byť ty práce pokračují, tak ten kostel je otevřený a to také v té souvislosti, že se jedná o jubilejní rok svatého Františka a poutní kostel na Cvilíně je jedním ze čtyř chrámů nějak vyhrazených speciálně tomu roku svatého Františka.
0: Jeden ze čtyř chrámů, a které jsou ty zbývající tři, kam jistě zaměří kroky nejen františkánů, třeba terciářů?
1: První jsme zmínili, k tomu druhému je to jen pár kroků, protože je to dole v Krnově minorický kostel narození Panny Marie a další máme v Opavě také u minoritu kostel svatého Ducha a čtvrtý, teď mě vlastně napadá, že jsou všechny čtyři ve Slezsku, takže to jsou čtyři slezské františkánské chrámy. To je klášterní kostel sester Alžbětinek v Jablunkově.
0: Do projektu Otevřené chrámy se nově zapojí i jiné církve?
1: Vlastně dlouhodobě spolupracujeme s dalšími křesťanskými církvemi v Moravskoslezském kraji a jsme rádi, že jsou součástí otevřených chrámů, ať už se jedná o Kristův kostel na Českobratrské ulici v Ostravě nebo evangelický kostel v Orlové. To jsou dva kostely, které mají společné, že krom toho, že jsou otevřené pro ten místní sbor věřících, tak přitahují nějak pozornost i dalších lidí, jsou otevřené pro komunitní akce. To možná platí zvlášť v té Orlové, kde si skutečně museli křesťané zhromáždění kolem toho kostela nějak vydobít jeho zachování a jeho záchranu, protože také neměli jednoduché na Cingrově kopci v Orlové také nějak jako postižené důlní činností. Takže skutečně jsme rádi, že mezi 57 otevřených chrámů v Moravskoslezském kraji patří i dva evangelické kostely.
0: Řekl bych, asi 2 roky nebyl otevřen chrám Panny Marie ve Frýdku, Bazilika Minor, ale letos už otevřen je. Proč byl uzavřen 2 roky?
1: Frýdecká bazilika podstoupila takovou generální obnovu, opravu, kdy nyní už můžu říci, že lidé mohou přicházet do baziliky a mnohým se otevírají ústa takovým překvapením a nadšením z toho, jak krásná bazilika po opravách je. Připomenu, že to byl velký projekt, skoro 50-milionový, vydatně podpořený prostředky z Evropské unie, kraje, města, z prostředků místních farností, z veřejné sbírky. A projekt, ve kterém bazilika vlastně získala takovou novou tvář uvnitř, protože se podařilo uvést baziliku do podoby uvnitř velice barokní, a to i barevně. Kolegové v farních patrikách našli zprávu, že v těch prvních letech, na té bavíme se o třeba 80. letech 18. století, frýdečtí baziliku vymalovali spíše provizorně světlými barvami a tu výmalbu, kterou zřejmě zvažovali, odložili, tak to tam píšou, a vlastně nyní po více než 240 letech vlastně přibližujeme frýdeckou baziliku k tomu původnímu vzoru, takže takové světlé barvy jako světle žlutou tam teď nahradila světle růžová, je tam výrazná i taková jemně šedá barva. Jsou to barvy, které velice ladí k hlavnímu oltáři, k baldachínu, který je nad sloupem se soškou Panny Marie Frýdecké, takže ten kostel je nyní, dovolím si říct, kompaktnější, vytváří to jeden barevný celek, ale barevnost to není jediná věc, která se podařila nějak udělat ve Frýdecké bazilice. Je to taky nová adorační kaple, kaple svatého kříže, pod kterou byli pohřbeni příslušníci šlechtického rodu Pražmů. A druhá velká novinka je zpřístupnění velké krypty pod bazilikou. V té velké kryptě nyní jsou uloženi taky ti Pražmové, ale také tam jsou, také je to místo posledního odpočinku některých frýdických kněží, měšťanů. A pod bazilikou byli také pochováni utonulí poutníci z Tovačova, což nám svědčí o tom, že význam baziliky, které se říká někdy taky Slezské Lurdy, výrazně překračoval hranice Slezska, nejenom toho rakouského nebo českého, tedy které je na území České republiky současné, ale že do Frýdecké baziliky dříve putovali i lidé z daleko odlehlejších míst. A je zajímavé, že se nyní daří znovu navazovat takové vztahy a přátelství s poutníky z Polska, kteří v docela hojném počtu navštívili i to slavnostní otevření baziliky v pátek 1. května, protože v polských Beskydech velice blízko trojmezí s Slovenskem a Českem na 30, Javořinka 30, je kostel zasvěcený Panně Marii Frýdecké a v letošním letošním roce v srpnu bude tento kostel povýšen na poutní místo bělosko-živěcké diecéze, takže to byla jedna farnost, ze které lidé připutovali do Frýdku, ale také to byli poutníci ze Staré Vši, což je farnost ještě odlehlejší než Javořinka. A tam je zajímavé, že v této farnosti se zachoval starý kříž, který je úplně stejný jako kříž ve frýdecké bazilice, který má na jedné straně kříže, tak jak to očekáváme, Kristovo tělo, ale na druhé straně toho kříže je soška Panny Marie Frýdecké a s tímto procesním křížem oni připutovali také v pátek 1. května do Frýdecké baziliky a říkali, že v podstatě jejich předkové až do první světové války chodívali do Frýdecké baziliky, potom spor o Těšínsko, rozdělení státní hranicí tuto tradici přerušil a oni nyní navazují na své předky, vracejí se do Frýdku k Panně Marii Frýdecké, která jim je velice blízká.
0: Říkal jste 1. května slavnostní otevření baziliky. Vy jste tam byl.
1: Je to pravda.
0: Bylo tam hodně lidí a vzácné osobnosti.
1: Skutečně to byla velká slavnost, která celý víkend přitahovala poutníky i sousedy baziliky z okolního sídliště. Mě to trochu připomíná výrok z pohádky Volejte sláva a tři dny se radujte, nebo pět dní se radujte, tři dny se radujte, protože ta oslava byla rozprostřena do pátku, soboty i neděle, ale v pátek 1. května to skutečně začalo mší svatou s nunciem, byla to poslední příležitost pro nás věřící v Česku se rozloučit s nunciem Okolem před jeho odletem na novou misi na Haiti. Takže si dovolím říct, že to setkání mělo i takový dojemný charakter, protože to bylo loučení na evidentně velmi dlouhou dobu, pokud vůbec se ještě budeme mít možnost vidět s nunciem Okolem. Takže i on velice děkoval za přijetí, připomněl, že tady v diecézi svoji českou misi zahájil před 4 lety, nyní ve Frýdku ukončil. A takový milý nebo neformální kontext vztahu s nunciem nějak zvýraznila i závěrečná píseň Okolo Frýdku cestička, kterou bazilika zborově nunciovi zaspívala. A byl to takový skutečně pěkný moment, který vyjádřil jeho přátelství k České republice.
0: Jsou frýdečtí farníci rádi, že už konečně ta bazilika bude v provozu, protože jinak museli chodit pouze do farního kostela svatého Jana Křtitele?
1: Myslím, že určitě ano, protože frýdečtí farníci, ale taky lidé z širšího okolí mají k bazilice nějaký hluboký vztah. Je to místo, kde mnoho lidí hodně věcí prožilo s Pánem Bohem, s Matkou Boží, takže byla vidět veliká radost. Já bych chtěl vyzdvihnout na tomhle místě nasazení frýdecké farnosti do přípravy toho slavnostního dne. Skutečně dnem i nocí tam ještě připravovali baziliku, uklízeli, nějak chystali, takže to bylo určitě jejich obrovská zásluha, že ten slavnostní den byl tak pěkný i pro příchozí z okolí a určitě stojí za to říci, že oni si uvědomují ve Frýdku, že je to významné poutní místo a chtějí i do budoucna nějak vlastně vracet Frýdku tento status poutního místa a proto i v letošním roce obnovují tradici takových drobných pěších poutí z Hájku, což je kaple na okraji Frýdku, kde se občerstvovali poutníci, když přicházeli do města. Zároveň je ta kaple spjata s tradicí svaté vody, lidé jí připisovali velký význam. Takže na tuto poměrně krátkou pouť z Hájku do baziliky frýdečtí farníci vyrazili už v sobotu 2. května večer a plánují to znova i při dalších hlavních frýdeckých poutích. Takže nejbližší příležitost bude 30.

0: Další rekonstrukce doposud probíhá na významném otevřeném chrámu také, což je šikmý kostel ve Staré Karviné. Co se tam děje? Padá kostel?
1: Věříme, že nepadá, ale souvisí to s nakloněním šikmého kostela svatého Petra z Alcantary, protože posluchači si jistě dovedou představit, že když například prší nebo jsou nějaké takové vlhké podmínky ve vzduchu, tak ta jedna nakloněná zeď trpí více než ostatní a proto musíme opravovat fasádu šikmého kostela častěji, než je tomu případě jiných kostelů. To je první důvod, proč je šikmý kostel obalený do lešení v tuhle chvíli. Ale druhá věc, taky velice důležitá, je, že měníme střešní krytinu. Bezasbestový eternit teď nahrazujeme pálenou bobrovkou, takže poutníci, cestující, turisté, všichni, kteří pojedou okolo, se mohou těšit nebo mohou očekávat výraznou změnu barevnosti střechy, protože v poslední době jsme byli zvyklí na takový ten šedavý povrch střechy šikmého kostela a nyní přijde taková ta okrová, pálená, cihlová barva tašek, takže šikmý kostel zase získá novou tvář, ale to není žádná novinka. Máme potvrzeno v nějakých archivních záběrech, že to byla původní střešní krytina, takže zase se vracíme do minulosti a opět si to nemůže vlastně nikdo z nás pamatovat. A možná přidám ještě jednu věc, když se bavíme o těch opravách kostelů, ještě podotýkám, že šikmý kostel zůstává otevřený během celé opravy, lidé mohou přicházet na bohoslužby i na prohlídky, tak ještě se vrátím k Frýdecké bazilice s dovolením, protože tam sice jedna fáze rekonstrukce končí, ale druhá vlastně začíná, protože na podzim se farnost chystá pustit do další fáze, což je obnova venkovní fasády. To už nijak neovlivní ten vnitřní prostor nebo provoz poutního kostela, ale mohou posluchači očekávat, že i na Frýdeckou baziliku se lešení objeví.
0: Tak, pane Elbele, konečně se dostáváme k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Také se chystají slavnosti.
1: Jak posluchači mohli slyšet v předešlých minutách, děje se to opravdu hodně v naší diecézi a tak to výročí vlastně tak v tom kalendáři vypadá jako jedna akce z mnoha, no ale chtěli bychom, aby 30. květen byl v naší diecézi opravdu dnem vděčnosti za to, že to společenství diecéze můžeme tvořit, i když není dokonalé, i když má různé chyby, i když si prožívá různá zranění, která jsme třeba vyznávali v postní době v cestě smíření, která taky souvisela s výročím naší diecéze. Takže 30. května chceme ale hlavně děkovat. Budeme děkovat při bohoslužbě v ostravské katedrále, která začíná o 14:30 odpoledne. Je to i proto, že den předem je noc kostelů, takže aby lidé, kteří jsou zapojeni do noci kostelů ve svých farnostech, mohli ještě ráno vydechnout, uklidit po noci kostelu a odpoledne se vydat do katedrály na slavnostní mši svatou, kde zveme také biskupy jiných diecézí, sousedních diecézí ze Slovenska a Polska. A po té slavnostní mši svaté bychom rádi všichni, kteří tam budeme, biskupové, kněží, laici, všichni poseděli okolo katedrály na takovém posezení, takovém Strassenfestu nebo pouliční slavnosti. Takže na to se já osobně velice těším. A ten slavnostní den ukončí potom modlitba Nešpor v 18 hodin. Chtěl bych v souvislosti s výročím velice pozvat taky lidi, kteří se někdy pohybují Ostravou, na venkovní výstavu,

0: kterou chystáme v ulicích Ostravy, nejprve u obchodního centra Nová Karolina, to je od 11. května do 29. května a od 29. května bude ta výstava přesunuta před katedrálu až do poloviny června. A právě před nocí kostelů, během noci kostelů, během výročí slavnosti si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat. A vydáváme také zajímavou publikaci, která vlastně bohatě mapuje těch 30 let diecéze. My jsme si uvědomili, že odcházejí pamětníci a že třeba to dění prvních let diecéze, kdy ještě třeba nebyl tak rozšířený internet, tak nemáme vlastně tak dobře zmapované, takže jsme se snažili splatit trochu kus tady toho dluhu. Ale kolegové, kteří tu publikaci připravovali, zejména zmíním kolegu Libora Reznera, tak ten si dal záležet i na té starší historii diecéze, abychom se netvářili, že jsme vznikli na zelené louce, ale že tady navazujeme ať už na olomouckou arcidiecézi nebo na vratislavskou diecézi. Takže že jsme zkrátka diecézí, která se skládá z různých oblastí, i třeba někdy s odlišnými dějinami, o tom, že jsme taková hraniční diecéze, která se ale snaží spojovat to, co je mezi námi rozdílné.
1: Tak k výročí ostravsko-opavské diecéze jsme zatím pozvali věřící do katedrály. A můžeme je pozvat i na nějaké poutě nebo nějaké vyšlapy
2: někam.
1: Do hor, není to daleko z Ostravy.
0: My jsme nechtěli věřící zahltit nějakou obrovskou nabídkou akcí k výročí, protože těch akcí se děje i tak hodně, ale přece jen skutečně máte pravdu, chceme pozvat na konci prázdnin 31. srpna, to pondělí, na den modlitby za náš domov, kterou chystáme na dvou významných vrcholech naší diecéze, na Pradědu a na Lysé hoře, kdy tam chceme společně vystoupat na obě místa paralelně a v 16 hodin odpoledne se tam společně modlit za naši diecézi, ale i tak šířeji za náš kraj. Rádi bychom pozvali bratry a sestry z jiných církví taky k této modlitbě za ten prostor, ve kterém žijeme, za naše města, obce, za naše vzájemné vztahy, za to společné kráčení do budoucnosti. Jenom Pán ví, co nás čeká, tak ale chceme to objevovat společně, tak to bude taková, neříkám tečka za tím rokem diecéze, ale přece jenom určitě to bude tečka za prázdninami a doufáme, že i hezký moment v tom roce, kdy si připomínáme 30 let od zřízení ostravsko-opavské diecéze.
1: V ostravsko-opavské diecézi se nachází celá řada významných poutních míst, tak jistě Cvilín, Frýdek, už jsme ji jmenovali, ale třeba ještě vůbec nezaznělo Mariahilf.
0: Ano, Mariahilf je taky významným místem, které stojí za pozornost, které stojí za to vypravit se do lesů na Zlatohorsku a tam skutečně se dá dobře zastavit v tichu, protože to s výjimkou těch velkých poutí nebo třeba nedělí není místo, které by přitahovalo obrovské davy a to možná vytváří i kus jeho síly pro lidi, kteří mají Mariahilf rádi, takže tam velice zvu a když zmiňujete poutní místa, tak zmíním i takovou iniciativu, která určitě souvisí, což je velká pěší pouť za Jesenicko, kterou každoročně v srpnu pořádají místní lidé z Jesenicka a propojují 14 poutních míst Jesenicka, živých i pozapomenutých, ale otázkou je, jestli to jsou ještě pozapomenutá místa, protože ta velká pěší pouť za Jesenicko je už určitě 5 let připomíná nebo vrací je do povědomí, takže to jsou místa jako Nízká hora u Supíkovic, Boží hora u Žulové, je to například Křížový vrch nad Jeseníkem a další větší i menší místa, kam lidé přicházeli se svými modlitbami a přicházejí stále, tak to bych taky doporučil posluchačům se podívat i na tato místa, která třeba nejsou tolik známá, ale je tam na co navazovat, stojí za pozornost. Určitě zmíním Radhošť, kde se opět chystá letní poutní sezóna s pravidelnými bohoslužbami každou sobotu. Prašivou zmíním taky místo, kde lidé mohou přes prázdniny nejenom se pomodlit v kostele, ale taky tam vyslavit mši svatou. Tradičně to bývá 2x týdně ve středu a v neděli, takže je před námi čas léta, čas putování, čas dlouhých večerů, tak je hezké je moci trávit i na poutních místech. A mám k tomu teď ještě takovou čerstvou vzpomínku. U příležitosti uvedení baziliky do provozu farnost připravila i takový videomapping, tedy světelnou projekci, která se opakovala v pátek, v sobotu i v neděli o tom prvomájovém víkendu. Promítali různé pomocí takové umělecké videoprojekce, různé momenty z historie baziliky a byla to skutečně událost, která přitahovala velké množství lidí z Frýdku Místku a okolí a bylo hezké vidět, že v tom takovém jarním teplém večeru je ta bazilika místem, které přitahuje lidi bez rozdílu, a tak to bych si třeba já osobně přál, aby tomu tak bylo i u dalších poutních míst, která v diecézi máme a konec konců všech našich kostelů.
1: Tak trošku se smutkem v duši vzpomeneme na biskupa Františka Václava Lobkovice, který stál u zrodu této diecéze, který tady dlouhá léta o diecézi staral, pečoval. Jak je pamatováno na biskupa Františka?
0: Tak biskup František je neodmyslitelně s touto diecézí spjatý. On vlastně i tak přemosťuje tu předdiecézní historii a tu diecézní, protože tady na různých místech sloužil v Mariánských horách ve Frýdku a tím svým návratem do diecéze z Prahy vlastně navázal a propojil tu minulost s novou diecézí a v letošním roce na něj také chceme vzpomenout. Ono se vlastně příští rok blíží už i 5. výročí od jeho úmrtí a my bychom rádi na závěr tohoto roku někdy prostě v době mezi tím výročím diecéze a třeba tím výročím jeho úmrtí rádi naplnili jeho poslední vůli a rádi bychom přenesli jeho tělo z kostela svatého Václava do katedrály Božského spasitele, kde už se, jak jsem před chvílí říkal, kde se chystá hrobka pod novou adorační kaplí, abychom tak skutečně naplnili jeho přání, aby byl pohřbený v katedrále jako první sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze.
1: Tak na závěr nezbývá, než popřát ostravsko-opavské diecezi minimálně dalších několik set let budoucnosti a ať tuto diecezi její patronka, svatá Hedvika, neustále chrání a samozřejmě Matka Boží, ať žehná všem, kteří v této diecezi žijí a oni pečují. Pane Elbele, moc vám děkuji za tolik informací a ať i vám Pán Bůh žehná ve vaší činnosti zde v tiskovém oddělení.
0: Moc děkuju a zvu všechny posluchače srdečně do naší diecéze. Udělejte si výlet nebo pouť, těšíme se na vás.
1: Na Proglasu jste poslouchali relaci Před kostelem s tiskovým mluvčím ostravského biskupství Ondřejem Elbelem. Jsme hovořili nejen o akcích k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: A spolu s moderátorem Joškou vás zve a zdraví také otec Martin. Máme sedmou neděli velikonoční, je to neděle modliteb světových, modliteb za sdělovací prostředky, zejména v rukách křesťanů, tak zveme k modlitbě zejména vás, kteří nějakým způsobem pracujete ve sdělovacích prostředcích. Tak, texty. Hymnus bude na stejné straně po celý týden, 721 v novějším vydání, 721, 641 v původním, starším, 641. Tak v novějším jsou to potom všechny texty k této neděli od strany 738 a žalmy z třetího týdne žaltáře, to je strana 1159 a dál. 1159. V původní vydání jsou všechny texty na straně 656 a 7, takže od 656 a žalmy samotné od strany 1040. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Duchu Tvůrce, přijď navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň svou milostí, vždyť ty sám si nás utvořil.
1: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, ty jsi pramen živý, lásky žár, pomazání si duchovní.
0: Dárce darů si sedmera, prst pravice si otcovi, ty jsi ten otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
1: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.
0: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
1: Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat. Kristus očistil svět od hříchu a zasedl po Boží pravici. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Že zlomoci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Kristus očistil svět od hříchu a zasedl po Boží pravici. Aleluja. Hospodin seslal vykoupení svému lidu. Aleluja.
0: Oslavím Hospodina celým srdcem, ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
1: Veliká jsou Hospodinova díla, ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
0: Velebnost a vznešenost je jeho dílo a jeho spravedlnost zůstává na věky.
1: Památku ustanovil na své divy. Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
0: Dal pokrm těm, kdo se ho bojí. Neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
1: Své mocné činy ukázal svému lidu, když jim dal majetek pohanů.
0: Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, spolehlivé jsou všechny jeho příkazy.
1: Pevné na věky, navždy, provedené v pravdě a právu.
0: Vykoupení seslal svému lidu, sjednal navěky svou smlouvu. Svaté a velebné je jméno jeho.
1: Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Moudře jednají všichni, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navždy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin seslal vykoupení svému lidu. Aleluja. Aleluja. Pán, náš Bůh, se ujal království. Jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Aleluja.
1: Pán náš Bůh se ujal království. Jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
0: Z listu Židům z 10. kapitoly. Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil.

0: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
1: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
0: Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mě svědectví. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mě svědectví. Aleluja.
0: Nevíme, zač se máme správně modlit, ale sám Svatý Duch za nás prosí vzdechy nevýslovnými. Proto volejme,
1: ať za nás prosí Duch Svatý. Kriste, nebeský pastýři, uděl našim biskupům a kněžím moudrost a prozíravost,
0: aby dobře vedli tvůj lid ke spáse.
1: Ty jsi mocný a plný dobroty a slitování.
0: Přispěj na pomoc chudým a nuzným.
1: Byl jsi počat z Marie Panny působením Ducha Svatého.
0: Zachovej ducha panenství v těch, které se ti zalíbily.
1: Ty jsi náš kněz a vzdáváš Otci chválu v Duchu Svatém.
0: Dej, ať spolu s tebou chválí tvého Otce všichni lidé.
1: Kéž zemřelí dojdou ke svobodě slávy Synů Božích
0: a ke slávě vzkříšení. A připojujeme prosbu za pracovníky ve sdělovacích prostředcích, zejména těch, které jsou v rukách křesťanů. A také prosíme za ukončení nesmyslné války na Ukrajině. A ještě přidám jednu větu novény k Duchu Svatému. Duchu Svatý, dej nám moudrost a rozum, abychom dokázali moudře posuzovat věci, přimykat se k dobrému, obracet se zády ke zlému. Ať žijeme ke tvé chvále a radosti, ať se počítáme mezi ty, které Otec dal Synovi a Syn prosí, aby zůstali jeho. Tak ať k ním také i my, každý z nás, patříme.
1: Ať za nás prosí Duch Svatý.
0: Volejme k Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě. Dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společenství modlitby, ať se vám daří v celém krásném týdnu, který míří ke slavnosti seslání Ducha Svatého. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: První skladby koncertu vážné a duchovní hudby připomenou 110. výročí úmrtí Maxe Regera. Tento německý skladatel 19. a 20. století ve své tvorbě vycházel z tradičních hudebních forem z období baroka, klasicismu a romantismu. Inspiroval se hudbou Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Johannesa Brahmse. Max Reger komponoval orchestrální skladby. Věnoval se i komorní a sborové tvorbě. Pozoruhodné jsou jeho sonáty pro sólové housle. Dnes je však Max Reger známý především jako autor varhaních skladeb. Z nich jsme vybírali k dnešnímu poslechu. Nejprve uslyšíme v podání Jakoba Wernera chorální fantazii s názvem Alleluja Gott zu loben bleibe meine Seelen Freud, což v překladu znamená Halleluja, chválit Boha budiš radostí mé duše. Dále pak zazní Regerovy varhaní kusy opus 59. Na varhany je zahraje Hans Jürgen Kaiser.

Další program svátečního koncertu k poslechu nabídne barokní nešpory. Jejich autorem je Giovanni Rovetta, benátský skladatel, který umělecky působil jako maestro di capella v chrámu svatého Marka. Giovanni Rovetta byl ovlivněn vokální tvorbou Claudia Monteverdiho. Komponoval madrigaly, mše, žalmy a moteta. Jeho slavnostní nešpory, napsané u příležitosti narození krále Ludvíka XIV., si teď pustíme z nahrávky souboru Cantus Keln s uměleckým vedoucím Konradem Junghendlem.

poslední části koncertu uslyšíme komponované pásmo s názvem Salve Jezu. To je složené z anonymní české duchovní hudby počátku 16. století. Celé pásmo zahrnuje polyfonní a jednohlasé zpěvy. Na radiu Proglas zazní z nahrávky souboru Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Spoluúčinkuje soubor Kapela Flamenka, na varhaní pozitiv hraje Barbara Maria Willi.

0: Jako včera i dnes mluvíme na téma práce. Říká se, že ve starověku všeobecně nenáviděli práci, nechali si proto sloužit od otroků. Není to docela správné. Velcí filozofové jako Aristoteles, Plotinos a jiní vědí dobře, že zahálka ničí a že jediná cesta k dokonalosti je v činnosti. Práce člověka přetváří, ale právě z této správné zásady vyvodili jiný závěr, než na jaký jsme zvyklí dnes. Máme-li růst duchovně, musíme se věnovat, jak říkají, výhradně práci duchovní. Tělesná práce ducha zotročuje, připoutává k hmotě. Svobodný člověk se proto věnuje svobodným uměním, zatímco se služebná práce ponechává otrokům, kteří se k vyšší dokonalosti stejně pozvednout nemohou. Židé měli k práci rukou daleko pozitivnější postoj. Křesťané se pak od počátku nestydí za to, že jsou učedníci dělníka, že jsou žáky rybářů, že si i apoštol národů dovedl na živobytí vydělat výrobou stanu, aby nebyl na obtíž těm, kterým hlásal Boží slovo. Když se pak mezi mnichy vyskytli takzvaní euchyté, kteří se chtěli jenom modlit, vzepřeli se jim ostatní a stanovili zásadu modli se a pracuj. Mínili tím práci tělesnou, protože činnost duchovní byla pro ně modlitba. Svatý Jan Zlatoústý je i proti tomu, aby si dali křesťanští páni posluhovat. Říká, Bůh ti stvořil ruce a dal ti je, otroky udělali lidé. Přesto se však i křesťané museli vážně zamyslit nad zásadní námitkou starověkých filozofů. Tělesná práce skutečně unavuje, bere čas, pohlcuje ducha a poutá ho k hmotným zájmům. Z tohoto prokletí ji nevysvobodí vznešené fráze ani naděje na imaginární pokrok v blahobytu a štěstí lidstva. Hmotná práce směřuje k hmotnému cíli. Má-li se stát duchovní, je potřeba, aby měla duchovní cíl, aby se její důsledek projevil v duchovním světě. Autoři se tímto problémem zabývají tam, kde mluví o dobrém úmyslu, přetvořujícím hmotnou činnost v duchovní hodnotu.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
1: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Posloucháte Radio Report a od mikrofonu vás vítá Martin Weisbauer. V roce 1996 byl v Červeném kostelci v Královéhradecké diecézi otevřen první lůžkový hospic v České republice. Oslavil tedy nyní již 30 let své existence a předal zkušenosti a impulzy mnoha následujícím hospicům v naší zemi. O tom všem i o současné bohaté péči a dalších plánech si budeme povídat v tomto pořadu s jeho ředitelem Miroslavem Weisarem, který stál u samotných počátků tohoto projektu. Tak já nyní už sedím v Červeném kostelci v kanceláři pana ředitele a děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal čas na náš rozhovor.
1: Jo, tak já děkuju, že jste mě k rozhovoru pozval a jak jsme už na začátku říkali, tak jak pro Rádio Proglas, tak pro nás je důležitý termín 8. prosinec.
0: Ano, 8. prosinec, datum vzniku. 8. prosince jste oslavili 30 let v roce 2025 a právě proto trošku tento pořad i natáčíme, abychom se podívali zpět na tu vaši 30-letou historii. A my bychom asi měli začít úplně od začátku. Jak ta myšlenka vlastně vznikla, vy jste stál u toho zrodu a co bylo takovým tím hlavním impulzem pro vznik tohoto hospice?
1: Tak s tou myšlenkou pomoci lidem v terminálním a preterminálním stádiu, tehdy na diecézní charitu Hradci Králové, kde já jsem byl od jara roku 1993 zaměstnán, přišla paní doktorka Marie Svatošová, která již předtím nějak spolupracovala s charitou v Praze, ale tam se jí nepodařilo vlastně nějak iniciovat vybudování otevření prvního hospice u nás, takže se obrátila na diecézní charitu Hradci Králové a my jsme se poznali a já jsem potom vlastně oslovil tady vedení města, tehdejšího starostu, pana inženýra Jiřího Hanuše a tehdejší město nám vlastně nabídlo 5 pozemků pro vhodných pro výstavbu a my jsme měli příležitost si z nich jeden vybrat a začnout vlastně s přípravou a postupně budováním prvního českého hospice.
0: Určitě to nebylo lehké, byly problémy určitě s financováním, s lidmi a tak dále, že?
1: To máte pravdu, byla to vlastně doba, kdy otázky konce života, smrti, péče o terminálně nemocné byly dost velkým tabu a bylo to i teda krátce po roce 89, kdy předchozí režim se spíš snažil lidi, kteří jsou nemocní, handicapovaní nebo umírající, odsouvat někam do pozadí, nebo aby vlastně jako nebyli všem na očích, když to tak řeknu. A to byla taky vlastně jedna z myšlenek, která nás vedla právě při výběru těch pozemků v Červeném kostelci, že jsme chtěli, aby to místo na jednu stranu bylo klidné, ale zároveň, aby bylo součástí běžného života v našem městě.
0: Jak dlouho celá ta stavba trvala?
1: Stavba začala vlastně v roce 1994 na podzim a za 13 měsíců v roce 95 na podzim jsme vlastně získali stavební povolení. Tehdy ta budova stála asi 30 milionů korun, na což nám přispělo tehdy ministerstvo zdravotnictví částkou asi 17 milionů korun a zbylé peníze jsme tehdy scháněli ať už v rámci nějakých benefičních akcí nebo i diecezní charita Hradec Králové, konkrétně pan doktor Stejskal vlastně objížděl německé charity spřátelené, které nám přispěly a takhle postupně jsme celou tu částku dali dohromady. to slavnostní otevření, potom bylo, jak už jsme úplně na začátku zmínili, 8. prosince roku 1995, kdy tehdy vlastně tuto budovu požehnal a vysvětil zde kapli pan již zesnulý arcibiskup Karel Čenášek.
0: Vy jste vlastně v té době byli takovými průkopníky v hospicové péči, že?
1: Ano, byl to vlastně první hospic u nás. Vlastně v tu dobu ještě ani v odborných kruzích nějak nebylo povědomí o paliativní medicíně, o paliativní péči. To všechno teprve vlastně tyhle úkoly stály před náma společně s dalšími, aby se tento obor nějakým způsobem ustanovil. A my jsme chtěli vlastně vybudovat toto jedno zařízení jako modelové, na kterém jsme chtěli ukázat, že je zde veliká skupina lidí, jejichž potřeby nejsou dostatečně jaksi zajištěny. Mám na mysli skupinu lidí v terminálním a preterminálním stádiu, ale že ta péče má zároveň také být širší, to znamená zahrnovat i nejbližší příbuzné a rodinu těch našich pacientů.
0: Ve vašich začátcích vám pomáhala doktorka Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v České republice. Jakou roli u vás hrála?
1: Tak paní doktorka Marie Svatošová přinesla tu myšlenku, a potom myslím, že její jakoby nejsilnější stránkou bylo to, že vůbec tu hospicovou myšlenku a myšlenku péče o terminálně nemocné prezentovala jak v odborné, tak v laické veřejnosti. Ať už tady přímo třeba v Červeném kostelci, kdy měla několik jakoby přednášek anebo setkání s lidmi, které to zajímalo, tak i potom jezdila vlastně, když už jsme zahájili provoz po republice a tam, kde vlastně byl zájem, tak prezentovala vlastně principy té paliativní péče, co to je hospicová péče, aby se toho lidi nemuseli bát a tak dále.
0: Čerpali jste od někud při tom budování třeba ze zahraničí nějakou inspiraci, protože u nás jste byli první, takže od nás to nešlo.
1: Ano, měli jsme možnost ve fázi, kdy jsme měli určitou studii této budovy, navštívit kolébku hospicového hnutí, což je Anglie, a navštívili jsme tehdy 5 hospiců v Londýně a v blízkém okolí, včetně prvního hospicu ve světě, hospic svatého Krištofa. A tam jsme si nějak ještě ujasňovali i s těmi, kteří již ty zkušenosti měli, provozní záležitosti. Dolaďovali jsme ještě i jakoby rozmístění místností a vůbec celkově přístup k takto nemocným lidem.
0: Budovali jste všechno podle jejich vzoru, anebo jste zavedli nějaká vaše vlastní specifika?
1: Tak budovu navrhl pan inženýr architekt Jan Falta z Hradce Králové a myslím, že se jenom vlastně v drobným míře nějak upravovalo právě po tom návratu z té Anglie. A jinak jsme řadu věcí převzali, zejména vlastně tu práci s příbuznými a s pozůstalými, což tady tehdy jakoby nepatřilo do běžné zdravotnické péče nebo sociálních služeb. Pak jsme se hodně inspirovali i v oblasti fundraisingu, protože v tu dobu zde teprve byly jako minimální zkušenosti a další oblastí potom byla práce s dobrovolníky. A co se týče určité specifičnosti, tak tím, že my jsme navštívili hospice, které byly v Londýně a byli tedy v dojezdové blízké vzdálenosti blízkých příbuzných k těm nemocným, tak oni tam neměli ty jednolůžkové pokoje s přistýlkou. A my vzhledem k tomu, že jsme byli prvním hospicem a nejsme přece jenom v centru velkého města, tak většinu našich pokojů máme jednolůžkových s přistýlkou, aby tady vlastně s tím nemocným mohlo dle možností být, ať už na čas pobytu nebo na celý pobyt někdo jakoby z jeho blízkých.
0: Takže to není úplně obvyklá věc.
1: Dneska je to už docela v rámci hospicového hnutí docela standardní, ale tehdy to bylo něco nového.
0: Když se teď podíváte zpětně, dovedl byste ještě vyjmenovat nějaká specifika, která máme my v České republice v hospicové péči oproti zahraničí?
1: Úplně si netroufám posuzovat celkové zahraničí a prostě rozvoj hospicové péče ve světě, protože to i odvisí od jednotlivých jako systémů zdravotnictví nebo sociálních služeb. Jinak je to třeba v Anglii, jinak jsme to trochu viděli třeba v Německu. Jo, a tak, ale myslím si, že se tím, že jsme my začali vlastně v roce 95, tak si myslím, že teďka si můžeme s nějakou jakoby určitou hrdostí říct, že ty naše hospice, kterých je už dneska těch lůžkových 17, jsou opravdu postavené na úrovni, možná která mnohdy převyšuje i úroveň třeba toho zařízení, vybavení a dispozic třeba některá zařízení třeba v té Velké Británii, protože už tam jsou prostě ze začátku nebo z 50. let minulého století.
0: Takže když se teď podíváme konkrétně na ten váš hospic, kolik tedy má dohromady vlastně lůžek a kolik zaměstnanců se stará o ty pacienty?
1: Tak my tu máme 30 lůžek pro pacienty a většinu pokojů, jak jsem již o tom mluvil, máme jednolůžkových s přistýlkou. Máme zde celkem 14 přistýlek právě pro příbuzné a ročně tím naším hospicem projde tak ke 400 lidem v terminálním či preterminálním stádiu. K té naší péči patří také, jak jsem už zmínil, i péče o ty doprovázející během doby pobytu toho nemocného, ale i potom péče o pozůstalé. Jinak, co se týče počtu personálu, tak máme tu 4 lékaře, ale jenom ne všichni jsou na celý úvazek, na částečný úvazek, vrchní sestru, 3 na částečný úvazek, sociální pracovnice, 10 zdravotních sester a asi 15 ošetřovatelů či ošetřovatelek. A zase ne všichni jsou třeba na celý úvazek. Plus uklízečka a další.
0: Kuchyň.
1: Kuchyň, prádelna a tak.
0: Jaká je průměrná doba pobytu nebo dožití tady těch vašich klientů?
1: Tak určitě je to individuální. Jsou zde lidé, kteří tu jsou 1-2 dny, pak je tu někdo několik týdnů, ale statisticky průměrná doba pobytu se pohybuje mezi 18 až 21 dny. Milá.

0: Určitě velmi důležitá otázka je ohledně vašeho názvu. Jak jste přišli na název svaté Anežky České?
1: Tak myslím, že tam byly takový dva hlavní vlivy. Jedním tím vlivem bylo, že vlastně svatá, nebo Anežka Česká byla svatořečena, že jo, v listopadu roku 89. To je jeden z důvodů. A druhý byl vlastně vůbec její život a její činnost, že ona vlastně založila klášter na Františku, že jo, vlastně v podstatě byla tím, na co pak navázali křižovníci s červenou hvězdou ve své činnosti a tak dále. Takže jsme tehdy hledali vlastně patronku pro tuto péči.
0: Když se ještě vrátíme k vašim pacientům, v jakém věku v průměru jsou vaši pacienti? Vím, že to jsou většinou lidé staří, ale určitě to není pravidlo, že?
1: Není to pravidlo, jako převládají lidé v důchodovém věku, ale není zdaleka výjimečné, že tu jsou lidi středního věku nebo i mladšího. Úplně nejmladší pacient, ale to byla spíš výjimka. Tady bylo dítě, kterému bylo 13 měsíců, což bylo tehdy vlastně pro nás jako pro personál náročné se s tím nějak jako vypořádat, ale potom nás jakoby ta rodina, která tady to své dítě doprovázela, překvapila, protože když potom čekali další dítě, potom co jim toto dítě předtím zemřelo, tak ho chtěli nechat pokřtít u nás v kapli. Takže z toho bylo zřejmé, že se tady jako jim podařilo nějak v tomto případě vyrovnat se s tou ztrátou toho dítěte.
0: Vy poskytujete kromě hospice celou řadu dalších služeb. Pojďme se na ně teď ve stručnosti podívat. Jaké to jsou?
1: Tak my jsme rádi, že našim pacientům a jejich rodinám nabízíme komplex služeb, z kterých oni dle své situace, zdravotního stavu a tak dále si mohou vybrat. Jedná se o vlastní lůžkový hospic, o kterém jsme mluvili, ale potom máme rozvinutý i takzvaný mobilní hospic neboli domácí hospicovou péči, což znamená, že celý ten tým lékařů, sester, sociálních pracovníků na požádání duchovní nebo psychoterapeut výjíždí k nemocnému do domácnosti, pokud tam je někdo, kdo společně s námi o něho může pečovat. Takže to je ten takzvaný mobilní hospic neboli domácí hospicová péče. Krom toho máme vlastně ambulanci paliativní medicíny, ambulanci léčby bolesti, také ambulanci neurologickou. Máme velmi dobře vybavenou půjčovnu zdravotnických pomůcek, která je právě velmi důležitá pro lidi, kteří chtějí doma pečovat o svého nemocného a zvládnout to období. Máme potom ještě vlastně s tím spojené poradenství, specializované sociální poradenství, protože někdy ta nemoc postupuje postupně a lidé ty informace získávají průběžně, ale někdy ta nemoc jde rychle a lidé, kteří se s tím běžně nezabývají, nevědí plno věcí, kam se mohou obrátit, co je kde možné zajistit a tak dále. Už jsme tady naznačili, že hospicová péče není jenom soustředěná na péči o nemocného, ale obnáší to i péče o příbuzné, doprovázející nebo pozůstalé. My, co se týče vlastně pozůstalých našich pacientů, tak pro ně 4x do roka děláme takové setkání, které je spojené s bohoslužbou, je spojené s tím, že jejich blízké zapisujeme do takzvané knihy živých, kdy vlastně potom v následujících letech na každého člověka, který ten den v té knize je zapsán, vzpomínáme a personál se za ně i modlí. A také nabízíme vlastně těm, kteří to potřebují, případně své pomocné skupiny, pokud někdo zůstane sám jako pozůstalý a nemá nikoho, o koho by se nějak mohl opřít, tak nabízíme své pomocné skupiny. A samozřejmě nedílnou součástí hospicové péče je péče taky duchovní. Snažíme se vlastně nabízet duchovní péči a vycházíme samozřejmě z přání pacienta, z jeho vlastně volby denominace, jakou buď zastává, nebo v které je nějak ukotvený. A takže máme kněze přímo na hospici vyčleněného pro naši službu, ale máme i nemocniční kaplanku, paní Ellen Feistavrovou, která zároveň je také psychoterapeutkou.
0: Jak často zde sloužíte bohoslužby?
1: Sloužíme dvakrát týdně.
0: A účastní se těchto bohoslužeb i lidé, kteří nejsou přímo zakotveni v nějaké církvi a případně jejich příbuzní?
1: Ano. Ta bohoslužba je otevřená prostě jak pro nemocné, tak pro ty návštěvy nebo příbuzné, ale je otevřená i pro lidi třeba z města okolí, protože jsme se od samého začátku snažili, aby hospic byl součástí společnosti a tady té místní komunity. Což se nám potom i jak se vrací v tom, že hospici má asi k 50 dobrovolníkům, kteří nám tady vlastně pomáhají v různých činnostech, které s provozem a službou nemocným souvisí.
0: Jelikož se náš pořad blíží ke konci, tak bych se vás rád ještě zeptal na vaše plány, jakožto hospice, do nejbližší budoucnosti.
1: Tak před námi je takový velký úkol, protože přece jenom uplynulo 30 let od otevření, tak naším nejbližším plánem a úkolem je vlastně přístavba jednoho křídla lůžkového hospice, kde by vlastně mělo nově vzniknout 8 jednolůžkových pokojů s přistýlkou v prvním patře a v přízemí a v suterénu ještě rozšíření prostor pro půjčovnu zdravotnických pomůcek a nějaké skladové prostory.
0: Takže tahle ta nová budova bude propojena s tou stávající nějakým způsobem?
1: Ano, dneska ta naše stávající budova má tvar písmene L a pak by měla vlastně tvar písmene U. Bylo by to jako třetí křídlo, které by bylo úzce propojené, navazovalo by tady jak na kapli, na kuchyň, na prádelnu a na veškerý vlastně zázemí hospice Anežky České.
0: Tak pane řediteli, já vám mnohokrát děkuji za velmi zajímavé představení nejstaršího hospice v České republice a přeji vám hodně úspěchů jak ve vaší práci, ale také vašemu nástupci a celému hospicu, aby se mohl postarat o co nejvíce klientů a také jejich příbuzných. Děkuji.
1: Já děkuji za možnost podělit se s vámi o vzpomínky na tu 30-letou cestu hospicovým hnutím.
0: Končí pořad Radio Report, který jsme věnovali 30 letům existence našeho nejstaršího hospice v České republice, hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Bavili jsme se o něm s panem ředitelem Miroslavem Vajsarem a s vámi se loučí Martin Weisbauer.
2: Nechci tě žádat, abys mi cestu přeložil.

Chtěli jste se vždy naučit správně zpívat? Zpíváte rádi a přejete si ve zpěvu zlepšit? Vedete chrámový sbor, který chcete posunout o pár úrovní výše? Přemýšlíte, jak zaujmout své zpěváky nebo jak oslovit hudbou veřejnost? Připojte se k nám a zažijte téměř 4 dny plné hudby a sdílené radosti. Těmito slovy lákali pořadatelé na letošní ročník semináře Hudba spojuje. Do Dolan u Olomouce se koncem srpna sjelo na 50 účastníků, kteří se rozhodli zdokonalit své pěvecké dovednosti. A Proglas byl u toho. Příjemný poslech pořadu Radio Report vám přeje Adéla Šimoníková.

0: Je pátek 28. srpna, 7:30 ráno a já z Olomouce mířím na autobus směr do Lany. S pořadateli a účastníky semináře se potkám při samém začátku jejich dne. V sálu základní umělecké školy je čeká společné rozespívání, které vede hlavní odborná lektorka semináře Kateřina Mlynarská z Polska. Zpěvačka, pedagožka, hlasová lektorka, muzikoložka, sbormistrně a koučka. Vede originální vokální workshopy v Polsku i v zahraničí, zaměřené mimo jiné i na liturgický zpěv. Jeden z jejich workshopů má možnost zkusit na vlastní kůži. Následně jej zvu ke krátkému rozhovoru, který překládal Adam Biernat.
1: Jubilate Deo omnis terra, Deo omnis. Dva.
2: Jubilate Deo omnis terra.
1: Servite Domino in letizia.
2: Servite Domino in letizia.
1: Jubilate Deo.

Yuppie love, in letting love, yeah, yeah.

0: myslím, že to, co je důležité, je to, že se tady setkáváme s amatéry sice, ale kteří mají lásku, tu vášeň ke zpěvu.
1: I to jest podstawa, dlatego udaje się to zrobić, bo spotykamy się nie jako
0: a bez mistrz, toho by to było asi niemożne, także ja jestem profesjonalka, ale powiedzmy pracuję z amatérami, ale z ludźmi, którzy mają tu wášeń ke śpiewu.
1: Nas łączy miłość do śpiewania.
2: Mnie by zajmowało, co byste chciała, aby si uczestnicy odnesli z tohoto seminarze, co by w nich zostało i po skończeniu.
1: Myślę, że po pierwsze świadomość tego, że głos
0: rozwija się. Zaprvé to vědomí, že hlas rozvíjím celý život, že nezáleží na tom, co už jsem udělal, ale že pořád je něco přede mnou.
1: Ile mam lat i jakie mam wcześniejsze doświadczenie muzyczne. To by była taka pierwsza rzecz. Druga myśl, że nikt
0: za druhé, že nikdo v historii světa nezaspívá to přesně tak, jak to zpívám já, že mám takový dar a ten hlas je mi darovaný a nikdo to nezaspívá tak, jako já.
1: Žije i on jest wystarczający, tak jak ja jestem wystarczająca. I trzecie, nikt tak, jak ja sam...
0: A za třetí, nikdo nezná svůj hlas takový, jak já ho znám, protože můžeme získávat dovednosti, můžeme vyhledávat učitele, ale nakonec jsem to já, kdo má ten kontakt s tím mým hlasem. Já jsem za to zodpovědný.
1: Bo nikt nie jest w stanie poznać swojego głosu i nikt nie jest z nim tak blisko i tak często jak ja.
2: Existuje nějaké univerzální cvičení, které by třeba mohl někdo z našich posluchačů pravidelně dělat, aby se zlepšil ve zpěvu? Můžete dát nějaké tipy?
1: Je bardzo wiele takich.
0: Je hodně takových cviků, takže vám řeknu pro příklad dva a budete je moci dělat bezpečně a denně.
1: Děti je mohli robiť bezpečně. Pierwsze ćwiczenie.
0: Tak, to první cvičení zvětšuje ten prostor pro rezonaci v hlavě.
1: Rezonacijnou v głowie.
0: Cvičí také ty svaly, které jsou za to zodpovědné, a jazyk. Ty svalstvo jazyka.
1: Je to też ćwiczenie.
0: A prodlužuje také tu fázi toho výdechu a cvičí, jak dobře dýchat, správně dýchat.
1: Naturálního oddechu. Wykonywanie go
0: a ještě dává nám takový vědomí, takový pocit, kde máme nějaké křeče v těle a jak je můžeme redukovat.
1: Znakomitě
0: k tomu ještě dodává kyslík tělu a je takové antistresující. A všichni známe to cvičení, ten cvik, to je prostě zívání.
1: Ale
0: když chceme, aby nás to rozvíjelo jako zpěváky,
1: je
0: jeden malý prvek, o kterém vám chci říct. Důležité je, když budete zívat, takže špička jazyka bude v kontaktu se spodními jedničkami. Druhá důležitá věc je taková, že na poprvé to udělejte před zrcadlem, abyste viděli, jak ten jazyk se tvaruje.
1: Jak ukládá se jazyk?
0: Nemůže vypadat jako domeček hobita, jako pahorek. Má být plochý a nejlépe to bude, když bude jako lžička nebo plátek růže ode spoda.
1: I vážné, že by zrobit vdech přes nos, pomysl sobě vtedy, že vdycháš jakýsi
0: svůj. Pamatuj, že vdech bychom měli dělat nosem a zkus si to nějak vybavit tak, že je to nějaký pěkný, pěkné aroma. Buď to bude to nějaké parfémy, nebo to bude babičino jídlo, které dělala, nebo středozemní moře, to už je na tobě.
1: Milý zápach, za kterým tenskníš.
2: Zajímalo by mě, jak může zbormistr motivovat svůj zbor k lepším výkonům?
1: Myslím, že jeśli chodzi o motywację chórzystów do lepszego śpiewania, warto mówić ludziom.
0: Pokud jde o motivaci, tak je důležité lidem říkat, že ten zbor je tak silný jako ten nejslabší článek.
1: A spotykamy się w chórze, żeby robić to, co lubimy. Więc mimo tego, że czasami te próby są trudne, takie monotonne,

0: że wydaje się, że nie robimy postępów. Ważne jest to myślenie, o którym mówiłam w poprzednim pytaniu.
1: Setkáváme se ve sboru, abychom dělali to, co máme rádi, což je důležité, když zkoušky jsou někdy těžké, monotónní a máme takový pocit, že nejdeme nějak dopředu, tak zpívání je pro nás důležité a to nás nějak naplňuje.
2: Ještě úplně na závěr zeptám se, jak se vám zatím líbí v Dolanech a vím o tom, že jste tady byla i loni, tak nějaké zážitky, dojmy.
0: Bardzo mi się to podoba, bardzo się cieszyłam, że mogę tutaj wrócić i naprawdę czekałam na ten moment.
1: Kasia řekla, že se jí tu velmi líbí a že má radost, že čekala, až zase přijede, protože na poprvé tu byla minule, byla poprvé na Moravě a velmi se jí tu líbí, že jsou, je tu krásně, ale taky jsou krásní lidé, kteří mají pocit, jsou otevření a mají taky smysl pro humor. A to je pěkně, protože se krásně taky pobavíme, smějeme.
0: Razem se dużo smějeme tež, więc to je dla mě wspaniały čas.
2: Po krátkém rozhovoru čekají Kateřinu Mlynarskou individuální konzultace se zpěváky. Já se podívám na zkoušky po hlasech. Jdu postupně, od sopránu přes alt, tenor až po bas. Každé skupině se individuálně věnuje jeden ze členů organizačního týmu.

0: Ve volné chvíli, pauze před společnou zkouškou všech hlasů, prosím o pár slov několik účastníků.
1: Dobrý den, já se jmenuji Svaťka a přijela jsem z Ostravy.
0: Co vás teda na seminář přivedlo? A jste tu poprvé nebo už jste byla loni?
1: Tak přivedla mě láska k hudbě, sice amatérsky, ale miluju zpěv a jsem zde poprvé.
0: Jak jste se dozvěděla o semináři?
1: Dozvěděla jsem se z televize Noé, z rádia Proglas od vás a i z internetu, ze sociálních sítí.
0: Mm-hmm. Jaké jsou zatím vaše dojmy z programu? Jak se vám tady líbí?
1: No, líbí se mně moc. Nemám vlastně, co bych vytkla, že je špatně. Jsem velice spokojená a řekla bych přímo nadšená.
0: Co byste si chtěla odvést domů? Je to třeba nějaká technika, inspirace, zlepšení ve zpěvu?
1: No, já myslím, že to zlepšení ve zpěvu, techniku, jak trošičku lépe zpívat než doteďka a i radost ze setkání s různými lidmi.
0: A pokud byste měla doporučit třeba seminář někomu dalšímu, co byste řekla? Proč by měl třeba někdo přijet?
1: Ať neváhá, ať vyzkouší, za zkoušku nic nedá, ale určitě nebude litovat. Vřele doporučuji za sebe.
2: Jmenuji se Laďa Jáluj a přijel jsem z Pitína a Hostětína.
0: Já se vás zeptám, co vás přivedlo na seminář Hudba spojuje a jestli jste poprvé nebo jste byl i loni?
2: Byl jsem loni a přivedla mě potřeba přes hlas se umět otevřít.
0: Co byste si chtěl odnést tady z toho semináře domů?
2: No právě dokázat se uvolnit v situaci, která je stresová, která je nepříjemná.
0: Zpíváte někde ve sboru?
2: Příležitostně zpívám v Pitíně v kostele.
0: A ještě se zeptám, jaké jsou zatím vaše první dojmy z programu, protože jsme teprve druhý den tady.
2: No tak kromě takového příjemného očekávání, tak už taky únava, protože je to intenzivní, já jak nejsou zvyklý zpívat. Fůra textů, které jsou pro mě cizí, teďka i samozřejmě tóny sem tam, je to prostě náročné.
0: A ještě se na závěr zeptám, pokud byste měl doporučit seminář někomu dalšímu, aby přijel příští rok, co byste řekl?
2: Kdo chce poznat živý zpěv, tak ideální přijet sem, protože ta Kaša je úžasná ženská, která jak v tom životě a zpěvu to předváděla stejně a prostě to z ní srší.
3: Jsem Anna Polášková. Na semináři Hudba spojuje jsem byla už loni, takže už mě přivádí zkušenost. A je to samozřejmě výjimečné setkání s výjimečnými lidmi, kde člověk může získat nejenom zkušenosti, ale navázat i příjemné kontakty. A je to obecně je to jako povznášející a dává to, člověk se něco naučí. Mm-hmm.
0: Odkud jste přijela a jak jste vlastně o semináři se dozvěděla loni?
3: Loni jsem se dozvěděla ze semináře od známé, která mi poslala vlastně informaci. Přijela jsem z obce Strážovice.
0: Co byste si tady z toho semináře chtěla odnést domů? Nějaké zkušenosti, techniku, inspiraci?
3: Co si chci odnést domů je právě ten prožitek toho, kdy člověk může zpívat a zároveň tím jednak sám něco prožívat, ale sám něco druhým říkat. A že vlastně spojení toho textu, hudby a takového vzájemného naslouchání v tom sboru je to výjimečná událost, zvlášť když jsou větší sbory. A ne každý má tu možnost zpívat ve velkém sboru a je to naprosto něco odlišného. Takže vlastně odnést si to, že si to člověk může prožít.
0: A na závěr, pokud byste setkání měla doporučit někomu známému, někomu dalšímu, kdo by měl přijet, co byste mu řekla?
3: No řekla bych mu, ať jede, řekla bych mu o tom, jak je to úžasné. Já jsem loni říkala, že došlo tam vlastně ve finále ke spojení strašně moc skutečností na té závěrečné mši svaté, kdy to se nedalo ani pojmenovat. To už je něco nad námi, něco nepojmenovatelného a je to opravdu zážitek, který musíte prožít sami.
0: Úplně na závěr své návštěvy, po skvělém obědě ve školní jídelně, si k reportážnímu mikrofonu zvu dvě důležité ženy, organizátorky setkání. Romany Odstrčilové se ptám na praktickou a organizační stránku akce. Hlavní tvůrkyně projektu Markéta Doleželová doplňuje informace k myšlence, repertoáru i plánech do budoucna. Romy, mě by na začátek zajímalo, kolik účastníků letos přijelo na seminář?
4: Letos nám přijelo tuším 48 účastníků. Můžu říct, že přijeli opravdu z celé republiky, protože máme účastníky z Ústí nad Labem, z Děčína, ze Slezska, máme účastníky od Kyjova i místní z Dolan, takže opravdu máme obsáhlou celou republiku.
0: Je to opravdu velký počet lidí. Jak je ubytováváte a jak řešíte třeba stravování?
4: Měli účastníci při přihlašování několik možností. Máme na výběr ze dvou ubytování nebo ze dvou typů ubytování, které zajišťujeme my, ale samozřejmě si mohli vybrat i vlastní ubytování, zařídit si ho sami. Ubytováváme jak tady v Dolánkách, což je část Dolan, a ubytováváme na turistické základně na Pohořanech. Co se týče stravování, tak snídaně si zajišťujeme, dalo by se říct, své pomocí. Obědy nám zajišťuje školní jídelna na základní škole v Dolanech, takže na obědy chodíme tam. Večeře máme velmi pestré, protože měli jsme obložené mísy, budou bagety, a v sobotu nás čeká večer u Udírny na Pohořanech, kde vlastně bude speciálním hostem večera dechovka Dolanka, která nám tam přijde zahrát. Budeme se tam moci společně setkat, povykládat si i, dalo by se říct, civilně, a zatancujeme si, zaspíváme i jiné písničky než ty, které máme tady v repertoáru. Máme v programu speciální bloky, kdy máme otevřenou takzvanou relax zónu, kde máme kavárnu, která funguje na bázi dobrovolných příspěvků. Takže vaříme tam výbornou kávu, máme úžasné domácí zákusky, laskonky, rohlíčky ořechové, všecko možné. A účastníci mají možnost nám buď elektronicky nebo v hotovosti přispět tady na toto občerstvení.
0: Co si přeješ, aby si účastníci ze setkání odnesli?
4: Já bych si přála, aby si účastníci odnesli ten pocit radosti ze zpěvu z toho jako zborového zpěvu, protože proto tady jsme. A musím říct, že za mě paní Kateřina to úplně jako dokonale v nás probouzí tady, no, veškeré emoce, nejenom tu radost, ale ona dokáže v člověku opravdu probudit úplně všecko, co si zamane.
0: Jak vlastně vznikla myšlenka semináře Hudba spojuje a s jakým očekáváním jste ho loni poprvé pořádali?
5: Já jsem se zúčastnila v Polsku, v Krakově u Dominikánu ve Štet muziky nezvyklej, a strašně se mi líbilo, že ten program tam je dělaný pro běžní sbory, pro běžný lidi. A tím, že já vlastně dlouhodobě vedu sbor tady u nás v Dolanech, tak jsem často narážela na to, že třeba repertoár, který je běžně dostání u nás, je buď moc jednoduchý, nebo naopak moc těžký, nebo se mi nelíbil, nebo něco. No a právě v tom Polsku, v Dominikánu, jsem narazila jednak na skladby, které mě oslovily tím, že jsou zpívatelný i pro amatéry, ale zároveň jsou krásný. Takže to byla první věc, a druhá věc, která mě oslovila, byl způsob té práce. To znamená dělat věci jednoduše, ale kvalitně. A to mě inspirovalo natolik, že jsem zůstala v kontaktu právě s Kateřinou Mlynářskou, s naší lektorkou, a vznikla potom vlastně takhle myšlenka zkusit něco takového podobného spořádat i u nás.
0: Čekali jste takový zájem o seminář?
5: My jsme rádi, že zájem vůbec je. Vůbec jsme vlastně nevěděli, kolik lidí nějaká taková akce může oslovit. Jo? Je to něco, co je nový, protože jasně u nás se sice dělají akce pro sbory, pro zpěváky, ale jsou přece jenom trošku jiný než náš seminář, takže jsme vůbec jako netušili, do čeho jdeme. A první ročník byl taková jako loterie, že jsme s napětím očekávali každou přihlášku. Loni vlastně bylo kolem 50, letos taky, což si myslím, že je krásný číslo, a jsme za to rádi.
0: Je nějaký příběh za názvem Setkání Hudba spojuje?
5: No prostě je to pravda.
0: Takže by se dalo říct, že je to i takové moto.
5: Je to takové moto, je to zároveň název semináře. Trošku nevíme, jak to skloňovat, ale pořád vítězí to, že je to pravda. A já s tím prostě tu zkušenost mám, no, že hudba dokáže spojit lidi jak mezi sebou, tak vlastně i v nějakým tom, řekněme, vertikálním, spirituálním rozměru. Že hudba je prostě to, co dokáže vyslovit to jako nevyřčené a sdělit obsahy zase jinou formou. Takže vzniklo to vlastně na základě zkušenosti.
0: Komu je seminář vlastně určený? Začátečníkům, profesionálům, sbormistrům, a v praxi jak to vypadá? Koho je tady nejvíc?
5: Začnu od konce. Nejvíc máme řadových sboristů, to znamená lidi, kteří třeba ve farnosti někde zpívají, ve schole, ve sboru, nebo úplně prostě někde jinde. A to si myslím, že je asi i to největší těžiště té cílové skupiny, to znamená lidi, kteří zpívají a chtějí se v tom zpěvu zdokonalit. Přesto mezi účastníkama je několik sbormistrů, několik profesionálních muzikantů a je mezi něma i pár lidí, kteří se zpěvem vlastně úplně začínají, je to pro ně úplně nový. A letos zatím, loni jsme rozhodně měli takovou zkušenost, že všichni na všech úrovních odcházeli obohacení. Takže asi bych řekla, že začínajícímu zpěvákovi ta akce může dát víc, ale rozhodně to neomezujeme jen pro amatéry. Jsme rádi za každého zpěváka, který si chce užít ty 2-3 dny společného zpívání, kdo se možná chce na zpěv a hudbu podívat zase trošku jinak.
0: Je vaše setkání něčem jiné než běžné kurzy zpěvu nebo nějaké hudební workshopy?
5: To je záludná otázka. Myslím si, že je to vždycky hodně o tom, jaký lidi se sejdou. Možná jsme trošku jiný repertoárem, protože zařazujeme třeba vícero jednodušších skladeb. Máme adaptované vlastně současné skladby z dílny polských dominikánů, Pavla Bemenka, Piotra Pálky a tak dál. Což jsou věci, které třeba my jsme si vlastně adaptovali, překládali z polštiny a nejsou třeba úplně běžně k dostání. Zároveň to jsou čtyřhlasí skladby, které jsou krátké, efektní, jednoduché, ty melodie prostě chytají za srdce. Takže možná jsme trošku jiný repertoárem, rozhodně jsme jedineční spoluprací s Kašou Mlynářskou, s hlavní lektorkou, která, no já s oblibou říkám, že se moc nedá popsat a je to potřeba zažít.
0: S tím můžu souhlasit. Ještě by mě zajímalo, když se přesuneme trošku k té organizaci, protože to určitě není jednoduché, tolik lidí, nakrmit, ubytovat, nachystat jim ten program, zabavit je. Co je vlastně na celé té organizaci pro vás osobně jako nejnáročnější?
5: Asi zajistit, aby všichni byli tehdy, kdy mají, tam, kde mají být. Ale musím říct, že mám tak skvělou skupinu spoluorganizátorů, že vlastně všechno šlape jako hodinky a je to paráda. Samozřejmě můžou si vyskytnout nějaký prostě situace nepředvídatelný, ale vlastně jsme hrozně rádi, že i co se týká ubytování, jídla, že spolupráce třeba s obecním úřadem, s ubytovacíma zařízeníma, se školní jídelnou, že vlastně funguje úplně jako bezproblémově. Takže řekla bych, že díky tomu, že každý dělá to, co má v tom celém procesu, tak vlastně nenarážíme na nějaký jako větší problémy a vlastně všechno šlape a myslím si, že i při tom organizování si to všichni zvládáme i užívat.
0: Ještě se zeptám, co vy jako hlavní organizátorka, ta, která vymyslela celý projekt, si přejete, aby účastníci si odnášeli ze setkání?
5: Já bych byla hrozně ráda, kdyby lidi odjížděli s tím zážitkem, že zpívali, že jim u toho bylo dobře, že možná zakusili něco, co třeba pro ně bylo nový, nebo co bylo v životě poprvé, nebo bylo nějakým způsobem jiný. A možná, aby odjížděli i s tím, že věci se dají dělat, když to řeknu trošku blbě, tak jako lidově, možná někdy i nízkonákladově pro někoho, ale že přesto můžou být hodnotní a kvalitní.
0: A poslední otázka, jak byste si přáli za organizátory, aby se seminář vyvíjel v příštích 5-10 letech?
5: My budeme rádi, pokud pořád bude zájem, aspoň takový, jaký je. Ráda bych se pouštěla do větších akcí. Myslím si, že tahle forma, jak jsme to zatím rozjeli, nám vlastně sedí i personálně, i tak nějak stylově. A samozřejmě, když budoucnost přinese nějaký jiný výzvy, tak budeme zvažovat. Ale zatím si myslím, že jsme spokojeni tak, jak jsme, tak, jak to funguje. A pokud o to bude zájem i nadále, tak budeme určitě rádi.
0: Po dopolední plném krásných zpěvů, nadšených účastníků a příjemné atmosféry se vracím zpátky do Olomouce. V autobuse mě napadá, že název semináře v Dolanech je vážně vystihující. Hudba spojuje. Posuďte i vy sami. Od reportážního mikrofonu se loučí Adéla Šmoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.
6: Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Klavírní trio číslo 1 B-dur opus 99. Jeho autorem je Franz Schubert a hraje Garnery trio Praha. Druhou skladbou jsou Lesní scény opus 82 Roberta Schumana. Na klavír hraje Christopher Chaya Seiger. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Klavírní trio číslo 1 B-dur opus 99. Jejím autorem je Franz Schubert. Hrálo Garnery Trio Praha. Druhá skladba nesla název Letní scény opus 82. Jejím autorem je Robert Schumann. Na klavír hrál Christopher Chaya Seeger. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Zase po týdnu vítejte u poslechu relace Studna slova. Sedmá kapitola prvního listu Korinským je věnována především manželství, ale nejen jemu. V závěru tohoto textu nabízí apoštol Pavel čtenářům volbu stavu. Možnost vybrat si život svobodný, život v manželství, případně vstup do nového manželství po ovdovění. Zaměřuje se i na vdovský stav, který ošetřuje mnoha doporučeními a nasměrováním. Některé nástrahy byly stejné před 2000 lety stejně jako dnes. Jiří Hurta už otevírá Bibli a jeho výklad začíná. Dobrý poslech.

Dnes máme před sebou závěrečných 5 veršů 7. kapitoly 1. listu do Korintu. Apoštol Pavel nejprve ve verších 36 až 8 píše: Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce, nehřeší, ať se vezmou. Ale kdo je vnitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe. Pavlova slova se týkají případů, která v době rychle rostoucí prvotní církve byly zřejmě časté. Dvojice snoubenců uvěřila, nebo uvěřil třeba aspoň muž.